0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí.

Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo znamená stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Moje obecenstvu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modrý kupodlaze sunul. No a už se modrý kupodlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity. Viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka lietať a byl na něm i hit Nebuděj to lehké.

0: pasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Já mám nalíkají.
2: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
3: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
4: Já tě zdravím, Patriku Rozehnale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to o prsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
3: Já totiž
4: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
3: ano.
4: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měle. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano. Dobře.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říct si něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve ze tmy, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy. Že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to
3: no,
2: je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, tak, jistě, ano. Samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajsem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Pražský Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada. Byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače. Dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku. A Viktor Prajs tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. první republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpovce na náměstí.
0: Podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná inscenace. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy si vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiny, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní. Rameno,
0: všichni,
1: no ty náhradní, jasně. Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se ve válce v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.

0: si vybíráte tedy? Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
2: Děkujem.
1: Moment, nemělo to být opačně?
2: Patrika a Martina, no jistě, Patrik je tady ředitel, to víme, že?
0: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
1: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
2: Jo.
1: No, a já bych si dal to s tím Martinem, to druhý.
0: Dobře, tak jo.
2: To je Čmaňa a Zouňa.
0: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
3: Honzo, dobrý den.
2: Dobrý den, Honzo.
3: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
0: Děkuji.
3: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalině. Dobře. Takže já budu za Bčko.
2: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
0: Dobrý den, po telefonu.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tak. Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a
2: děkuju.
4: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
2: Děkuju včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
4: Ne, včera ne. Tak by. To už bylo.
2: A byla jste úplně, úplně mokrá, jste byla. Dobře.
4: Probíte. Všichni. Jde, všichni, ale hráli jste hezky.
2: Děkujeme.
4: Ačko.
2: Tak dobře.
0: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
2: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Dobrý den.
5: A psala bych si Bčko.
2: Dobře.
5: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
2: Děkujeme.
0: My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
2: Zumně a Čmaně.
6: Dobře. Haleďte! Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgerednet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
2: Jo.
6: Od zápalu blan až po zácpu.
2: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo.
6: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
2: no.
6: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zácpalý.
2: Tak
6: vám to, hlejte.
2: Ha?
6: Tak vám to říkám já,
2: jo.
6: Který už nebyl na hajzu.
2: Co je?
6: Ježiš, člověče, právě, že
2: no.
6: Byl, ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
2: Já
6: jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte,
2: no.
6: Od 20 let,
2: no.
6: To jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta.
2: No,
6: takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl. To se furt vytahujete, jo?
2: No.
6: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo? No,
2: prosím vás, no. Tak schválně.
6: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
2: No, to vám tak věřím, věřím.
6: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
2: No.
6: Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
2: No tak schválně.
6: Jo?
2: No.
6: Jo?
2: No.
6: No tak jo.
2: Nechte to laskavě, ano?
6: Jo. No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
2: Jo, žaludek.
6: Ježiš, žaludek. ty byste viděl, co já všechno nemám.
7: No, no, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
6: no.
7: Začala bolet slezinka.
6: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
0: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
2: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show. No to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
0: vidět...
2: Kdy
0: se ještě točily scénky.
2: Ano, kdy se točily scénky, tak to nebyla žádná strana to napsat, jo.
0: No.
2: A opravdu ne každý dokáže psát jako, jako šíp Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda. A musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
0: Boží plán.
2: Boží plán, promiň, volba. Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já ti fakt, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, ale to je, hele, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle udělal v 30, takovou lbejkárnu
0: no.
2: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom barbuče.
0: Zdravíme
2: Čmaně. Ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu. Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně. A teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová. Jo, jako krásné věci a nádherný, nádherný hraní s těmahle bardama.
0: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
6: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že
2: no tak takhle.
0: To by to jde, že
2: no,
0: něco.
2: Mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo?
6: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
0: No jo, Pepíče Kemmer.
2: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
0: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím. Koho? Hezký poslech.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím. U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Jasnačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde
4: Dobrý
1: Ačko.
4: Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
1: Pokračovat s důchodci v tramvaji. Dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě jednou Hynek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hynku.
5: Zdraví pánové ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak jo.
2: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď těším na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak příště.
1: Jede prý zatím.
6: Hrete sem a víte, víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já. Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopeň jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místě jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
6: No, to mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč?
7: No,
6: protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto,
6: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
8: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
6: No, proč neležíte v nemocnici?
8: No proč? To pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
8: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno.
8: Ježišmarja.
6: Uvodím místo. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli. No jo. Kam to jedeme?
6: No do Hodkoviček, ty blbe, ne.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haničené úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hrál Sanitku. A víš co, to, To prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový brada, dopředu a vůbec se s ním nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s ním jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Myslím, za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky. A musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show. A někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano,
2: to nebylo
1: týdny.
2: Jako, no jasně, na trojce se zkušebně byly takový desky bílý, takový obdelníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: dneska
1: prostě
2: udělá prostě ten drz, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrdlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo.
1: Ale jsi rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zvyknu ten silky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předmět Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod, třeba dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Ano. Poslední prodloužená jízda, tak páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jsem tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takové ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka. A ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: To se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova. Přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla,
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem.
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, ano, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu je to 8 let.
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad.
2: Nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne. A sedne to ne někdy, když to opravdu sedne. A je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchají jenom co, ale zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velký herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role. Ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800 9

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavým, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já to jedna půjda, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravi holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že si se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
9: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůru normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu.
10: Tak jsem sundal ty
9: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za tři dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. Ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítězoslav mě odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. Já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. Ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz
1: Martin Zouna.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří lidi s postižením a zejména s duševním onemocněním. Silničáři dnes začínají asfaltovat ulici Partizánskou ve Vizovicích. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení. Získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionů korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá ze svého rozpočtu.
2: Projekt cílí zejména na lidi s duševním onemocněním a také na ty, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Věnovat se bude rovněž dětem a mladým lidem s duševním onemocněním, pro které má vzniknout nové centrum duševního zdraví. Zlínský kraj ho buduje v prostorách Otrokovické polikliniky.
0: V ulici Partizánská ve Vizovicích od dneška silničáři začínají pokládat nový asfalt. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak navazuje na dokončenou stavbu nového chodníku. Pokračuje mluvčí města Jiří Žurek.
3: Stavební práce přinesou omezení v dopravě. V úseku od křižovatky z ulici Dělnická po konec zástavby čeká řidiče kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Hotovo by mělo být do konce týdne.
0: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
4: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína prohráli v 8. kole doma s Hradcem Králové 1-2. Šefci tak v tabulce dál zůstávají na posledním místě s nulou v kolonce získaných bodů. V samostatné české lize přitom dosud žádný tým po 8 kolech 0 bodů neměl. Reaguje na to trenér Pavel Hoftych.
5: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte velkou oblačnost a déšť bude ráno většinou ustávat. Později se objeví od severu lokální přeháňky i s intenzivnějšími srážkami. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je tu nový týden, podle kalendáře poslední, který máme kompletně letní, no ten podzim už je znatelně na dosah. Vítám vás, milí posluchači, do pondělí, přeju pohodu ustávání a k datu 14. září si přidáme svátek Radky. Než nám zahraje Elán, ještě připomenu známou dětskou knížku Medvídek Pů. Dnes je to přesně 100 let, kdy poprvé vyšla. A tím taky zvuk poslechu kalendária, které otevřu už za chvíli. Teď je 5 hodin a přesně 5 minut, za mikrofonem je tentokrát Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pondělního rána posílám k datu 14. září. Co najdeme v kalendáři? V roce

0: Panžotě skladatelka lidových písní Rozálie Horáková-Uhrová. I když neměla žádné hudební vzdělání, tvořila jak texty, tak melodie. Zároveň působila i jako zpěvačka. 89 let uplyne dnes od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Lásku, obdiv a úctu, jakou mu projevovali lidé, mu jiní politici mohli jenom závidět. Vážila si ho celá Evropa. V roce 1934 těžce onemocněl, téměř oslepl, pravá ruka mu ochrnula a ztrácel orientaci. Rok na to abdikoval. Zemřel v den narozenin svého syna Jana. A ještě rok 2012 na celém území České republiky byl tehdy zakázán prodej lihovin v souvislosti s vlnou otrav metylalkoholem. Všechno, co mělo nad 20% alkoholu, bylo staženo z prodeje. Prohibice trvala do 27. září.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Rok 82, skupina Chicago cíleně mířila k vrcholu americké hitparády, tam se taky dostala. Uhlazená, příjemná balada, která má na albu nečekaný závěr, my si pustíme singlovou, kratší verzi.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15. Věnujme se chvíli teplotám, oblačnosti a dalšímu popisu začínajícího dne. Krátkou předpověď otevřu náhledem do ranního regionu.
1: Počasí.
0: 15 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem.

0: Bojkovicích, ve Štítné nad Vláří a v Rožnově pod Radhoštěm. 14 stupňů, to je hodnota ve Starém Městě, ve Zlíně, ve Vizovicích, v Luhačovicích, ve Strání, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Pošťálková, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva. 12 stupňů, tak to je číslo na Marušce, Hostýnské vrchy. Dnes bude počasí s velkou oblačností, déšť má ráno pak většinou ustávat. Odpoledne se objeví od severu lokální přehánky s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Oblačnost se více protrhá až během večera a v noci, kdy budou přehánky už jenom výjimečně a postupně převládne polojasno nebo dokonce skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, povane slabý během dne, přechodně mírný severozápadní až severní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky, až na večer by mohly být postupně mírně nepříznivé, biozátěž mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám představí nejrychleji rostoucí dřevinu. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Do běžně nepřístupných prostor teplárny Zlín se budou moct celý tento týden podívat zájemci při komentovaných exkurzích. Energetický provoz, jehož historie sahá do období Baťovských závodů, letos slaví 100 let. Teplárna dnes dodává teplo a teplou vodu zhruba 17 tisícům zlínských domácností a její distribuční síť měří téměř 100 kilometrů. Prohlídky pro veřejnost začínají dnes, končí v pátek a zájemci si musí své místo předem rezervovat na internetu. Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov. Přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce vyjdou na 47 milionů korun. A skončit mají na konci srpna příštího roku. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. V našem regionu dnes očekávejte velkou oblačnost a déšť bude ráno většinou ustávat. Později se objeví od severu lokální přehánky s intenzivnějšími srážkami. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 15 stupni, nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Od ničivých povodní, které zasáhly Česko, uplynuly už 2 roky. Za chvíli uslyšíme, jak pokračuje obnova Jesenicka a co jí případně komplikuje. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré pondělní ráno.

0: Dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín, je 14. září, 6:30. Některé silnice, mosty, hřiště i školy na Jesenicku stále čekají na opravu. Ani 2 roky po ničivých povodních, tak obnova regionu ještě není u konce. Práce za miliardy korun brzdí nejenom složitá administrativa, ale taky nedostatek projektantů a firem, které se hlásí do výběrového řízení.
1: Když voda přišla, tak tady bylo minimálně 0,5 metru bahna.
2: Vzpomíná na stav venkovního areálu po povodni ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm.
1: Zdevastované lavičky a ten areál byl vlastně ještě plný kaluží, spousta ryb, které se tady prostě mrskaly v té vodě.
2: Venkovní areál se už podařilo opravit. Zhruba 60% školy ale na rekonstrukci stále čeká. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách.
1: U nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu.
2: Podobná je situace i v Jeseníku. Opravit se tam zatím podařilo učebny v horním patře školy. Pokračuje její ředitel Dominik Liberda.
3: Tak zbývá nám vlastně celé to spodní patro. To spodní patro je v podstatě úplně jako, řekněme, nová stavba. Tam se odhaduje cena mezi 160 až 180 miliony korun.
2: Na opravu stále čekají i některé komunikace, jako například nedalekých Mikulovicích, popisuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: V letošním roce opravujeme, myslím, 4 a zůstává nám ještě 13 dalších úseků, které budeme muset odpravit. No a těch sekundárně poškozených, těm nám na další roky zůstává ještě 12.
2: Starostové se shodují, že nejvíce povodňové opravy brzdí složitá administrativa. To potvrzuje i nezávislá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
5: Povodeň nám úplně natvrdo ukázala složitost legislativy při nějaké obnově města v České republice a ta složitost toho systému brzdí ty opravy. Samozřejmě v tom je ten problém, že my po povodních jsme potřebovali rychle některé procesy udělat, ale musíme postupovat tak jako při všech projektech v celé České republice.
2: Složitá administrativa zbrzdila také opravy fotbalového hřiště v Písečné. Ty by ale podle předsedy tělovýchovné jednoty Ladislava Vaculy měly začít v následujících týdnech.
6: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci z Národní sportovní agentury, vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal.
2: Některé opravy tak stále čekají na svůj začátek. Jiné už jsou téměř hotové, a to například obnova domů v České Vsi. Stát tam vyplatil už přes 150 milionů korun. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme 6:45, jak to bude na začátku dne? S podobou letního finále si řekneme v další stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě než se dostanu dál, beru aktuální údaje od měřících stanic. 15 stupňů je v Kroměříži, v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem, dál taky v Bojkovicích, ve Štítné nad Láří a v Rožnově pod Radhoštěm. 14 stupňů to je údaj ze Starého Města, ze Zlína, Vizovic, z Luhačovic, taky ze Strání, Valašského Meziříčí, ze Vsetína. 13 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Hošťálková, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva, 12 stupňů má Maruška, Hostýnské vrchy. Dnes bude počasí s velkou oblačností, déšť má ráno většinou ustávat, odpoledne se objeví od severu lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může objevit i bouřka. Oblačnost se více protrhá až během večera a v noci, kdy budou přehánky už jenom výjimečné a postupně převládne polojasno nebo i skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Slabý, během dne přechodně mírný, severozápadní až severní vítr bude mít rychlost mezi 2 a 5 metry za sekundu. U toho jsou většinou dobré rozptylové podmínky, až na večer by podle předpokladů mohly být postupně mírně nepříznivé. V biozátěži jednička, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.
2: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
3: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
2: Co v něm uslyšíte tentokrát?
4: Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu, 16. září.
2: Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: Necelých 9 minut do 6. hodiny, každé pondělí po 13. hodině pro vás na Českém rozhlase Zlín vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil. A když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Radnice v Kroměříži vybrala projektanta přestavby interiéru krytého bazénu. Kůdlovskou přehradu ve Zlíně čeká na konci října výlov ryb. Lidé by se mohli nechat na vybraná onemocnění očkovat také v lékárnách. Dnes bude oblačno, místy s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Kroměřížští radní vybrali projektanta pro kompletní opravu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška budou součástí bazénu nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky.
3: Projektant musí v maximální možné míře zohlednit již dokončenou první etapu prací. Návrh dispozičních úprav vychází i z požadavku města rekonstruovat bazén tak, aby byly splněny požadavky k získání dotace od Národní sportovní agentury. Tato dotace by mohla činit až 90 milionů korun.
2: Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Práce přišly zhruba na 6,6 milionů korun. Rybáři chystají na konec října výlov ryb z Kudlovské přehrady ve Zlíně. Před jeho začátkem bude povodí Moravy postupně snižovat hladinu vody. Poté se do výlovu zapojí až 40 rybářů. Kolik ryb v nádrži aktuálně je, se zatím neví. Přehrada je totiž zanesená bahnem a její původní zhruba 4-metrová hloubka se místy snížila na pouhých 80 cm. Pokračuje jednatel pobočky Moravského rybářského svazu ve Zlíně Jan Tomeček.
4: Je to vyhlášené jako revír, ta přehrada se nikdy od nějakého 68. 69. roku vlastně neslabovala, takže pro nás je to samotné nějaké překvapení. Nicméně víme, že ty ryby tam jsou, kolik jich tam je, tak to opravdu nevíme, to budeme vědět až při tom výlovu a bude to teda toho 31.10.
2: Po výlovu nechá povodí Moravy přehradu úplně vypustit a to vůbec poprvé za téměř 100 let její existence. Poté opraví boční přeliv, který je na hranici životnosti. Práce mají skončit do konce července, potom se začne přehrada znovu napouštět. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Lékárníci, kteří by injekce aplikovali, by nejdřív museli absolvovat povinný kurz.
5: Sport.
2: Zlínští hokejisté bodovali i ve třetím kole prvoligové sezóny. Na domácím ledě porazili Přerov 4-2. Třemi góly k tomu pomohl útočník Richard Jarůšek. Domácí se v utkání dostali do vedení 4-0. Hosté pak v závěrečné třetině snížili skóre. Ve středu odehraje Zlín regionální derby na ledě Vsetína, který zatím v nové sezóně taky neprohrál.
0: Počasí.
2: V našem regionu dnes očekávejte velkou oblačnost a později se objeví od severu lokální přeháňky i s intenzivnějšími srážkami. Aktuálně se teploty pohybují mezi 12 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Padlý strom může komplikovat provoz na silnici mezi Boršicemi a Smraďavkou Leopoldovem na Uhersko-Hradišťsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jak nám říká pranostika, po svatém kříži podzim se blíží. Ještě tu máme kalendářně celý jeden letní týden. Na jeho startu vás, milí posluchači, vítá do pondělí Petr Uhřík a přeju pohodu u vstávání. Dnes je 14. září, to znamená, že svátek oslaví Radky, Radoslavy, a taky je to den, kdy byla přesně před 140 lety patentovaná páska do psacího stroje. No, zbytek zajímavé historie si nechám až do kalendária. Teď už posílám písničku Olympiku, je 6 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pondělního rána posílám gratu 14. září. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1849 se narodil ruský fyziolog Ivan Petrovič Pavlov. Na základě svých pokusů, při kterých přiměl například psi slinit při pouhém zvuku zvonku, ohlašujícího podání potravy, sformuloval známou teorii o podmíněných reflexech. V roce 1891 se kopal první pokutový kop ve fotbale. S myšlenkou na jeho zavedení přišel o rok dříve severoírský sportsman William McCrum, kterému se nelíbily množící se ostré zákroky na útočníky ve slibné gólové šanci. Zprvu vysmívaný nápad, kritici ho přirovnávali k absolutnímu trestu, poměrně rychle došel uznání. V roce 1912 se narodila v Lanžhotě skladatelka lidových písní Rozálie Horáková-Uhrová. I když neměla žádné hudební vzdělání, tvořila jak texty, tak melodie. Zároveň působila i jako zpěvačka. 89 let uplyne dnes od úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Lásku, obdiv a úctu, jakou mu projevovali lidé, mu jiní politici mohli jenom závidět. Vážila si ho celá Evropa. V roce 1934 těžce onemocněl, téměř oslepl, pravá ruka mu ochrnula a ztrácel orientaci. Rok na to abdikoval. Zemřel v den narozenin svého syna Jana. A ještě rok 2012 na celém území České republiky byl tehdy zakázán prodej lihovin v souvislosti s vlnou otrav metylalkoholem. Všechno, co mělo nad 20% lihu, bylo staženo z prodeje. Prohibice trvala do 27. září. Kam se po kalendáriu vydáme dál? Zatím je tam jenom pole, do 5 let by ale pod Hvězdárnou v Uherském Brodě mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Nový stánek za zhruba 80 milionů korun by neplatilo pouze město, podílet se na stavbě chce i fotbalový klub ČSK a jeho podporovatelé. Podrobnosti přidáme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Za 5 minut 6:45 poslechneme si Plavce.

0: nápad a už aby to bylo.
1: Česká je takový v podstatě bezdomovec, ta situace je zoufalá.
2: Doplňuje Michal Bábíček, člen výkonného výboru ČSK Uherský Brod a jeden z hlavních sponzorů klubu.
1: ČSK má dneska 16 družstev, jezdíme po okolních vesnicích, kde žádáme, aby nás nechali hrát a jenom díky dobré vůli těchto organizací jsme schopni vůbec nějak fungovat. Tatran Havřice, Orel Uherský Brod, Sokol Hvězdec. Těmto klubům fakt patří velké poděkování od ČSK, že nám pomáhají, dávají nám tu možnost odehrát ty zápasy, potrénovat a bez jejich vztahu jako k ČSK, tak bychom prostě ten fotbal nemohli prostě hrát.
2: Orelský stadion navíc nevyhovuje potřebám třetiligového mužstva, má malou kapacitu a v okolí chybí parkovací místa. To vše by nový stadion měl splňovat, popisuje Michal Bábíček.
1: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
2: Nový fotbalový stánek by podle Michala Bábíčka měl stát 80 milionů korun.
1: My jako ČSK nestojíme před městem s nataženýma rukama, dejte nám stadion. My opravdu jsme připraveni se na tom podílet, jak organizačně, tak se zajištěním financování. Pokud by cena byla třeba 80 milionů, tak si myslím, že se dá 30-40 milionů na dotací. Soukromí sponzoři, já si myslím, že jsem schopen dát dohromady 20 milionů. Na město zbyde 20.
2: Vybudování sportovního areálu v lokalitě Prakšická umožňuje územní plán. Navíc se díky vrtu podařilo najít vodu nutnou pro zavlažování hřišť. Fotbalový klub na přípravách spolupracuje s městem, které vlastní většinu potřebných pozemků. Zbylé se pak snaží získat od soukromých vlastníků, potvrzuje mluvčí uherskobrodské radnice Alžběta Řezníčková.
3: Část pozemku už jsme vykoupili, zbývá ještě dohoda s posledními dvěma majiteli. Jeden z nich tam vlastní více parcel a projevil zájem o směnu pozemků. Je důležité ty pozemky získat, proto věříme, že se nám to co nejdříve podaří a dospějeme k dohodě.
2: Plány na nový stadion chce vedení fotbalového klubu dnes představit zastupitelům města. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
6: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
6: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
6: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
6: Na blbosti, jo?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
6: Krasa.

0: Za 9 minut bude 6:30. Podíváme se na průběh nového týdne s profesionály. Aktuální předpověď počasí má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: To dnešní pondělí má prozatím ve Zlínském kraji jakou podobu? Posloucháme váš popis.
1: Tak převažuje nám zataženo, na většině území se vyskytuje déšť, teploty se nám pohybují od 15 do 12 stupňů a k tomu nám vane vítr slabý západních směrů do 10 km za hodinu.
0: Jaký průběh počasí nám přinesou další hodiny? Bude hodně oblačnosti?
1: Čekáme hodně oblačností, hlavně ráno a dopoledne bude převážně zataženo, ještě musím počítat na většině území, že se nám bude vyskytovat občasný déšť. Odpoledne potom už nám to přejde k přeháňkám, místy nám budou od severu postupovat přeháňky, některé můžou být i takové trošinku intenzivnější, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Potom večer od západu by mělo začít postupně trošinku se oblačnost protrhávat, nejčastěji na oblačno až polojasno a přeháňky už by měly být jenom výjimečné. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 18 do 21 stupňů. Bude nám k tomu vát vítr ráno, slabý západních směrů do 10 km za hodinu. Během dne potom bude přechodně i mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu a večer nám ten vítr začne slábnout.
0: A ještě prosím doplněk biozátěž.
1: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
0: Hned se ptám na zítřek, jak to bude s oblačností a teplotami v úterý?
1: Tak tam čekáme jasno nebo skoro jasno, ale během noci a rána se nám místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ty by se nám měly ale během dopoledne začít rozpouštět. Ty nejnižší teploty očekáváme od 11 do 8 stupňů, ale v údolích mohou klesnout až k 5 stupňům a ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být i bezvětří.
0: Podívejme se ještě kousek dál. Prý se má uprostřed týdne na chvíli vrátit léto. Skutečně se takto příjemně projeví středa, čtvrtek? Naznačme si.
1: Tak ve středu tam bychom se ty nejvyšší teploty mohly dočkat od 20 do 26 stupňů, ty nejnižší od 12 do 8 stupňů. Čekáme, že tam bude skoro jasno až polojasno. Ráno ještě mohou být nějaké ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Potom během odpoledne nám začne od západu té oblačnosti přibývat a potom později večer a v noci se mohou vyskytnout přeháňky, případně i ojedinělá bouřka. No a čtvrtek, tam už čekáme ty teploty nižší od 14 do 18 stupňů, ty nejnižší od 15 do 11 stupňů a čtvrtek bude ve znamení velké oblačnosti s deštěm. Vypadá to, že během odpoledne ten déšť by měl začít ustávat a večer potom od severozápadu by mělo být už oblačno až polojasno a jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky.
0: A malé srovnání na závěr, míříme k historii 14. září. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké rekordní teploty nám přineslo aktuální datum do Zlínského kraje.
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1973, kdy jsme na stanici Huslenky zaznamenali minus 2,8 stupně Celsia a maximum máme z roku 1947, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 33 stupňů Celsia.
0: Všeho počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme úspěšný start novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den naslyšenou.
0: 6:30 bude za 5 minut a to je přesně stopáž písničky Marty Kubišové, pak už zprávy.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Další zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlín vybuduje v areálu základní školy ve Štípě novou školní jídelnu s moderní kuchyní. Současné stravovací zázemí už kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Nová dvoupodlažní budova vznikne na pozemku vedle školy a se stávajícím objektem ji propojí prosklená lávka. Stavba má začít na jaře příštího roku a hotová má být v roce 2029. Rekonstrukce ulice 4. Května v Želechovicích nad Dřevnicí dnes přechází do další etapy. Stavbaři tady začínají pracovat na novém povrchu místní komunikace. Dojde k rozebrání stávající dlažby a výkopovým pracem. Průjezd v ulici zůstane zachovaný, na místě se však bude pohybovat těžká stavební technika. Je proto potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje. V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to Radiožurnálem oslovené organizace a firmy, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálních slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, stejně jako Člověk v tísni. Dopoledne bude ve Zlínském kraji převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý až mírný, severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kyvadlový provoz je dnes na silnici 69 mezi Sirákovem a Liptálem na Vsetínsku. Počítejte tam se zdržením. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září v ní každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď je 6:30. Přejeme si dobré pondělní ráno.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Za 6 minut bude 6:45. Dobré pondělní ráno přející Český rozhlas Zlín a pojďte si s námi, milí posluchači, osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: I zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 zjistíme, jak nám vychází úvod nového týdne z pohledu meteorologů a krátkou předpověď začnu způsobem obvyklým ranními teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Teď se hodnoty napříč regionem pohybují mezi 12 a 15 stupni. Ráno a dopoledne by mělo převládat převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou od severu místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami, výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer od západu postupně, oblačno až polojasno, přehánky už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ráno povane slabý vítr západních směrů, rychlost do 3 metrů za sekundu, během dne pak přechodně mírný severozápadní a trošku nabere na síle. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky, až večer by mohly být postupně mírně nepříznivé, s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Koruna, žezlo, jablko, ale i třeba královské roucho nebo pohřební insignie. To vše nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Dnes odpoledne tam klíčníci nejcennější předměty české historie převezmou z nedaleké svatovícké katedrály. Více už za chvíli v naší reportáži.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Je 14. září. Po roce se dnes odpoledne znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory, jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním. Pozvánku máme i přes reportáž.
2: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
3: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
2: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
3: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
2: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
3: Vedle svatovítské koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
3: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
2: Vytroubil jsem to z plných plic.
1: Pak tedy brzy přitáhnou.
2: A, už jsou tady.
1: Oh, teď si lénu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
3: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
4: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
7: Zlínský kraj podpoří lidi s postižením a zejména s duševním onemocněním. Vsetínský hřbitov se rozroste o téměř 1000 nových míst pro urny. Ostravská Nová Huť se zmenšuje. Pokračují demolice nevyužitých budov. Dnes čekejte převážně zataženost deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci. Centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionů korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá ze svého rozpočtu.
8: Projekt cílí zejména na lidi s duševním onemocněním a také na ty, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Věnovat se bude rovněž dětem a mladým lidem s duševním onemocněním, pro které má vzniknout nové centrum duševního zdraví. Zlínský kraj ho buduje v prostorách Otrokovické polikliniky.
7: Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov. Přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce vyjdou na 47 milionů korun a skončit mají na konci srpna příštího roku. Čím začnou, říká mluvčí města Jana Rašková.
9: Součástí prací bude také výstavba nové opěrné zdi, obnova oplocení, úprava přístupových ploch a vznik 111 nových schránek v kolumbáriu a 45 urnových hrobů. Největší změny přinesou druhá a třetí etapa rozšíření hřbitova, které budou v zápětí následovat.
7: V areálu Ostravské Nové Huti pokračují demolice nepotřebných hal a dalších budov. Zbouraná už je například stará struskárna. Postupně se uvolní zhruba 250 hektarů pro další investory. S některými už firma jedná, potvrdil generální ředitel Nové Huti Radek Strouhal.
10: Čistíme celou tu severní část areálu, tak aby byla připravená pro další rozvoj. Dokončuje se projektová dokumentace. Teď nejbližší, co by mělo být, tak taková ikonická stavba plynojem, který jde pěkně vidět z dálky. Ten je další na řadě. No a potom samozřejmě budeme postupovat i už zavřenou ocelárnou, aglomerací a dalšími částmi areálu.
4: Sport.
7: Zlínským fotbalistům zatím nepomohla k prvnímu bodu prvoligové sezóně ani změna trenéra. Pod vedením Pavla Hovtycha Ševci doma prohráli s Hradcem Králové 1-2. Jednou ze změn pod vedením nového kouče bylo nasazení záložníka Jiřího Štefana, který dosud hrál jen za třetiligové B mužstvo.
11: Tak upřímně pro mě to byl taky šok, protože jsem šel zase po nějaké době s Ačkem teprve úterý na trénink a trenér mi vlastně řekl v pátek, že asi půjdu do základu, jestli jsem na to nachystaný, a samozřejmě jsem byl a doufám, že se to aspoň trošku povedlo, akorát škoda, že jsme nebodovali.
4: Počasí.
7: Dopoledne bude ve Zlínském kraji převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný severozápadní až severní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
7: Pozorní buďte na silnici 55 u Břestu na Kroměřížsku. Máme tam hlášenou sraženou srnu na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Zdravíme se na začátku nového týdne. Přání dobrého pondělního rána posílá taky Petr Uhřík. Doufám, že se nám nový start povede a datum 14. září bude patřit mezi vydařené, příjemné, pozdně letní dny. Ať je dobrá nálada, půjdeme za chvíli i do oblasti Moravského nářečí a v naší pravidelné soutěži si vyzkoušíme, jak dobře rozumíme některým nespisovným výrazům. Dnešní odměnou za správnou odpověď bude kniha vydavatelství Kazda s názvem Dívka v bouři, obsahově přibližující návod, jak vrátit sobě jistotu a klid vaší dceři. Teď je 7 hodin 5 minut, hned po písničce Michala Tučného vás pozvu k naší slovní hře.
12: Český rozhlas Zlín. Snad se

0: Je 7 hodin 8 minut. Ke každému ránu od pondělí do pátku patří soutěž Jak se u nás mluví. A nejinak tomu bude i dnes, takže pokud jste se už probrali, milí posluchači, máte chuť si zasoutěžit o zajímavou knihu, tak je správný čas vytočit číslo do studia. Hrajeme o knihu vydavatelství Kazda Dívka v bouři. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Naši pravidelní posluchači vědí, že je tu čas na soutěž, jak se u nás mluví. Dnešní soutěžní otázku položí Matěj Chrástek z Otrokovic. Kdo se dnešního kola soutěže zúčastní? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Alena.
0: Paní Aleno, venku drobně prší, upravíme program na pondělí nějak podle toho?
2: Ani ne.
0: Takže jak dosoutěžíte, jestli nám chcete prozradit, co bude vaší náplní dál, co budete dělat?
2: Do obchodu, zavařovat.
0: No.
2: Ještě nevím.
0: Protože máte toho spoustu vymyšleného, jasněji, na dešťový scénář. Paní Aleno, mám připravenou otázku, mně připadne lehká, takže jdeme na to, jo?
2: Ano.
3: Tak mě by vážně zajímalo, jestli víte, co je to mňága.
0: Co je to mňága?
2: Mňága. Mňága až džorb.
0: No, ano, známe toto slovo spojené se známou kapelou z Valašského Meziříčí, ale jinak je mňága co?
2: Dala bych si nápověď.
0: Dobře. Mňága může být palice na dusání zelí, nebo je to hmota neurčitého tvaru. Céčko, nápoj z pohankového odvaru.
2: Bčko,
0: no tak myslím, že se to nabízí. Správnou odpověď nám prozradí, no potvrdí Matěj Chrástek.
3: Mňága je hmota. Hmota neurčitého tvaru a konzistence.
0: Tak správná odpověď, kterou jsem čekal tak trošku, paní Aleno. To nebylo těžké. Akorát, kde bych si mňágu nepřál, tak na talíři, že?
2: No, ale to také se někdy stane.
0: Výjimkou budíš bramborová kaše a třeba hovězí tatarák. I to je taková příjemná mňága. No, probrali jsme jídlo. Paní Aleno, vy jste vítězkou dnešního kola soutěžení. Blahopřeju, knížka jde na vaši adresu.
2: Děkuju.
0: Taky děkuju za zavolání. Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Pěkný den všem.
1: Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.
0: Po soutěžení v Moravském nářečí tu máme ještě jednu hru, ale takovou speciální od Dalibora Jandy.

0: intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může taky dostavit bouřka, večer od západu potom postupně oblačno až polojasno a přehánky už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, k tomu povane ráno slabý vítr západních směrů, rychlost jenom do 3 metrů za sekundu, potom během dne bude přechodně mírný severozápadní až severní a nepatrně zrychlý. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a budou až do večera, potom postupně mírně nepříznivé, biozátěž beze změny stále prozatím jedničková, tedy mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zlínská teplárna slaví 100 let a při té příležitosti se otevře veřejnosti. Lidé se dostanou přímo do výrobního areálu a uvidí místa, která jsou jim běžně nepřístupná. Výročí si můžou připomenout i trochu netradičně únikovou hrou v ulicích Zlína. Podrobnosti k tomu všemu přidá už za chvíli naše reportérka Michaela Kočendová.
2: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Za 10 minut půl osmé je 14. září. Dobré ráno. Teplárna Zlín slaví 100 let od svého vzniku. Od pondělí do pátku proto nabídne veřejnosti mimořádné exkurze do svého výrobního areálu. Zájemci si na ně musí předem udělat registraci a jednotlivé prohlídky začínají každý den v předem stanovených časech. Výroba energie má ve Zlíně kořeny už ve 20. letech minulého století, kdy energetický provoz vznikal jako součást baťových závodů. Více teď probereme s reportérkou Českého rozhlasu Zlín Michaelou Kočendovou. Zdravím a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Míšo, kam přesně se návštěvníci během exkurze dostanou a co jim teplárna ukáže?
1: 2 až 2,5 hodinová prohlídka vede přímo výrobním areálem, takže lidé uvidí technologie, které zajišťují výrobu tepla a elektřiny pro Zlín. Teplárna dnes využívá 2 fluidní bloky, 4 plynové kotle a kromě uhlí spaluje také biomasu a bioplyn. Je to tedy příležitost podívat se do provozu, kolem kterého řada Zlíněnů běžně prochází, ale dovnitř se za normálních okolností nedostane.
0: 100 let je poměrně dlouhá historie. Jak se od té doby teplárna proměnila?
1: Na to jsem se ptala Evy Maříkové, mluvčí skupiny Seven, jehož je teplárna Zlín součástí a která ji vlastní a provozuje.
2: Od roku 1926, kdy měl závod 38 zaměstnanců, se toho v teplárně událo mnoho. Dnes má teplárna Zlín 124 zaměstnanců a zásobuje teplem 17 000 domácností, včetně komunálních a komerčních objektů.
1: Mluvčí ještě doplním v tom, že distribuční síť zlínské teplárny měří bezmála 100 kilometrů.
0: Výročí teplárny nepřipomínají jenom samotné prohlídky, lidé se můžou zapojit také do únikové hry. Jak funguje?
1: Zájemci potřebují nabitý chytrý telefon, zapnutou navigaci, mobilní data a aplikaci Exitovky. V ní si vyberou misi Blackout Zlín a potom už vyrazí na místo, kde hra začíná. To je u kongresového centra. Pokračuje Eva Maříková.
2: Zájemci plní po městě úkoly a zároveň se hravou formou dozvědí, co je to blackout a jak se během něj chovat. Cíl je ve zlínské teplárně, kde na úspěšné hráče čeká odměna.
1: Organizátoři zároveň doporučují odstartovat nejpozději v 15 hodin, aby hráči stihli celou trasu dokončit. Hra je určená i rodinám s dětmi a lidé si ji můžou zahrát až do 18. září zdarma přímo v ulicích města.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o výročí zlínské teplárny, která letos slaví 100 let. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Čerstvé zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Rybáři chystají na konec října výlov ryb z Kutlovské přehrady ve Zlíně. Před jeho začátkem bude povodí Moravy postupně snižovat hladinu vody. Poté se do výlovu zapojí až 40 rybářů. Kolik ryb v nádrži aktuálně je, se zatím neví. Po výlovu nechá povodí Moravy přehradu úplně vypustit, a to vůbec poprvé za téměř 100 let její existence. Poté opraví boční přeliv, který je na hranici životnosti. Práce mají skončit do konce července, potom se začne přehrada znovu napouštět. V ulici Partizánská ve Vizovicích ode dneška silničáři začínají pokládat nový asfalt. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak navazuje na dokončenou stavbu nového chodníku. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku hradu pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní. Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem. Potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem. Dopoledne očekávejte v našem regionu převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Sražená srna na vozovce může komplikovat dopravu na silnici 55 mezi Břestem a Hulínem na Kroměřížsku. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Podíváme se taky do seznamu kulturních akcí. Jak pestrá je nabídka, zjistíme už za chvíli. Teď máme 7:30, 2,5 minuty. Přejeme si dobré pondělní ráno. Dnes je 14. září.

0: Za 5 minut bude 7:45. Vítáme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín do pondělí. Podíváme se do oblasti kultury. Mám tu několik zajímavých tipů. Dnes se můžete zúčastnit školy lidových tanců v Kunovicích. Každoročně se na výuku tanců i verbuňku sjíždějí lidé ze širokého okolí. Těšit se můžete na živou hudbu cimbálové muziky Lintava. Kurs začíná dnes v 18 hodin v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích a není nutné se předem objednávat. Milovníci divadla se mohou vypravit do Rožnova pod Radhoštěm na hru Dobře rozehraná partie. Jde o komedii s Radkem Holubem a Bárou Hrzánovou. Představení začíná v 19 hodin v Janíkově Stodole v Rožnově pod Radhoštěm. V úterý zítra se můžete těšit ve Zlíně na speciální uměleckou akci. Vernisáž výstavy Dům umění 3, průvodce chráněným územím současného umění. Vernisáž se uskuteční od 17. hodiny v přízemí Krajské galerie Baťova institutu ve Zlíně a předchází v 16 hodin vernisáž pro děti se speciálním programem. V den vernisáže bude výstava mimořádně otevřená až do 19 hodin. V sobotu a v neděli Sad svobody ve Zlíně ožije folklorem a vínem. Festival Zámecký rýneček nabídne legendární Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, jazzové Přemžitky i slovenský Trenčan. Chybět nebudou cimbálové muziky, vystoupení pěveckých a tanečních souborů, ochutnávky nejlepších moravských vín ani doprovodný program. Během 2 dnů vystoupí před zámkem desítky malých i velkých folkloristů.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 7:45. Jak to bude na začátku týdne s podobou letního finále, si řekneme v další stručné předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě než se dostanu dál, beru aktuální údaje od měřících stanic. 15 stupňů je v Kroměříži, v Holešově, v Bojkovicích, ve Štítné nad Vláří a v Rožnově pod Radhoštěm. 14 stupňů ve Starém Městě, v Bystřici pod Hostýnem, ve Zlíně, v Vízovicích, v Luhačovicích, ve Strání, dál taky ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 13 stupňů to je Kateřinice Ojčná, Hošťálková, Valašská Senice, Velké Karlovice a Horní Bečva, Maruška Hostýnské vrchy hlásí 12 stupňů. Ráno a dopoledne má být převážně zataženo na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou od severu místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer od západu pak postupně oblačno až polojasno, přehánky už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Ráno povane slabý vítr západních směrů s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Během dne pak přechodně mírný, severozápadní až severní a vítr trošku zrychlý. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky v těchto chvílích a to bude trvat po celý den až do večera, kdy se předpokládají postupně mírně nepříznivé. Biozátěž zůstává mírná, platí jednička.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Hned při premiéře se v roli trenéra zlínských fotbalistů Pavel Hoftych připojil k rekordu, o který ale v žádném případě nestál. Víc o tom a prohře 1-2 s Hradcem Králové uslyšíme za okamžik a to v reportáži Davida Nekvindy.

0: Za 9 minut bude 8 hodin a to je čas vyhrazený na Českém rozhlase Zlín pro sportovní téma. Ani změna trenéra, ani rychlý vedoucí gól nepomohli zlínským fotbalistům k tomu, aby si v duelu s Hradcem Králové připsali první body v sezóně. Hosté z východu Čech totiž v 8. kole první fotbalové ligy 2 góly okolo přestávky otočili skóre. Zlín, vedený z lavičky sportovním manažerem Pavlem Hovtychem, tak prohrál 1-2. Podrobnosti si poslechneme v reportáži Davida Nekvindy.
1: Hráči do toho dali všechno, co v nich je momentálně. Škoda, že kluci třeba se nevydali takhle proti Teplicím nebo Bohemce, protože to byly určitě soupeři, s kterými jsme to mohli vyválčit.
2: Naznačil Pavel Hovtych po premiéře v roli trenéra zlínských fotbalistů to, že Hradec Králové je teď soupeř nad síly jeho mužstva. Hned po prvním utkání v nové roli se tak podepsal pod negativní rekord. V historii samostatné české ligy zatím nebyl žádný jiný tým, který po 8 kolech neměl v tabulce ani bod.
1: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
2: O negativním zlínském rekordu paradoxně rozhodl hráč, který v klubu vyrůstal. Gól na konečných 2-1 totiž vstřelil za Hradec Králové zlínský odchovanec Tom Slončík. Bývalé spoluhráč pravidelně sleduje a podle něj pod vedením nového trenéra předvedli zlepšení.
3: Třeba ten druhý poločas určitě z nich jsem cítil takovou asi největší sílu, co jsem viděl z těch zápasů. Byli velice nepříjemní těma dlouhýma balónama. A já doufám, že se jim podaří nějaký zápas urvat nějaký bod, nějakou výhru a že potom se třeba klukům ty nohy trošku rozvážou a že ty body začnou sbírat a samozřejmě tak mrzí mě to, ale furt je začátek soutěže a ta sezona je strašně dlouhá. Já věřím a fandím jim, že to zvládnou. A že se zachrání určitě.
2: Zatímco Ševci tedy zůstávají na dně tabulky, Východočeši bodovali po třetí v řadě. V předchozích utkáních uspěli v roli mírného outsidera. Tentokrát zvládli pozici favorita.
4: My jsme věděli, že to prostě bude těžký tady, že to bude úplně odlišný zápas od těch dvou předchozích, který jsme teď sehráli se Spartou a s Plzní, ale chtěli jsme, aby jsme si i my sami ukázali to, jak jsme se někam posunuli a že umíme prostě zvládnout ten zápas, když to od sebe očekáváme my.
2: Těšilo trenéra fotbalistů Hradce Králové Davida Horejše. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: quem me lasca o braço. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé se tento týden můžou podívat do výrobního areálu Zlínské teplárny. Radnice v Kroměříži vybrala projektanta přestavby interiéru krytého bazénu. K výhře zlínských hokejistů nad Přerovem pomohl hetrikem útočník Jarůšek. Během dneška bude převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 21 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Do běžně nepřístupných prostor teplárny Zlín se budou moct celý týden podívat zájemci při komentovaných exkurzích. Energetický provoz, jehož historie sahá do období Baťových závodů, letos slaví 100 let. Teplárna dnes dodává teplo a teplou vodu zhruba 17 tisícům zlínských domácností a její distribuční síť měří téměř 100 kilometrů. Prohlídky pro veřejnost začínají dnes, končí v pátek a zájemci si musí své místo předem rezervovat na internetu. Kroměřížští radní vybrali projektanta pro kompletní opravu vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška budou součástí bazénu nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky.
4: Projektant musí v maximální možné míře zohlednit již dokončenou první etapu prací. Návrh dispozičních úprav vychází i z požadavku města rekonstruovat bazén tak, aby byly splněny požadavky k získání dotace od Národní sportovní agentury. Tato dotace by mohla činit až 90 milionů korun.
2: Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Práce přišly zhruba na 6,6 milionů korun. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Úrodu poškodilo také extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Pokračuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
5: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Sport. Zlínští hokejisté bodovali i ve třetím kole prvoligové sezóny na domácím ledě, porazili Přerov 4-2. Třemi góly k tomu pomohl útočník Richard Jarůšek. Domácí se v utkání dostali do vedení 4-0, hosté pak v závěrečné třetině snížili skóre. Ve středu odehraje Zlín regionální derby na ledě Vsetína, který zatím v nové sezóně také neprohrál.
3: Počasí.
2: Dopoledne očekávejte v našem regionu převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Aktuální teploty jsou mezi 12 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný, severozápadní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Kvůli opravě povrchu vozovky je dnes neprůjezdná ulice Nová cesta ve Štípě na Zlínsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Zatím je tam jenom pole, do 5 let by ale pod hvězdárnou v Uherském Brodě mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Nový stánek za zhruba 80 milionů korun by neplatilo pouze město, podílet na stavbě se chce i fotbalový klub ČSK a jeho provozovatelé. Více uslyšíte už za chvíli a pak si připomeneme jedno výročí. Od narození valašského malíře Karla Hofmana dnes uplyne rovných 120 let. Tuto osobnost přiblížíme v cyklu Rodáci známí neznámí před 8:30. Teď si ale nejdřív poslechneme písničku Václava Neckáře. Petr Uhřík stále přeje dobrý start v novém týdnu. Pohodové pondělní ráno. Je 8:05.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní hvězdárnou. Pokud se tento záměr podaří dovést do zdárného konce, bude mít jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku, ČSK Uherský Brod, konečně svůj stadion. Po více než 130 letech existence.
1: To je dlouhodobě velký problém prostě v tom Brodě.
2: Říká k chybějícímu stadionu legenda uherskobrodského fotbalu někdejší ligový brankář František Ondrůšek. V posledních letech se ve svém mateřském klubu věnuje mládeži, kterou trápí nedostatek hracích ploch.
1: Máme strašně moc hráčů a nemáme svůj vlastní stadion, takže nemáme kde trénovat. Takže toto je skvělý nápad a už aby to bylo.
3: Česká je takový v podstatě bezdomovec, ta situace je zoufalá.
2: Doplňuje Michal Bábíček, člen výkonného výboru ČSK Uherský Brod a jeden z hlavních sponzorů klubu.
3: ČSK má dneska 16 družstev, jezdíme po okolních vesnicích, kde žádáme, aby nás nechali hrát a jenom díky dobré vůli těchto organizací jsme schopni vůbec nějak fungovat. Tatran Havřice, Orel Uherský Brod, Sokol Hvězdec. Těmto klubům fakt patří velké poděkování od ČSK, že nám pomáhají, dávají nám tu možnost odehrát ty zápasy, potrénovat a bez jejich vztahu jako k ČSK, tak bychom prostě ten fotbal nemohli prostě hrát.
2: Orelský stadion navíc nevyhovuje potřebám třetiligového mužstva. Má malou kapacitu a v okolí chybí parkovací místa. To vše by nový stadion měl splňovat, popisuje Michal Bábíček.
3: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
2: Nový fotbalový stánek by podle Michala Bábíčka měl stát 80 milionů korun.
3: My jako ČSK nestojíme před městem s nataženýma rukama, dejte nám stadion. My opravdu jsme připraveni se na tom podílet, jak organizačně, tak se zajištěním financování. Pokud by cena byla třeba 80 milionů, tak si myslím, že se dá 30-40 milionů na dotací. Soukromí sponzoři, já si myslím, že jsem schopen dát dohromady 20 milionů. Na město zbyde 20.
2: Vybudování sportovního areálu v lokalitě Prakšická umožňuje územní plán. Navíc se díky vrtu podařilo najít vodu nutnou pro zavlažování hřišť. Fotbalový klub na přípravách spolupracuje s městem, které vlastní většinu potřebných pozemků. Zbylé se pak snaží získat od soukromých vlastníků, potvrzuje mluvčí uherskobrodské radnice Alžběta Řezníčková.
4: Část pozemku už jsme vykoupili, zbývá ještě dohoda s posledními dvěma majiteli. Jeden z nich tam vlastní více parcel a projevil zájem o směnu pozemků. Je důležité ty pozemky získat, proto věříme, že se nám to co nejdříve podaří a dospějeme k dohodě.
2: Plány na nový stadion chce vedení fotbalového klubu dnes představit zastupitelům města. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín,

0: dne, potom už nám to přejde k přeháňkám, místy nám budou od severu postupovat přeháňky, některé můžou být i takové trošinku intenzivnější, výjimečně se může vyskytnout i bouřka, potom večer od západu by mělo začít postupně trošinku se oblačnost protrhávat, nejčastěji na oblačno až polojasno, a přeháňky už by měly být jenom výjimečné. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 18 do 21 stupňů, bude nám k tomu vát vítr ráno, slabý západních směrů do 10 km za hodinu, během dne potom bude přechodně i mírný severozápadní až severní do 20 km za hodinu a večer nám ten vítr začne slábnout.
1: A ještě prosím doplněk biozátěž.
0: Ta je příznivá, stupeň číslo 1, což je mírná zátěž.
1: Hned se ptám na zítřek, jak to bude s oblačností a teplotami v úterý.
0: Tak tam čekáme jasno nebo skoro jasno, ale během noci a rána se nám místy budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Ty by se nám měly ale během dopoledne začít rozpouštět. Ty nejnižší teploty očekáváme od 11 do 8 stupňů, ale v údolích mohou klesnout až k 5 stupňům a ty nejvyšší teploty od 20 do 23 stupňů a vád nám k tomu bude vítr slabý, proměnlivý do 10 km za hodinu, případně může být i bezvětří.
1: Podívejme se ještě kousek dál. Prý se má uprostřed týdne na chvíli vrátit léto. Skutečně se takto příjemně projeví středa, čtvrtek? Naznačme si.
0: Tak ve středu, tam by se ty nejvyšší teploty mohly dočkat od 20 do 26 stupňů, ty nejnižší od 12 do 8 stupňů. Čekáme, že tam bude skoro jasno až polojasno. Ráno ještě mohou být nějaké ojedinělé mlhy, případně nízká oblačnost. Potom během odpoledne nám začne od západu té oblačnosti přibývat a potom později večer a v noci už se mohou vyskytnout přeháňky, případně i ojedinělá bouřka. No a čtvrtek, tam už čekáme ty teploty nižší od 14 do 18 stupňů, ty nejnižší od 15 do 11 stupňů a čtvrtek bude ve znamení velké oblačnosti s deštěm. Vypadá to, že během odpoledne ten déšť by měl začít ustávat a večer potom od severozápadu by mělo být už oblačno až polojasno a jen výjimečně se mohou vyskytnout přeháňky.
1: A malé srovnání na závěr, míříme k historii 14. září. Prozraďte, Andreo, prosím, jaké rekordní teploty nám přineslo aktuální datum do Zlínského kraje.
0: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1973, kdy jsme na stanici Huslenky zaznamenali minus 2,8 stupně Celsia a maximum máme z roku 1947, kdy jsme na stanici Napajedla naměřili 33 stupňů Celsia.
1: Všeho počasí zaznělo, o podrobnou předpověď se postarala meteoroložka Andrea Kvapilová. Český rozhlas Zlín děkuje, přejeme úspěšný start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den naslyšenou.
2: Bazalka, která po týdnu zvadne, přelitý rozmarín anebo máta, která naopak roste úplně všude. Jak na bylinky, aby nám opravdu prospívaly? To nám v poradně s Českým rozhlasem Zlín prozradí zahradník a rostlinolékař Daniel Borísek z Horního Němčí. 14. září probereme i to, jak bylinky doma zpracovat, abychom z nich měli co největší užitek. Na setkání s Danielem Borískem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Narodil se v Jablunci ještě za Rakouska-Uherska, dnes je to rovných 120 let. Později studoval v Praze malbu u Otakara Nejedlého. S ním také procestoval celou Evropu, přesto se vrátil na Valašsko, kde se usadil na Soláni. Řeč je o krajinomalíři, portrétistovi a valašské legendě Karlu Hofmanovi. Podle jeho přítele, literárního publicisty Dalibora Maliny, svou vzdělanost maskoval valašským dialektem.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: No Dalibore, kde jsi tak dlouho byl? Když jsem nebyl 3 dny třeba u něho na Soláni, tak takovým způsobem. Samozřejmě bylo to kouzelné a vždycky to vytvářelo mezi jeho přáteli a ve společnosti, ve které se ocital, velice příjemnou atmosféru.
3: Když byste se měl zastavit u jeho díla?
2: Především byl vynikající krajinář. Studoval u Otakara Nejedlého na Akademii výtvarných umění v Praze. Otakar Nejedlý byl takový učitel vysokoškolský, který sebou vozil celou tu armádu studentů po Francii, po Itálii a hodně jezdili na Balkán. Jezdili za světlem, že jezdili za mořem. Karel Hofmann velice tíhl k Itálii, měl tam spoustu přátel. A ještě když mu bylo 86 let, tak udělal veliký triptych, fresku v Tajpaně v kraji Udine na severu Itálie. Její rozměry jsou 2,5 x 6 metrů. Při této práci spadl z lešení, zlomil si prst a takto zraněn prakticky dokončil tuto práci. No a potom bych mohl zdůraznit jeho portréty, které spodobovaly většinou lidi z okolí Soláně, z okolí jeho bydliště, byli to Valaši, ale byla to také rodina. Mnohokrát namaloval od dětství starší dceru Marcelu, také mladší dceru, známou herečku Drahomíru Hofmanovou, kterou si jistě posluchači připamatují z filmu Jasného všichni dobří rodáci, že ta hlavní ženská role. Spíše výlučně a výjimečně pracoval na grafice, ale jeho grafické listy jsou v současné době velice žádané, jsou velice působivé a vystihují valašské tradice, valašskou historii, atmosféru valašského venkova.
3: Vy jste ho znal, řekl jste, že jste byli dlouholetí přátelé, kamarádi. Jaký byl?
2: Byl to člověk nesmírně temperamentní, nesmírně živý a nesmírně vzdělaný. Ono to kontrastně vypadalo, že ten dialekt nám představuje venkovského člověka, kterého zajímá všednost, drobné starosti lidí kolem, ale zatím se skrývalo neobyčejné jednak vzdělání. Hodně cestoval a projel takřka všechny nejvýznamnější galerie světa a viděl nejvýznamnější obrazy. Například vyprávěl mi kdysi, jak navštívil Musée d'Orsay v Paříži a stál před Courbetovým obrazem Vlna. Tato Courbetova vlna ho úplně vzala, odstoupil od obrazu, sundal ten svůj legendární baret, poklekl a hluboce se před tím obrazem poklonil.
3: Jaký byl jeho závěr života?
2: Byl mírně chmurný. Sice byl ve výborné kondici, tělesné, měl 92 let, když odcházel ze života. Měl všechny své zuby, jeden měl plombovaný. Když začal zuby skřípat, tak to opravdu bylo slyšet hodně daleko. Ovšem dostavila se stařecká záležitost zdravotní. Začaly se mu šlachy na rukou zaněcovat a stahovat. Něco podobného, co měl Renoir, když mu museli nakonec přivazovat štětce k ruky, aby mohl malovat. Krátce před smrtí navštěvoval jsem ho i v nemocnici ve Zlíně. Potom odešel do zdravotnického zařízení ve Valašském mezi Říčí, kde také zemřel. Prozradil mě něco niterného, nesmírně smutného, tesklivého. Opravdu mě jímal stesk nad těmi slovy, když mi řekl, že už chce odejít, že nemůže malovat a že by snad ještě jednou rád viděl Soláň.
0: Tolik literární publicista a spisovatel Dalibor Malina. Teď nám zaspívá Petr Cmorik, pak už nabídneme nové zprávy s Lukášem.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Jsou tu zprávy a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov. Přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce výjdou na 47 milionů korun. Skončit mají na konci srpna příštího roku. Rekonstrukce ulice 4. května v Želechovicích nad Dřevnicí dnes přechází do další etapy. Stavbaři tady začínají pracovat na novém povrchu místní komunikace. Dojde k rozebírání stávající dlažby a výkopovým pracem. Průjezd v ulici zůstane zachovaný. Na místě se však bude pohybovat těžká stavební technika. Je proto potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel jeho prodeje. Podle návrhu zákona by si mohli od příštího roku koupit kratom pouze lidé starší 21 let. Zároveň by se prodával jen v licencovaných kamenných prodejnách. 7 klíčníků dnes ve svatovítské katedrále v Praze otevře dveře korunní komory a vyzvedne z ní korunovační klenoty. Od zítřka budou svatováclavská koruna, žezlo a jablko vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které se používaly při korunovací českých králů, si první 4 dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už výstava otevře pro všechny. Dopoledne očekávejte v našem regionu převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Teploty jsou aktuálně mezi 12 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dopravní nehodu si dejte pozor na ulici Zbořisko ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Dnes je pondělí, u data 14. září znovu rád připomínám, že svátek oslaví Radky. Slovanské jméno je žensky jemné, současně ale v sobě nese prvky tvrdosti. Skrývá v sobě jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se i z maličkostí. Domácí statistika uvádí 27 000 oslavenkyň a já už mám připravenou písničku Petry Černocké. Gratuluju k svátku. My.

0: Skřípetka hudební Francie neuškodí, my ale před písničkou začneme vlastně úplně jinde. Připomenu vám pána v letech Vladimíra Kosmu. Dnes už je tento rodák z Bukurešti zasloužilým seniorem, na jaře slavil 86. narozeniny. Když bych řekl, že se proslavil bohatým přínosem světové filmové hudbě, tak by to i stačilo, přesto ještě pár vět přidám. Od 60. let žije ve Francii a ze země galského kohouta se k nám i za dob socialismu dostalo poměrně hodně filmů, většinou rozpustilých komedií, které svou typickou muzikou doprovodil. Ať už v nich účinkoval v hlavní roli Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès nebo Pierre Richard. Skladatel, dirigent, houslista, nositel francouzského řádu Čestné legie, rumunského řádu za zásluhy v oblasti kultury, to je Vladimír Kosma, kterého jistě znáte taky, pokud čtete filmové titulky až do konce jako já. Teď si pustíme roztomilý motiv, který vám hned připomene film Hořčice mi stoupá do nosu. Skladba se jmenuje stejně, ale její francouzský přesný název po mně nechtějte. Asi bych to popletl, nehledě na výslovnost.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je 8:45, zjistíme, jak nám vychází úvod nového týdne z pohledu meteorologů a krátkou předpověď začnu způsobem obvyklým ranními teplotami ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Teď se hodnoty napříč regionem pohybují stále mezi 12 a 15 stupni. Ve zbytku rána a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm, odpoledne se vyskytnou od severu místy přeháníky i s intenzivnějším průběhem. Výjimečně se pak může vyskytnout i bouřka, večer od západu postupně oblačno, polojasno a přeháníky už jenom výjimečně. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, ráno povane slabý vítr západních směrů do 3 metrů za sekundu v rychlosti, během dne pak přechodně mírný severozápadní až severní vítr, který lehce na rychlosti nabere. Většinou dobré jsou rozptylové podmínky, až na večer se předpokládají postupně mírně nepříznivé, v biozátěži jednička, takže zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Burácení motorů, prach cest a odvaha jezdců, kteří se nebáli překonávat vlastní limity. Náš region hostil mezinárodní šestidenní motocyklovou soutěž poprvé v roce 1947. Parta milovníků starých motorek se po letech pokusila navázat na tradici této legendární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

Pondělní ráno je ve finále, v našem dopoledním vysílání na vás čeká další příběh opuštěného psa. V pondělní rubrice Tlapky z kraje se tentokrát seznámíte s Ferdou, křížencem Border Collie z městského útulku pro psy a kočky Kroměříž, který tam čeká na svou novou rodinu. Co o něm prozradí lidé, kteří se o něj v útulku starají, uslyšíte 10 minut po 10. hodině. A poradna bude tentokrát patřit bylinkám. Jak si je vypěstovat doma? A proč nám bazálka z obchodu někdy vydrží sotva pár dnů? Jistě s tím máte zkušenosti. I na to se bude, kolegyně, moderátorka Anna Randárová ptát dnešního hosta, kterým bude zahradník a rostlinolékař Daniel Borýsek z Horního Němčína Uhersko-Brodsku. No pokud máte už teď dotaz týkající se bylinek, pošlete nám ho na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz. Na odpovědi se pak můžete těšit po 11. hodině, už za chvíli taky na dopolední srdcovky. U poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín přeje pohodu a hezký den Petr Uhřík. Zítra samozřejmě zase přijdu hned brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří lidi s postižením a zejména s duševním onemocněním. Pod hvězdárnou v Uherském Brodě by do 5 let mohl vyrůst nový fotbalový stadion. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje trestat nevyžádané zasílání intimních fotek. Dnes bude zataženo s deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 21 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. Na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, Centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení, získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionu korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá ze svého rozpočtu.
2: Projekt cílí zejména na lidi s duševním onemocněním a také na ty, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Věnovat se bude rovněž dětem a mladým lidem s duševním onemocněním, pro které má vzniknout nové centrum duševního zdraví. Zlínský kraj ho buduje v prostorách Otrokovické polikliniky.
0: Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu za 80 milionů korun. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní hvězdárnou. Iniciátorem stavby je fotbalový klub ČSK, kterému dlouhodobě chybí potřebné zázemí. Pokračuje člen výkonného výboru klubu Michal Bábíček.
3: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
0: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody.
1: Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Zlína prohráli v 8. kole doma s Hradcem Králové 1-2. Ševci tak v tabulce dál zůstávají na posledním místě s nulou v kolonce získaných bodů. V samostatné české lize přitom dosud žádný tým po 8 kolech 0 bodů neměl. Reaguje na to trenér Pavel Hovtych.
4: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekávejte ve Zlínském kraji převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný severozápadní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici Zbořisko ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech srdcovek Zdeňka Junáka vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Snad mi verše půjdou hladce, vždyť jsou dneska k svátku radce. Zapsány jsou v notesu, dárek k nim i přinesu. Je to píseň, to se cení, i když není překvapení. Je to ovšem starý zvyk, navíc takřka bez rizik. Vždyť si každý vybrat může, písní mám jak plátků růže. Mějte denně na paměti, hraju vám až do 10. Z bedny nebo přes sluchátka, nechť zní moje 60. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 14. září roku 2026. V Brně to začalo takovým pošmourným dnem. Byla taková velká oblačnost, bylo zataženo, řekl bych, ale teď už občas prokmitne sluníčko a možná taky se nám trošinku oteplí a bude takový normální, hezký den. Dneska, když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že mají svátek děvčata, ženy, nositelky křestního jména Radka nebo taky Radoslava. Takže všem Radkám, Radoslavám vinšujeme všecko nejlepší. A já, když se rozhlédnu kolem sebe, já mám kolem vem okolí jednu Radku, Radunku, a to je moje kolegyně, vynikající herečka, zpěvačka, ale pozor, taky sochařka, Radka Coufalová, takže Radunko, pokud mě slyšíš, všecko nejlepší. V sobotu jsme vyrazili se srdcovkami na cesty a jeli jsme do Uherského Hradiště, kde byl ten slovácký rok, byly tam slavnosti vína a taky otvíraly se kulturní památky. Bylo to úžasné. Když jsem vyjížděl z Brna, bylo něco kolem 8 ráno, zataženo, zima něco kolem 8-9 stupňů, tak jsem si vzal bundu, říkám, ať tam nepromrznu, protože jsme seděli, vysílali venku. No a tak jedu a blížím se k tomu Uherskému Hradišti a tak jako se to trošku trhala ta obloha a Buchlovské kopce prostě v mlze, mlha. A pak, když vyjíždíte z těch Buchlováků ven, tak jako jste vlastně nad těmi Buchlovicemi a pak se blížíte teda z druhé strany takhle zleva ke Zlechovu, tak najednou se tak začala rozplývat ta mlha. A když jsem vyjížděl do Starého Města, už probleskávalo sluníčko a v Hradišti už sluníčko pálilo na plné pecky. Byl to nádherný den. Přišla spousta lidí, která se na nás chtěla podívat, kteří si chtěli na nás sáhnout. A já se všem se musím beze zbytku omluvit, protože vy si moc neuvědomujete, ale to je živé vysílání. To znamená, když já mám mluvit do mikrofonu, nemůžu si povídat s vámi. To opravdu nejde. Takže podpisové kartičky byly, vy jste chtěli podpisy, já jsem vždycky říkal, počkejte, až dozní písnička. Občas se to nepovedlo, takže třeba jednou se mi nepodařilo, nebo zapomněl jsem si vzít do ruky mikrofon, takže první věta šla někam, no ale potom už se to zase chytilo a tak dál. Takže moc vám děkuji za přízeň, je to až dojemné, je to výborné a prostě Hradiště, Uherské Hradiště je prostě klenot. No a pak, když jsem přišel dneska tedy v neděli jsem hrál v Olomouci. Hrál jsem vystoupení a tam na mě čekal takový jeden pán a říká, nechám vám dáreček na vrátnici. Tak dneska, když jsem přišel, tak přátelé, měl jsem tam taštičku. A ten pán, já ho budu jmenovat, jmenuje se pan Tilšar, je z Olomouce a on mi řekl, že mi děkuje, že jsem pro něj a pro manželku hrál písničku před nějakým časem. Pane Tilšare, já vám hraji rád. To není, abyste mě posílali nějaké dárečky. Samozřejmě já rád dostávám dárečky, kdo by je nedostával, ale to není vůbec podmínka. No a pan Tilšar mi nechal dáreček. Přátelé, nemůžu říct, co v něm je, ale jenom vám řeknu heslo sůl nad zlato. Všichni znáte tu pohádku. A opravdu, jak není doma sůl, je to smutné. Takže sůl je nad zlato a pane Tilšare, vám i vaší paní moc z celého srdce děkuji. Tak a už tady mám první přáníčko, to je z webového formuláře a to zní takto. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro Tomáše Daňka, ať nevěší hlavu, že bude brzy zase líp a všechno se vyřeší. Prosím, pokud by to mohla být píseň Fénix od skupiny Blue Effect. Děkuji a moc vás všechny do rádia zdravím. Lenka. Tož, milá paní

to byli Blue Effecti a jejich Fénix, krásná písnička, krásná skladba. A já mám velkou radost, že vlastně paní Lenka si o ní napsala pro pana Tomáše Daníka. A vlastně my jsme na ní, nebo tedy respektive já, jsem na ní už skoro zapomněl. A najednou se takhle vytáhne z toho archivu a to je potěšení. Opravdu děkuju, děkuju. Tak, občas člověk udělá něco, nad čím si pak sám říká, jak se mi tohle vůbec mohlo podařit. Něco založí, něco splete, něco dá úplně jinam, než měl. Můj jmenovec, Zdeněk Kristián, mi jeden takový příběh, který napsal sám život, poslal. A já se s vámi teď o něj rád podělím. Jednoho letního dne zavolala manželka mému kamarádovi, říkejme mu třeba Libor, aby, jak půjde z práce, koupil mléko. Když přišel i s mlékem domů, jako pořádku milovný jej postavil na zem a zul si boty. Otevřel botník, vzal dvě mléka a dal je na poličku. Pak vzal zaprášené boty a ty strčil do lednice. Spokojen sám se sebou, uvelebil se na gauči a očekával příchod svojí paní. To netrvalo dlouho. A hned pak

0: Byla otázka, zda nezapomněl koupit mléko. Když manželka slyšela, že nezapomněl, ovšem pod heslem důvěřuj, ale prověřuj, otevřela ledničku. Z poličky na ní zíral pár pánských zaprášených bagančat. Jeho žena zalapala podechu a hrdelním hlasem zvolala: Libore, okamžitě pojď sem! Libor, nyní poloviční, se vplížil do kuchyně a když uviděl své boty v lednici, konečně mu to celé došlo. Zprvu se jen lehce usmíval, ale pak svým nakažlivým smíchem rozesmál i svou milou ženu. Tak to byl příběh od Zdeňka Kristiana. A musím se vám přiznat, já tedy takovýhle zážitek nemám, mám trošku jiný, podobný, ale nic jsem nestrkal do lednice. Já takhle, když jdu z bytu ráno, že jo, tak je třeba potřeba, tak Jirenka mi řekne: Zdeňku, prosím tě, vynes ten pytel odpadku, co je tam nachystaný u dveří. Tak já ho vezmu a jdu dolů do sklepa, dám to prostě do popelnice, tam, kam to patří, a jdu do divadla. Já to do divadla nemám tak daleko, že jo, tady přes tu Lidickou. A teďkom tak jako jdu dolů a ten pytlík s těmi odpadky by nebyl až tak těžký. No a tak já jdu, pozdravím se sousedem a jdu, pytel pořád v ruce a jdu tou Lidickou, kráčím si, vcházím do divadla a paní vrátná říká: co to nesete v té ruce, pane junáku, to vypadá jako odpadky. Říkám: aha, no jo. No to jsou odpadky. No, tak jsem se musel vrátit, tedy ne, myslím jako domů, ale jenom tady do divadla, v divadle prostě před divadlo, kde máme ty kontejnery, a tam jsem to hodil. Takže, pane Kristiane, rozumím vašemu příteli, říkejme mu Libor, ono se to stane, člověk ani neví jak. A už vám, posílám Jakuba Smolíka.
1: Český rozhlas Zlín.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Oči barvy holubí, zpíval Karel Gott. No a já už tady mám další přáníčko, tentokrát z mailové adresy, které zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Ráda bych přes váš pořad pozdravila mého přítele Pavla. Jsme spolu teprve pár let, ale někdy mám pocit, jako bychom se znali od jak živa. Pavle, děkuji ti za to, že mě umíš rozesmát, když zrovna nemám svůj den a že se na tebe můžu spolehnout i v úplně běžných věcech. Myslím, že hezké věci by se neměly říkat jen při nějaké zvláštní příležitosti. Tak ti říkám dnes jednoduše. Jsem ráda, že tě mám. Eva z Blanska. Milá paní Evo, rád zahraj pro vašeho přítele Pavla samozřejmě, ale proč jste mu nevybrala písničku? No jo, je to váš přítel, třeba taková písnička Malý přítel z města N. Co? No, nechala jste to na mě, tak já jsem vám vybral Marie Rotrovou. Doufám, že potěší nejen vašeho přítele Pavla, ale i vás a vůbec všechny posluchače.
1: Český rozhlas Zlín.

0: No, sir.
1: Frank Sinatra a Love in Marriage, krásná písnička. No, moji milí, Jirminko, to 7 minut po 9:30, tady žvaním a máme před sebou pondělní indicii, rychle na to. Já jen připomínám, že tuhletu indicii, nebo tuhletu hádánku a ty indicie pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno, Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte do hromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, pondělní indicie tedy zní: výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Opakuji pondělní indicii. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Tak to byla pondělní indicie a už jsou tady Slzy tvý mámy a Olympik.
2: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

rád pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Vítězslav Vávra, holky z Gimplu, krásná vzpomínka na dobu minulou. A já tady mám 9:45, já tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím jen tak pro radost panu Josefu Večeřovi, našemu skvělému profesoru, který nás kdysi dovedl až k maturitě. A protože je Pepík jen o pár let starší než my, měli jsme k sobě vždycky blízko. Milý Pepíku, tobě i celé tvé rodině přejeme ze srdce hlavně pevné zdraví a spoustu krásných chvil. Pro radost jsme vybrali píseň Karla Gotta Když jsem já byl tenkrát kluk. Za bývalé studenty z kroměřížského gymnázia srdečně zdraví a děkuje Marie. Milá paní Marie, to víte, že rád splní vaše přáníčko, zahrají vašemu panu profesorovi, takže pro Josefa Večeřu a pro vaše spolužáky a taky pro vás, Karel Gott, Když jsem já byl tenkrát kluk.
1: Český rozhlas Zlín, písni

0: Písnička dozněla Když jsem já byl tenkrát kluk a ta písnička dovedla dnešní srdcovky zdárně do svého cíle. Tož, moji milí, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Výsledek mé práce neuvidíte, i když ho máte, ale přitom ho vlastně nepřehlédnete. Tak to byla první indicie, tedy pondělní pro tento týden. No a ještě, než se s vámi rozloučím, tak jen vám připomínám, že rád vám hrají písničky, rád vám plním vaše přáníčka a jsem pak ještě radši, když si tu písničku i vyberete, abych opravdu splnil to vaše přání beze zbytku. A máte tyto tři možnosti, jak mě to dát vědět. Buď mi to namluvíte svým hlasem, pokud nechcete psát na telefonní záznamník s číslem 737 250 350. 8, záznamníky vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní přáníčko, aby zaznělo v konkrétní den přesně i s vaší vybranou písničkou, musíte mi prosím to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Na shledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli nehodě je zavřená hlavní silnice ve zlínské části Kudlov. Zlín postaví u základní školy ve Štípě novou jídelnu. Prezident Pavel bude jednat s premiérem Babišem o účasti na valném shromáždění OSN. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 21 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve zlínské místní části Kudlov je po nehodě zcela zavřená hlavní silnice v ulici Václavská. Podle serveru Dopravní info se srazila dvě osobní auta. U nehody zasahují záchranáři i hasiči. Řidiči můžou místo obět přes ulici Březnická kolem zimního stadionu nebo přes místní část Jaroslavice. Místo do odvolání objíždí také spoje hromadné dopravy. Zlín vybuduje v areálu základní školy ve Štípě novou školní jídelnu s moderní kuchyní. Současné stravovací zázemí už kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Nová dvoupodlažní budova vznikne na pozemku vedle školy a se stávajícím objektem ji propojí prosklená lávka. Jakou bude mít jídelna kapacitu, popisuje mluvčí zlínské radnice Tomáš Melcer.
3: Nová jídelna nabídne 200 míst oproti současným 80 a kuchyně zvládne připravit až 600 jídel denně. Její kapacita navíc umožní, aby se tam mohli stravovat také zájemci z řad veřejnosti.
2: Stavba má začít na jaře příštího roku a hotová má být v roce 2029. Náklady město odhaduje na bezmála 160 milionů korun. Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
4: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro radiožurnál Sport loni v lednu.
5: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval, řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. A vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
0: Počasí.
2: Dnes dopoledne očekávejte v našem regionu převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Jak už jste slyšeli ve zprávách, uzavřená je ulice Václavská na Kudlově ve Zlíně. Dále si dejte pozor na nehodu dvou osobních aut, která se stala mezi Kostelcem u Holešova a Němčicemi na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Anna Randárová. Začíná dobré dopoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné pondělí. Těší mě, že se opět slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín a vítám vás u dopoledního vysílání s datem 14. září. I dnes náš společný čas zahájíme tím, že budeme hledat nového majitele pejskovi z útulku. Pozvu vás ale i k poslechu dnešní poradny. Po 11. hodině totiž bude tématem pěstování bylinek a možnosti jejich zpracování. Začneme ale písničkami. Pohodový poslech Českého rozhlasu Zlín vám od mikrofonu přeje Anna Randárová.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 10 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Dnešní tlapky z kraje patří Ferdovi, 4letému kříženci Border Collie z městského útulku pro psy a kočky Kroměříž. Na svůj nový domov čeká už nějaký čas a potřebuje najít někoho, s kým si bude opravdu rozumět. Jaký Ferda je a co by měl splňovat jeho nový domov, prozradila Eva Tomečková, vedoucí městského útulku pro psy a kočky Kroměříž.
1: Ferda je 4,5letý kříženec Border Collie. Jeho absolutní vášní je aportování, dlouhé výšlapy do přírody. Stejně jako řada jiných psů, si sebou nese opatrnost a odstup vůči cizím lidem. Největší respekt a nedůvěru chová k mužům a má velký strach z bouřek, při kterých propadá panice a snaží se utéct.
0: Ještě doplním, že Ferda je kastrovaný. Zvládá základní povely, ale potřebuje k sobě zkušeného člověka, který bude vědět, jak pracovat s jeho nejistou povahou. Kvůli jeho nedůvěře k mužům by k Ferdovi byla podle pracovníků útulku vhodná svobodná žena, ke které si bude moci postupně vybudovat pevný vztah. Pokud vás Ferda zaujal, podrobnosti k adopci najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz. A už příští pondělí vám v Tlapkách z kraje představíme dalšího psa nebo kočku, kteří čekají na svůj nový domov.

0: literární soutěže. Jak náročná to byla cesta? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín.

0: 21 minut po 10. hodině se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zaměříme na nejrychleji rostoucí dřevinu. Předávám tedy slovo Martinu Písaříkovi, který nám v rubrice Co v učebnicích nebylo, řekne víc.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že

0: Nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus. Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Bude 10:30 a posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. V Kunovicích na Uherskohradišťku dnes začíná škola lidových tanců. A zapojit se můžete i vy. Podrobnosti přidáme za okamžik. Wow.

0: Kunovice na Uhersko-Hradišťsku tento týden ožijí školou lidových tanců. A zatancovat si můžete přijít i vy. Více nám řekne Veronika Horáková, vedoucí odboru kultury města, se kterou jsem teď telefonicky ve spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jaké tance se budou v tomto týdnu v Kunovicích vyučovat?
1: Takže my vás takhle srdečně zveme na kurzy lidových tanců a v pondělí začneme, nebo respektive dneska začneme v Kunovicích, kdy se budou vyučovat kunovské sedlské s hudskýma sedlskýma. Zítra se přesuneme na Staroměstsko, tam bude staroměstská sedlská a figurální tance. Ve středu nás čeká strážnický danaj, ve čtvrtek se potom přesuneme na Bílovsko, kde budeme vyučovat bílovské sedlské a v pátek je potom připravené, jsou připravené karičky pro ženy, což je ženský tanec typický, takže zveme tímto v pátek potom všechny ženy.
0: Kde se škola lidových tanců koná?
1: Koná se tradičně na kulturním zařízení Pálenice tady u nás v Kunovicích, takže tam se na vás budeme těšit, na všechny.
0: V kolik hodin si mohou zájemci přijít zatancovat?
1: Každý den od 18 hodin jsou připravené kurzy.
0: Zmínili jsme, že kurzy jsou přístupné veřejnosti. Není tedy potřeba se předem registrovat?
1: Určitě ne, může přijít každý z veřejnosti, koho tady tyhle vlastně tance zajímají, mají o ně zájem a není potřeba se předem na kurzy přihlašovat, není.
0: Ještě zmíníme, že tancovat se bude za doprovodu živé hudby. Koho návštěvníci uslyší?
1: Uslyší cymbálovou muziku Lincava.
0: Na školu lidových tanců, která se koná od pondělí 14. až do pátku 18. září v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku, nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala Veronika Horáková, vedoucí odboru kultury města. My vám za to děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkujeme taky, naslyšenou, budeme se těšit.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Bude 10:45 a v pondělí dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Dnešní babské rady nás zavedou do kuchyně. Budou totiž patřit žampionům a prozradí například, jestli tyto oblíbené houby patří do mrazničky. Více už za chvíli, po písničce Síla starých vín.

0: Babské rady.
1: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo tistovinové saláty.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: Blíží se 11. hodina a s ní i poradna s Českým rozhlasem Zlín. Dnes bude mým hostem rostlinolékař Daniel Borísek a naším tématem budou bylinky, jejich pěstování i zpracování. Pokud máte už teď na mého hosta dotaz, pošlete nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hygienici zrušili zákaz přijímání pacientů v lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích. Zlínská teplárna slaví 100 let a nabízí veřejnosti mimořádné prohlídky. IKEM opakovaně porušoval zákony při zadávání veřejných zakázek. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty naměříme kolem 21 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat nové hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění a šíření nemocí se zatím nepodařilo úplně zastavit. Do běžně nepřístupných prostor zlínské teplárny může celý tento týden nahlédnout veřejnost. Podnik, který letos slaví 100 let, pořádá od pondělí do pátku mimořádné exkurze. Prohlídka potrvá zhruba 2 až 2,5 hodiny a návštěvníci během ní uvidí technologie, které zajišťují výrobu tepla a elektřiny. Jak se provoz za 100 let proměnil, popisuje mluvčí skupiny Seven, která teplárnu Zlín vlastní a provozuje Eva Maříková.
2: Od roku 1926, kdy měl závod 38 zaměstnanců, se toho v teplárně událo mnoho. Dnes má teplárna Zlín 124 zaměstnanců a zásobuje teplem 17 000 domácností, včetně komunálních a komerčních objektů.
1: Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při nakládání s veřejnými penězi a majetkem. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle něj v letech 2022 až 2024 IKEM porušil zákon třeba u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. IKEM považuje výsledky kontrol za závažné, říká jeho mluvčí Barbora Brunclíková.
3: IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření a v řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků. Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů.
1: Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíce se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by doučovali.
0: Počasí.
1: Během dneška bude ve Zlínském kraji převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm. Odpoledne se vyskytnou místy přeháňky i s intenzivnějšími srážkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 18 až 21 stupňů a vítr povane slabý nebo mírný, severozápadní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Kvůli nehodě dvou osobních aut je stále uzavřena ulice Václavská na Kudlově ve Zlíně. Dále jeďte opatrně po dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Kroměříže, kde máme hlášeno odstavené osobní auto na krajnici. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pokračuje dobré dopoledne s Anou Randárovou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: I po zprávách je s vámi Český rozhlas Zlín a Anna Randárová. Čerstvé bylinky dokážou provonit kuchyni. Některé tradičně používáme také jako léčivky. Jak si je vypěstovat doma? A proč nám bazalka z obchodu někdy vydrží sotva pár dnů? I na to se budu ptát mého dnešního hosta. Pozvání do poradny s Českým rozhlasem Zlín přijal rostlinolékař a zahradník Daniel Borísek z Horního Němčína Uherskobrodsku. Dobré dopoledne.
5: Krásné dopoledne, zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu Zlín.
4: A pokud, milí posluchači, máte už teď na dotaz týkající se bylinek, pošlete nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Poradna s Českým rozhlasem Zlín je dnes věnována bylinkám. Mým hostem je rostlinolékař a zahradník Daniel Borísek a je připraven zodpovídat i na posluchačské dotazy. Ty nám buď zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210, anebo nám napište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Pojďme tedy prosím na úvod vysvětlit našim posluchačům pojem rostlinolékař. A možná ne všichni vědí, že se jedná i o studijní obor.
1: Přesně tak. Já vlastně jsem vystudoval rostlinolékařství a hodně lidí mi říká, to je super, bylinkář, to je krásné. A já říkám, bylinky jsou moje velká vášeň, můj koníček, ale rostlinolékař je v podstatě doktor rostlin. My máme svého lékaře, zvířata mají veterináře, no a rostliny mají rostlinolékaře.
0: Tak máme na úvod jasno tady tamto pojmu. A přesuňme se tedy teď prosím k bylinkám. Jsou za vás dobrou volbou i pro úplného pěstitelského začátečníka?
1: No já si myslím, že určitě. Já bylinky miluju. A můžeme pěstovat od těch základních, jako je třeba máta, meduňka, tymián, rozmarin, nebo i ty náročnější. A záleží, jestli chceme jenom nějaké kuchyňské, nebo třeba sbírat i ty, co nám rostou na louce.
0: Vy jste tedy zmínil už některé bylinky, které jste pojmenoval jako základní. Kdyby za vámi tedy přišel úplný začátečník, tak jaké bylinky byste mu tedy do začátku poradil?
1: Záleží, jestli by to chtěl pěstovat doma na zahrádce, doma někde v kuchyni nebo někde na parapetu, anebo by chtěl sbírat jako na louce, ale myslím si, že takové ty základy v kuchyni, co využije každý, je třeba bazalka, máta, meduňka nebo petrželka.
0: A existují za vás i druhy bylinek, které možná vypadají nenáročně, lákají nás k pěstování, ale potom nás v reálu dokážou poměrně potrápit?
1: Já si myslím, že určitě, ale jsou to spíše takové ty, co rostou běžně i v přírodě. A my si někdy koupíme třeba sazenici nebo ze semínka to pěstujeme a není to mnohdy jednoduché vypěstovat. Já už takhle asi po třetí pěstuji arniku horskou, která je teda jako krásná bylinka, je i chráněná na Šumavě, ale je těžké ji prostě pěstovat doma.
0: Když se tedy budeme bavit o tom, kde ty bylinky pěstovat, je tedy možné je bez problému pěstovat i v bytě?
1: Určitě. Vždycky je náročnější prostě dostatek světla v bytě, takže na nějaký světlejší místo a potom se zálivkou. Hodně lidí to zalívá moc.
0: A je tedy potřeba dávat si pozor i na světovou stranu, na kterou máme to okno nebo balkon nebo parapet, aby tam právě byl dostatek toho slunečního světla?
1: Přesně tak, záleží, jaké bylinky pěstujeme, pokud jižnější, středomořské, jako je třeba ten tymián, šalvy, rozmarin, tak ty mají rádi teplíčko, sluníčko a tím nevadí prostě dostatek světla, ale pokud máme ty stínomlnější, jako je třeba meduňka nebo máta, tak ty můžeme dát i na místo, kde nám sluníčko tak moc nesvítí.
0: Pro ty z nás, kteří třeba nemají tu zahrádku a jsou tedy odkázáni na pěstování v bytě, tak v rámci nějaké úspory prostoru, řekněme, je možné pěstovat více druhů bylinek i v jednom truhlíku?
1: Samozřejmě je. Potom záleží, ale abychom dali takovou tu skupinu dohromady. Pokud máme rádi středomořské, tak aby v tom truhlíku byly středomořské rostlinky, které mají rádi takový jako vzdušnější substrát s přídavkem nějakého písku nebo nějakých kamínků, aby to tam bylo vzdušné. No.
0: Takže tedy toto je to hlavní, ať to má rádo, řekněme, ty samé podmínky, abychom třeba bylinku, která miluje sluníčko, nedali spíše do stínu a takže na této kombinaci si máme hlavně dát záležet. Jak je nejlepší začít? Je to semínko nebo sazenička nebo si třeba rostlinu namnožit od někoho, kdo už ji doma pěstuje?
1: Záleží, jak moc chcete zažívat ten proces té krásy, kdy to semínko začne klíčit a rašit nám, anebo pokud se chcete už vrhnout jako na co nejrychlejší sklizeň. Pokud koupíte sazenici, tak tu sklizeň a zpracování bylinky můžete jako začít poměrně brzy, ale pokud začnete z řízku nebo ze semínka, tak to trvá delší dobu, než nám ta rostlinka vyroste. Takže pro ty, co mají rádi to zahradničení echt a chtějí od začátku, tak bych doporučil to semínko třeba.
0: Ale záleží samozřejmě na naší trpělivosti nebo možná netrpělivosti. Kdy je nejlepší doba začít s pěstováním bylinek?
1: Já si myslím a učím se to takhle i v životě v různých jako věcech, jako když něco chci udělat, udělám to hned a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Samozřejmě, že zima je asi taková jako nejméně vhodnou dobou na to začít, protože nemáme dostatek jako příznivých podmínek někde doma to pěstovat, ale teď na podzim je pořád ideální doba a i v různých zahradnictvích prodávají sazenice různých rostlinek, takže si to můžeme pěkně někde vysadit a můžeme pěstovat, pozorovat a pokud chceme sbírat, tak i teď na podzim je ještě spoustu možností, jako jaké rostlinky a dary přírody můžeme teďka sbírat.
0: Říká rostlinolékař Daniel Borísek v Českém rozhlase Zlín. Pokračovat a další rady budeme přidávat za okamžik. A zaznít může i váš dotaz. Zavolejte nám ho na číslo 221 555 210 anebo nám napište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: S rostlinolékařem Danielem Borýskem dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín mluvíme o bylinkách. A v průběhu písničky jsme dostali posluchačský dotaz týkající se zmíněných středomořských bylinek. Můžeme tedy prosím specifikovat druhy, o které se jedná a jakým bylinkám by se potom spolu líbilo v jednom truhlíku?
1: Pokud bychom se podívali na ty středomořské rostliny, tak oni mají rádi, teďka začnu od toho, co mají rádi, jaké podmínky mají rádi, spíše suší místa, slunce a mají rádi substrát, který je takový vzdušný. Takže

0: doma, ale jako použili i ideálně hned v kuchyni. No a mají tam samozřejmě umělé osvětlení, jsou ve stresu, zálivka je bůh ví jaká, takže ideálně pokud si tu rostlinku přineseme, tak zjistíme si, jaké má ráda podmínky, pokud se týká třeba té bazalky, tak ta má ráda to sluníčko a má ráda prostě i tu závlahu, ale jak jsem říkal, není dobré ji přelévat. Já jsem teďka přes léto jedné kamarádce se staral o balkon a ona měla právě na parapetu měla bazalku. Vždycky, když jsem přišel zalívat celý balkon, tak měla tu bazalku strašně zvadlou a jakmile se mi zalil vodu, tak jako se krásně napila, byla šťavnatá a že to prostě zvládla. Že to není úplně nejnáročnější třeba bylinka.
1: Ale musíme tedy počítat s tím, že ta ze supermarketu se může chovat specificky právě tím, co už má za sebou. A mě zaujalo, vy jste řekl, že rostlina může být ve stresu. Je to tedy tak, že rostliny můžou být ve stresu tak jako my, lidé?
0: Přesně tak, to je stejně jako my lidé, pokud jsme ve stresu, tak máme sníženou imunitu a potom jsme náchylnější na různé choroby, tak i ta rostlina, pokud je ve stresu, jako nemá dostatek světla, nemá dostatek nějaké výživy, nemá dostatek vláhy, tak je potom ve stresu a je náchylnější na různé choroby nebo škůdce, případně další ty problémy.
1: Pojďme teď prosím probrat téma, kde můžeme často udělat spoustu chyb, už jste to i naznačil, a to je zálivka. Je tedy pravda, že spíš ublížíme nadměrným zaléváním, než tím, že by rostlina trpěla suchem?
0: Určitě, protože pokud tu rostlinu mnohdy zalijeme více, tak ty kořínky nám odumírají a není tam vzduch, takže tam prostě ta vzdušnost není a rostlina už nemá jako z čeho prostě žít, takže nám odumře. Takže radši nechat trošku vyschnout ten substrát a zalít a ideálně teda vyzkoušet prstem a záleží, jestli máme středomořské bylinky, tak zaléváme méně a jestli máme ty, co mají radši tu vláhu, jako je třeba máta nebo meduňka, tak ty zalíváme více.
1: Takže se nám opravdu osvědčí ta jednoduchá pomůcka strčit do substrátu prst a zjistíme, jak na tom je, abychom třeba zbytečně nepřelévali. Je to tady to, řekněme, nejjednodušší pravidlo, pomůcka, jak zjistit, v jakém stavu rostlina je?
0: Přesně tak, no jak si říká, v jednoduchosti je krása.
1: Přesuňme se teď od zalévání k tomu, do čeho bylinky zasadíme. Jak moc na tom záleží?
0: Už jsem to říkal, u těch středomořských rostlin, tam je dobré mít takový lehčí substrát a obecně myslím si, že ty bylinky nejsou nějak náročné na tu půdu, ve které jsou, protože mnohdy rostou různě na loukách a ta půda je všude jakoby rozdílná, jo, a pokud chceme mít tu bylinku jako v té síle, aby měla, tak ona musí mít někdy i ty stresující podmínky. Takže pokud máme středomořské bylinky, doporučuji lehčí substrát a pokud máme takové ty klasické, jako je máta, meduňka, tak tam si myslím, že můžeme nějaký zahradnický substrát obyčejný koupit.
1: A jak je to s hnojením? Můžeme vlastně bylinky hnojit stejně jako například okrasné rostliny, když je potom plánujeme použít v kuchyni a jíst?
0: Řekla jste krásně, už jste vzpomenula tady okrasné rostliny. Záleží teda, jestli bylinku pěstujeme jako okrasnou rostlinu, nebo ji pěstujeme na to, abychom ji mohli využívat a dále zpracovávat. Protože pokud jako ji budeme hnojit, tak ona samozřejmě bude krásná, bude jako mohutnější, bujnější, ale ty aromatické látky nebudou takové. Teďka letošní léto bylo extrémně suché a nebylo dostatek srážek. A já moc rád sbírám různé bylinky a třeba takovou středomořskou dobromysl. Na určitých lokalitách je tady u nás v České republice a na těch místech, kde běžně roste, to jsou suší místa a letos, když byly ty počasí prostě takové jako hodně suché, tak ta vůně, to aroma té dobromysly bylo ještě lepší daleko.
1: Říká rostlinolékař Daniel Borísek v poradně s Českým rozhlasem Zlín. A své dotazy můžete stále volat, a to na číslo 221 555 210, anebo nám je napsat na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. V našem rozhovoru budeme pokračovat za chvíli. Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student Jan Houdek, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte poradnu s Českým rozhlasem Zlín. Dnes se rostlinolékařem Danielem Borýskem. Končí léto, kdy nebyl problém se k řadě čerstvých bylinek dostat přímo v přírodě. Můžeme mít ale doma čerstvé bylinky celoročně?
1: Myslím si, že určitě jo, ale to množství potom v těch pozdních podzimních dnech a v zimě už je omezené. Takže ideálně si prostě nasušit a zpracovat ty bylinky nějak jako teďka, ale v těch květináčcích můžeme mít takovou tu petrželku, mátu, bazalku prostě doma a pokud dáváme dobré podmínky, tak nám roste i prostě v průběhu celého roku, protože hodně lidí si třeba myslí, že ta bazalka je jenom letnička nebo majoránka, ale oni mnohdy jakoby dokážou růst déle. Ale tím, že ji třeba pěstujeme na balkóně, přijde nám mráz a rostlinka nám odejde.
0: Zpracování bylinek se spolu ještě budeme dnes věnovat. Na co bychom ale měli dbát, pokud chceme, aby se u nás rostlinám, konkrétně bylinkám, tedy dařilo celý rok? Co jsou ty body, které bychom neměli podcenit?
1: Pokud je pěstujeme doma, někde v truhlíku nebo v květináči, někde v místnosti, tak je to určitě ta zálivka a dostatek světla. A pokud je máme na zahrádce, tak tam, pokud déle neprší, tak samozřejmě zalét. A jinak prostě pečovat kolem nich jako proky před půdu, chodit, stříhat, taky čím více se ty bylinky stříhají, tím potom bujněji oni rostou. Takže někdo třeba si říká, to je škoda, nebudu to stříhat, nechám to ještě vykvést a tak. Ale tím, že to začneme stříhat, tak oni jakoby dostanou další vlnu a pěkně nám zase obrostou.
0: Když teď budeme mluvit o bylinkách, které máme venku aktuálně, na zahrádkách, jak bychom měli s blížícími se chladnějšími dny s nimi nakládat?
1: Většina bylinek, co máme i na zahrádkách, tak jsou trvalky, takže tu zimu jako s přehledem přežijí. A pokud jsou to ty letničky, tak ty nepřežijí, ale ty buď dáme pak domů, anebo prostě koupíme v příštím roce další. A pokud máme ty středomořské bylinky, tak potom někdo to dělá, že na zimu to trošku jakoby zateplí, dá tam nějakou netkanou textilii nebo slámu, nějak prostě nahrne něco ke kořenům, aby ta rostlinka to zvládla, jako je třeba rozmarin nebo tymián, ale v dnešní době už se prodávají i odrůdy, které jsou jako hodně odolné mrazu. Takže například rozmarin, který je známý jako středomořská rostlina, tak já ho mám už doma několik let, krásný větší keř a on zvládá teploty jako s přehledem minus 10, minus 15 stupňů.
0: Abychom v tom teď měli jasněji, můžeme uvést příklady bylinek, které tedy, řekněme, bez problému při té správné péči zimu zvládnou a se kterými se holt budeme muset po létě rozloučit?
1: Tak začal bych s těma, co se můžeme rozloučit po létě, to jsou takové ty letničky, jako je třeba lichořeřišnice, která se pěstuje často v zahrádkách, jednak jako okrasná rostlina, jednak i na pojídání květů a dalších částí rostlin. Pak je to třeba majoránka, ale u majoránky máme vlastně ještě takovou podobnou, majoránka vytrvalá, která je podobná té klasické majorance a ta nám vydrží. Takže pokud máme takovou tu letničku, tak s ní se musíme rozloučit. A pokud máme tu trvalku, už se do toho zamotávám trošku. No a ještě je to určitě třeba ta bazalka. Bazalka, pokud ji máme někde jako v truhlíku nebo někde prostě venku, tak ta nám taky nepřežije tu zimu.
0: Mluvíme tedy spolu dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín o bylinkách. A budeme podrobněji probírat i jejich zpracování, ale abychom i pozvali k poslechu naše posluchače, tak je jasné, že některé bylinky zkrátka pěstujeme proto, abychom si okořenili jídla, ochutili nebo si uvařili čaj. A mě by zajímalo, jestli si můžeme vypěstovat něco jako domácí bylinkovou lékárničku.
1: Určitě můžeme. Ono záleží taky, jako jestli si potřebujeme pěstovat v nějakém truhlíku, anebo půjdeme se podívat na ten náš trávník, co nám tam roste. Ona bylinářka Maria Treben, která žila už jako v minulém století, tak říkávala, že prostě ty nejdůležitější bylinky, co my potřebujeme, tak rostou na naší zahrádce v tom trávníku. Ať už je to sedmikráska, jitrocel, pampeliška. Takže záleží, jestli musí to být nutně bylinky, které si dáme někde jako kulturně do nějakého záhonku, anebo se budeme dívat třeba i do toho trávníku.
0: A o tom, jaké bylinky konkrétně nám mohou pomoct, si budeme v poradně s Českým rozhlasem Zlín povídat už za malou chvíli. Mým hostem je dnes rostlinolékař a zahradník Daniel Borýsek. A připomínám možnost přidat i posluchačský dotaz, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz, anebo přes telefonní číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Rostlinolékař Daniel Borísek přijal pozvání do poradny s Českým rozhlasem Zlín, abychom spolu mluvili o bylinkách. A zmínili jsme, že bylinky nám mohou nejen chutnat a vonět, ale také pomáhat. Pojďme tedy prosím zmínit druhy, které můžeme cíleně pěstovat proto, aby byly, řekněme, naší domácí rostlinou lékárničkou.
1: Ono už i ty bylinky, které používáme v kuchyni a někdo je má zaškatulkované jako kuchyňské bylinky, tak můžeme použít i pro ty naše zdravotní benefity, protože úžasné u těch bylinek je takové to širokospektrální využití, že nemají jenom jeden účinek nebo jeden způsob, jako kdy je můžeme použít, ale mají jich více. Takže taková ta jako obyčejná pažitka, že, kterou si dáváme na chleba, tak má úžasné například antivirotické účinky a má taky dostatek vitamínu C, takže ta je úžasná. Potom třeba petrželka, kterou hodně lidí zná jako při vaření, tak ona je taky močopůdná a moc dobře podporuje ledviny. Když se podíváme na ty středomořské bylinky, tak třeba ten rozmarín, tak ten je úžasný taky, že podporuje naši paměť a naši takovou jako nervovou soustavu, koncentraci, takže i čaj z rozmarínu si můžeme uvařit, když se cítíme, že prostě máme špatnou paměť. Nemusíme rozmarín dávat nutně jenom teda pod maso nebo pod ryby, ale i k tomuhle. Potom třeba tymián je další středomořská bylinka, která se používá jednak při pečení tučného masa, ale taky můžeme používat na trávení, když má někdo potíže prostě i s dýchacími cestami, je nemocný. A taky je dobrý třeba i jako, že na podporu těch ledvin. A třeba i ta majoránka, o které jsem mluvil, tak to je úžasná, já majoránku miluju. Jednak jako koření můžeme ji použít, že na bramboračku, do bramboráku, ale taky se dá použít i na podporu trávení, na uklidnění, když má někdo takovou tu náladu pod psa, tak i na to je majoránka úžasná. A nebo si můžeme připravit majoránkovou mast a ta je dobrá, pokud má někdo častou rýmu nebo záněty horních cest dýchacích, tak si tu mastičku potom mažeme pod nosní dírky anebo v oblasti spánku a opravdu to pomáhá, už jsem to několikrát vyzkoušel.
0: Děkujeme tedy za možná pro někoho překvapivé tipy, jak můžeme nám běžně známé bylinky použít. Už jsme to naznačili, ale jakými způsoby je můžeme vlastně zpracovávat?
1: Zpracovávat můžeme použít buď teda jako čerstvé, že si nasekáme a přidáme do jídla. Já mám například moc rád mozzarellu s rajčaty a čerstvou bazalkou, že to je známé, nebo zpracovat a zapéct třeba s nějakým masem. No a dále je asi nejznámější taky sušení, že kdy tu bylinku můžeme použít potom v průběhu celého roku, nebo můžeme naložit do lihu, vyrobit si takovou tinkturu, protože tady je dobré říct, že některé látky z těch bylin se nevyluhují ve vodě a je potřeba na to líh. Tak proto právě jsou ty tinktury alkoholové. Někdo používá vodku, jsme tady na Slovácku, tady na Zlínsku, na Moravě, takže i slivovici můžeme použít. Takže potom ty tinktury, pak můžeme použít například olejčky, vyrobit si nějaký olej, takže bylinku naložit do oleje a potom třeba můžeme i zamrazit a používat mraženou, anebo třeba i pesto.
0: Bylinky ale umějí mít sílu a mají sílu. Napadá vás něco, kvůli čemu bychom měli být opatrní?
1: Určitě jsou bylinky, které můžeme používat bez obav, ale jsou bylinky, na které bychom si měli dávat jako pozor. Jestli teda můžu uvést rovnou příklad, tak je to třeba třezalka tečkovaná. Přezdívá se ji taky bylina svatého Jána, protože ona kvete kolem 24. června v létě, když je nejvíc sluníčko a prostě to léto začíná jako takhle vrcholit v tom, ale ona má spoustu jako nežádoucích účinků, takže se nedoporučuje samozřejmě pro těhotné ženy, pro lidi, kteří berou antidepresiva, antikoncepci, ona právě snižuje vlastně využití těch hormonů. Takže tady je dobré, pokud někdo bere tu antikoncepci, antidepresiva, aby se poradil i se svým lékařem.
0: Takže to možná může být i takové univerzální pravidlo, že pokud se chceme léčit bylinkami, tak je lepší to skonzultovat se svým lékařem v případě, že se léčíme s nějakým onemocněním a pak samozřejmě těhotné a kojící ženy za vás lépe skonzultovat, než se pustíme do léčby bylinkami.
1: Určitě.
0: Existuje za vás osobně nějaká, řekněme, nedoceněná bylinka, kterou bychom měli pěstovat víc a častěji?
1: Nedoceněná, pokud zůstaneme u těch rostlinek, které jsou v zahrádce, teda, tak co tak jako mě napadne v rychlosti, tak já mám rád třeba dobromysl je bylinka, hodně lidí to používá, ale používá to jenom jako v kuchyni často. Ale ono, ta dobromysl obecná, neboli také oregano, má úžasné účinky, jednak už to z toho názvu vyplývá dobromysl, na tu dobrou mysl, na tu dobrou náladu, ale taky obsahuje účinnou látku karvakrol, kdy nám vlastně napomáhá u toho střevního mikrobiomu, toho trávení, jako taková i proti těm houbám, které občas jako žijou u nás, takže to je moc dobrá na to.
0: Říká rostlinolékař Daniel Borísek v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V dnešní poradně s Českým rozhlasem Zlín byl hostem rostlinolékař a zahradník Daniel Borísek z Horního Němčí. A já bych se s vámi ráda rozloučila otázkou, kterou bylinku máte nejraději vy osobně?
1: Moje nejoblíbenější bylinka je určitě řepík lékařský. V jednom herbáři se taky říká řepíček bylin tatíček. To je bylinka, která roste běžně na loukách. Můžeme sbírat vlastně celokvetoucí nať i lístky a má takové jako široké využití, že můžeme používat jednak na to zevní použití, když máme nějaké rány, odřeniny, špatně se hojící prostě ty otevřené rány, ale taky vnitřní. Hodně lidí, když má třeba potíže s játry, tak zná takový ten klasický jako ostropestřec, který je všude v reklamách, ale nutno říct, že ostropestřec je dobrý spíše pro takové ty velké muže, takové ty kulturisty, takové ty tvrdé muže, ale pro jemnější muže a pro ženy je daleko lepší ten řepík lékařský, takže ten je úžasný na játra, potom na slezinu a na takové i prostě navození té příjemné nálady. Takže já, když potřebuji takovou jako dobrou večerní náladu, tak si uvařím ten řepíkový čaj a mám potom krásný večer.
0: Tak my vám děkujeme za tohle doporučení i za to, že jste s námi dnes byl. Ať se vám daří, nashledanou.
1: Aničko, i já moc děkuju vám za pozvání, tak strašně to uteklo, až mě to mrzí, ale všechno má jednou svůj konec. Tak děkuju vám za milé otázky, bylo mi s vámi krásně. Přeju vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín krásné zářijové dny.
0: Děkujeme moc a já přidám ještě informaci pro vás, posluchače, že záznam dnešní poradny pro vás bude připraven v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Svetlo.
1: Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl rostlinolékař a zahradník Daniel Borísek. A zítra bude mým hostem student Jan Houdek, který se stal vicemistrem světa v psaní na počítačové klávesnici. Dorazí i se svým trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí přivítám v našem vysílání zítra po 11. hodině.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Od pravého poledne nás dělí 5 minut. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava krásná zem. A já vám přeji pohodové odpoledne. Budu se těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vsetínský hřbitov se rozroste o téměř 1000 nových míst pro urny. Práce začnou v nejbližších dnech. Silničáři dnes začali asfaltovat ulici Partizánská ve Vizovicích. Řidiči čeká omezení dopravy. Úroda jablek a hrušek bude v Česku ještě nižší, než se původně čekalo, a to hlavně kvůli jarním mrazům. Dnes v regionu má převládat zataženost, možností srážek a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Naraděleka, zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov. Přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce vyjdou na 47 milionů korun a skončit mají na konci srpna příštího roku. Čím začnou, říká mluvčí města Jana Rašková.
2: Součástí prací bude také výstavba nové opěrné zdi, obnova oplocení, úprava přístupových ploch a vznik 111 nových schránek v kolumbáriu a 45 urnových hrobů. Největší změny přinesou druhá a třetí etapa rozšíření hřbitova, které budou v zápětí následovat.
0: V ulici Partizánská ve Vizovicích od dneška silničáři začali pokládat nový asfaltový povrch. Ředitelství silnic Zlínského kraje tak navazuje na dokončenou stavbu nového chodníku. Pokračuje mluvčí města Jiří Žůrek.
3: Stavební práce přinesou omezení v dopravě. V úseku od křižovatky z ulici Dělnická po konec zástavby čeká řidiče kyvadlový provoz, který budou řídit semafory. Hotovo by mělo být do konce týdne.
0: Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, tedy o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dříve odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu korun. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá doučování zdarma, například organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity aktuálně naplněné.
4: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
0: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá dobrovolníky, kteří by dětem s doučováním pomáhali. Pobočky mají po celé republice.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, od severu má postupovat přehánka. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Loukově na Kroměřížsku je hlášena nefunkční světelná signalizace na železničním přejezdu. A vy jste slyšeli zprávy Českého rozhlasu Zlín, další v našem vysílání zase za hodinu. Do té doby polední Morava, krásná zem, hezký poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

A je tady opět Morava krásná zem, pěkný den, příjemný poslech, přeje Jiřina Ostrá. Kdo má svátek, možná ani nemusím připomínat. Připomněla nám to totiž hned v úvodu Sivická kapela, která v Polce Radoslava Muselíka a Růženy Sipěnové věnovala kopretiny pro Radku. No a z toho je tedy patrné, že svátek mají Radky. Na Slovensku jsou to Ludomilové a Ludomily. Blahopřeji. No a možná, že se i vy chystáte naším prostřednictvím svým blízkým poslat rozhlasový pozdrav. Tak tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Vinohrady.

0: Tak to byla krásná lidová, hrála Gracia. No a už tady mám první telefonáty, paní Jarka z Popic. Dobrý den.
1: Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Dnes bych vaším prostřednictvím chtěla poslat písničku a ode mě přáníčko pro moji švagrovou Jarmilu Masařovou z Popic. Zítra slaví své narozeniny. Jarmi, přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, radosti ze života do dalších let přeje švagrova. Přání se připojuje její manžel a děti. Prosím vás, a ještě bych poslala písničku mojí sousedce Jolaně Kratochvílové, která slaví zítra svůj svátek. Joli, vše nejlepší, zdraví, štěstí a co ti vše daří, co si přeješ. Děkuji vám za krásné přátelské vztahy. To přeje sousedka. A moc vám děkuji tak, za písničku.
0: Ano,
1: moc.
0: Tak to bylo první přání od paní Jarky z Popic. Naschledanou.
1: Ano, děkuji vám.
0: Naschledanou. A teď už paní Mrázová z Lanžhota. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám vnučce Mější Mrázové do Prahy a švagrové Lice Mrázové do Lanžhota. Přeji jim hodně zdravíčka, lásky a pohody. To přeje babička a švagrová Mirka. Děkuji vám moc krát.
0: Tak, to se také povedlo, paní Mrázová. Naschledanou, hezký den.
2: Naschledanou.
0: No a hudební dárek pro milou babičku. Dnes 14. září se dožívá 95 let paní Zdeňka Bartková z Újezdu u Brna. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a nadále neuvěřitelně svěží mysl. Moc děkujeme za starostlivost a za zájem o všechny členy široké rodiny. Také děkujeme za cenné rady do života a babiččiny nejlepší koláče pod sluncem. Bez kterých se nikdy neobešla žádná oslava. Babi, máme tě moc rádi. No a tak to blahopřejí syn, všechna vnoučata a pravnoučata. Písnička i pro pana faráře otce Pavla Barbořáka z Určic, který měl 29. srpna 40 let. Hodně zdraví a boží požehnání. Tomu přejí ze vzdálené rodiny Elena Večerková s celou rodinou a Marta Kvapilová a také farníci z Určic a z Vřesovic a vůbec jeho celá rodina. 29. srpna měli farníci k jeho narozeninám pěkné posezení. Určit, tak teď už písnička, nebude jedna. Je to přímo Valašská směs.

0: Mně se podání holoubkové mozeky, no a teď už tady mám paní Vlastu Cupákovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, vážená paní Ostra, prosím o pěknou písničku pro mou drahou kamarádku Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna k jejímu svátku dodatečně. Přeji jí pevné zdraví, pohodu, radost ze zahrádky a slepiček, s kterými prožívá pěkné chvílky.
0: No ano.
1: A jestli obě dva, tak jí přeji, ať jí chutná. To jí přeje kamarádka a pěkné pozdravení od Vlasty. Děkuji vám za vysílání.
0: Ano, tak popřejeme dobrou chuť Marušce Borovičkové, jo. Paní Vlasto, no má dobrý kamarádky, slepičky. Doufám, že...
1: ty nenadělají pletek aspoň.
0: Tak jo, tak se mějte hezky a někdy zase nashledanou.
1: Ano, nashledanou.
0: A teď už paní Jiřka z Věteřova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás tam zdravím, celý kolektiv, a přeju vám hodně štěstí a zdravíčka. Na tento, že se můžeme dovolat a co je nejlepší, myslím, co existuje.
0: A komu chcete poslat nějaký pozdrav, paní Jiřko?
2: Já chci poslat písničku do Věteřova. Lidušce Chromej, protože bude Ludmile. A jako tak bych ji chtěla nechat zahrát. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hlavně zdravíčka, božího požehnání. To ji přeju já, Jirka s rodinou a Kájina. A všecko nejlepší a hlavně to zdraví. A vám tam celému kolektivu. Hlavně
0: tak
2: to
0: moc
2: zdraví.
0: Děkujeme. Já jsem ráda, že se to nakonec paní Jiřko povedlo. Naschledanou.
2: Ano.
0: Naschledanou. Tak a myslím, byla to paní Jarka z Popic, která už tak jako nastínila, kdo má zítra svátek. Ano, jsou to Jolany. No a paní Jiřka z Věteřova zase svátek Ludmilek vzpomněla, tak ty mají svátek ve středu 16. přátelé. Tak a dnes se dožil 80 let pan Slavomír Čapka ze Suchého. K tomuto životnímu jubileu mu hlavně hodně zdraví a pohody do dalších let, pak ještě hodně energie při jízdě na kole, to přejí manželka Jarka a dcery Jarka, Radka a Hela s rodinami. Vnučka Mia posílá dědečkovi velkou pusu. No a Lácaranka pak přidává pěknou písničku.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: No a teď už opět Morava krásná zem. Já se naskok vrátím k předchozí písničce. Byla to písnička Josefa Uhra Vinohradem putnů hroznů. Jak jsem říkala, hrála Láca Ranka. No ale teď už bude mluvit pan Matěj Skvasic. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych se měl popřát paní Marice Valáškové do roční a ukromilně svášku. Těno nelepší hodně zdraví a přiživá důchodu. A tady se sice radce z domů důchodců z Vlasici pochází z Rubné. Žíká celová radka, má dneska svády a těno nelepší hodně zdraví a děkuju za prostor.
2: Naschledanou, pane Matěji. Paní Zdeňko, jste na řadě. Dobrý den.
4: No, dobrý den, jsou nejšťastnější, protože od čtvrtka volám a ani jedno
2: se. A teď jste se dovolala, tak co máte na srdci?
4: Něco do ženu. No. Takže pěkně vás zdravím, přeji vám všem krásný den a chtěla bych poslat tuto vzácnou písničku našemu synovi Zdeňkovi Ružičkovi do Velkých Němčic. Přeje mu to v prvé řadě jeho manželka Ivetka, pak jsou na řadě já, maminka Zdeňka a dědeček Jirka z Mostislavy, to je Ivečin tatínek, a jeho dcera Ivetka, Simonka a Zdeneček a jeho vnučky nejmilejší. Vnuci má Jiříčka vnuka a Janičku a Simonka a nejzácnější Marušku a to je taky přejem, ale ona to ještě nemá, ona má rok, ale víc se nemohla dovolat, říká Maruško, tam Maruškám přejou. Takže aj tobě přeji. Takže vám ještě jednou moc a moc děkuji a včera měla také narozeniny paní Pavla Bemová z Velkých Němčic, takže se k tomu taky připojí celá naša rodina. Takže jim přejeme všem moc a moc. Zdenkovi za všecko děkuji jako synátorovi, že se o mě tak s manželkou starají. Moc a moc jim děkuji jejich děti, protože jsou velice moc nápomocní, pomáhají jim ze všem.
2: Tak já jsem ráda, paní Zdeňko, že to nakonec vyšlo, že jste mohla takto pěkně popřát a poděkovat vašemu synovi Zdeňkovi Růžičkovi a určitě i Pavla Bemová je ráda za vaše slova. Takže teď už se rozloučíme. Nashledanou.
4: Nashledanou.
2: No a mám tady blahopřání od okresního sdružení hasičů v Kroměříži, protože dnes 14. se dožil zasloužilý hasič z Morkovic, bratr Ladislav Krejčí 87. narozenin. Takže, milý bratře, Laďo, samozřejmě hasiči vám za všechno děkuji z celého srdce. No a dole dalších vám přeji zdraví, pohodu, hlavně ten klid. To je důležité. No a mám tady také aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně, protože dnes tam slaví v Zubří slaví bratr Adolf Krpela 90. narozeniny, takže i hasiči ze Vsetína, sdružení hasičů ve Vsetíně blahopřeje naším prostřednictvím bratru Adolfovi. No a také jemu samozřejmě za vše děkuje. A určitě toho nebylo málo, co udělal pro hasiče. A také mu přeje hodně zdraví, pohody, štěstí, mnoho lásky a spokojenosti. No a písnička ta také nechybí. Hrát bude Lidečanka a je to Kvítečka Trnková.

0: To byla Lidečanka, v jejím podání zazněla písnička Františka Kohoutka a Antonína Ryzy. No a už tady mám další milé volající, tak nejprve dávám slovo do Šumic panu Josefovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Takže se zpožděním bych chtěl poslat Marii svátku blahopřání mojí manželce Marii Hřibové ze Šumic. Hodně zdraví, štěstí, božího požehnání přeju já a manžel, 3 děti s rodinami. A v sobotu taky na Marii oslavil náš švagr, manželčí bratr, krásné narozeniny v Hostitíně Petr Janůvi. Taky Petře, všecko nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání ti přejeme. Celá rodina. A ve čtvrtek bude Naděždy a naše milá kamarádka bude slavit svůj svátek. Tak Naďo, všechno nejlepší ti přejeme. Hlavně to zdraví, které nejvíc potřebuješ. Štěstí a boží požehnání ti přejeme celá rodina a účastníci zájezdu. Děkuji vám, paní Ostrá.
0: Kam se chystáte, pane Josefe?
1: My už jsme byli.
0: Byli jste. A kde jste ano. byli?
1: No, tak byli jsme různě. My to máme každý rok něco.
0: Jo, tak to je super.
1: Tak my už to udržujeme delší dobu, takže tak to nějak...
0: Ještě delší dobu to bude udržováno určitě v budoucnosti.
1: Doufejme.
0: Naschledanou. A teď už paní Anna ze Studence. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím posluchače a i vás ve studiu a dneska má narozeniny 34 roku můj vnuk Pavel Šindelář z Opatova a 16. má krásných kulatých 2x20 moje snacha Jaroslava Štěpánková ze Studence. Já bych jim popřála všechno nejlepší, aby to zdraví v práci, aby se jim líbilo naše Jarka práci teďka změnila, tak doufám, že je tam šťastná a od vás písnická určitě potěší a děkuju.
0: Tak jo, paní Ano. Ten signál nás trošičku pozlobil, ale nevadí. Slyšeli jsme zřetelně, že jste blahopřála paní Jaroslavě Štěpánkové a také Pavlu Šindelářovi. Já přidám písničku. Naschledanou.
2: No, děkuji moc.
0: Naschledanou. No a na řadě je vinčování pro pana Antonína Knota z Nivnice, který dnes slaví krásné 80. narozeniny. Milý dědečku, ke krásnému výročí přejeme, aby se tím mezi námi dobře žilo, zdraví, aby netrápilo. Ze včeliček radost měj a na svět se usmívej. Ještě spoustu dalších spokojených let z celého srdce přejí synové s rodinami. No a dnes slaví narozeniny i pan Miroslav Kubiš ze Slavkova. A proto mu vše nejlepší přeje celá rodina. Další neslaví moje milá manželka, paní Mirka Sedláčková ze Štěchova, narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí manžel Josef, děti Zdeňka, Mirka a Josef a vnoučata Jiřík s Aničkou, Klárka, Honzík, Danielka, Kubík, Magdalenka a Nikolásek. A už je tady Moravanka.

0: Tak to byla Moravanka za tečelcem Jana Sabáka a Vladimíra Salčáka. No a teď už to bude paní Alena Lebánková. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Jiřínko, zdravím všechny posluchače. A já bych chtěla popřát v sobotu bylo Marušky, paní Marušce Nádeníčkové z Křižanovic od Brna. Hodně zdraví, štěstí, pohody a hlavně to zdravíčko, to potřebuje nejvíc. Jinak má dvě hodné dcery a vnoučata, které se o ní vzorně starají. A pravnoučátka posílají babičce sladkou pusinku. Tak Maruško, mějte hezky, je to později, ale všechno nejlepší a zdraví ti přijeme. A ještě bych chtěla pozdravit touto cestou moje dvě sestřeničky, Jirušku Habancovou a Anešku Fajmanovou. Moc krát.
0: Tak když já jim to vyřítím osobně, kdyby náhodou to neslyšeli, paní Aleno. Tak jo. Tak se mějte moc hezky. Naschledanou. A na řadě už je paní Olejníková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát svoji sestře opožděně Marii Horákové z Napajeda ke svátku. Hodně štěstí, zdraví, pohody. Je to vaše stálá posluchačka tohoto krásného pořadu. To jí přejí sestry Zdena, Milena a Jiřina. Děkuji vám moc krát.
0: Není zač, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a písnička a přání k dnešnímu svátku pro paní Radku Malinovou. Radko, přeji všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a aby si to všechno zvládala. To ti ze srdce přeje bývalá spolupracovnice Marie Remešová. No a včera, 13., se dožila 85 let a ve středu bude mít svátek paní Ludmila Zámečníková ze Strání, toho času v léčebně následné péče v Uherském Brodě. Přání, milá maminko, přejeme hlavně zdraví a držíme palečky, aby se to zdravíčko zase ustálilo. Myslí na vás ti, kteří vás mají rádi. Pravnoučátka posílají hodně pusinek. No a také posíláme velké díky a písničku celému personálu, kteří se o nemocné starají. No a tou písničkou je přímo písnička z mládí.

Tak známou písničku Jiřího Červeného a Eduarda Basse, písničku Z mládí, zaspíval za doprovodu Veselky Milan Černohous. No a další přání patří milému dědečkovi Josefovi Borisovi Stěšova, který slaví 80. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, pohody a ještě spoustu dalších let života. Ať se vše daří. To vše ze srdce přejí Borisovi ze Šumic a Kiliánovi z Buchlovic. Matěj a Toník posílají placáka. No a v neděli oslavil 88. narozeniny pan Zdeněk Gajdošík z Lipiny. I naším prostřednictvím mu pevné zdraví, štěstí, lásku a každý den úsměv na tváři, to vše a ještě mnohem víc přejí manželka Ludmila, děti, vnoučata a pravnoučátka Hanička s Jonáškem. A ještě přání pro prababičku paní Marii Balákovou k jejím dnešním narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví pravnučka Emilka s rodinou. A ještě je tady studiový mail. Rádi bychom popřáli hodně zdraví, štěstí, mnoho spokojených dnů všem Maruškám a Liduškám, našim kolegyním, současným i těm, kteří už jsou v důchodu. Tak to blahopřejí stamiťáci a tak to hraje Strouhalova dechová sedmička.

0: Tak, teď už to řeknu pořádně. Hrála opravdu Strouhalova dechová sedmička a hrála polku Dominika Strouhala a Růženy Sipěnové. No a ještě pozvánka pro vás, tak jako každé pondělí i dnes 14. září, vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně. A to od 17 do 21 hodin. No tak si přijďte nechat zahrát tu svoji oblíbenou. Přijďte se pobavit. No ale teď se ještě pobavíme při písnice, kterou budou hrát Kameníkovi muzikanti.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla poslední písnička po lední části Moravy krásné země, zbývá ještě orchestrální skladba, no ale tuto lidovou Keď jsem išel od Galanky zaspíval Jiří Gavanda za doprovodu Kameníkových muzikantů. No a je 12 hodin 55 minut, takže polední část Moravy krásné země opravdu končí. Užijte si, přátelé, pěkný den, no a krátce po 18. hodině se těším na shledanou. Loučí se Jiřina Ostráno a na závěr už hraje Mistřiňanka. Je to balada pro trumpety Miroslava Surky mladšího.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Hygienici zrušili zákaz přijímání pacientů v lázeňském hotelu Praha v Luhačovicích. V Uherském Brodě by měl vyrůst nový fotbalový stadion za 80 milionů korun. Marek Eben a Tereza Kostková se po 20 letech rozloučí se Stardance. Letošní řada taneční soutěže bude jejich poslední. Dnes očekáváme v regionu převládající zataženost, možností srážek a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Matěj Neradilek. Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat nové hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka hotelu Praha Anna Kneblová s tím, že v zařízení bude zvýšený hygienický dozor. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění a šíření nemoci se zatím nepodařilo úplně zastavit. Pod hvězdárnou v Uherském Brodě by mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Součástí areálu by bylo i tréninkové hřiště nebo velké parkoviště. Podle člena výkonného výboru ČSK Uherský Brod Michala Bábíčka by výstavba měla stát zhruba 80 milionů korun. Plány chce dnes představit zastupitelům města.
3: My jako ČSK nestojíme před městem s nataženýma rukama, dejte nám stadion. My opravdu jsme připraveni se na tom podílet, jak organizačně, tak se zajištěním financování. Pokud by cena byla třeba 80 milionů, tak si myslím, že se dá 30-40 milionů na dotací. Soukromí sponzoři, já si myslím, že jsem schopen dát dohromady 20 milionů. Na město zbyde 20.
1: Město se v současné době snaží získat potřebné pozemky od soukromých vlastníků. Pokud vše půjde dobře, stadion by mohl stát do 5 let. Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance. Letošní 14. řada bude pro dvojici, která pořadem provází od jeho začátku v roce 2006, poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října a finále odvysílá Česká televize 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla. Krajský soud v Ostravě dnes uzavřel rozsáhlý případ obchodování s červeným fosforem, který se používá při výrobě pervitinu. Skupina obžalovaných podle soudu dovážela desítky kilogramů této látky z Ukrajiny a následně ji prodávala také do Polska. Nejpřísnější trest, tedy 13 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, senát vyměřil Lukáši Pomklovi. Jeho manželku Vanesu Pomklovou poslal na 9 let do vězení a jejího otce na 4,5 roku, potvrdil mluvčí soudu Jaromil Parobek.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, od severu budou postupovat místní přehánky. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 mezi 272. a 259. kilometrem se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je ve směru na Ostravu uzavřen. Provádí zde totiž údržbu stromů a keřů v okolí komunikace. A to už bylo ze zpráv vše. Další v našem vysílání zase za hodinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrďák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bral jako dočasné omezení.
2: Ano, ano. Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovému tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš. Jo? V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100%. Jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček. A říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou co, ty sám máš, jakou, jaký má nedostatky.
0: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok.
0: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20 kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkal pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
0: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný? Jako

0: než jak si to pamatuješ jako dítě. V čem je to jako pro lajka to vysvětlit?
1: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
0: Ano, ano, ano.
1: A tak něco takovýho. Bylo to prostě, bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík. Prostě.
2: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli
1: ano.
2: Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, no.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození. Takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu. Zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili. A jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel, jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten... Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, a nebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, a nebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zase žen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutavná, jak drobná mince pod rohožkou dní. Já však rozeznávám,

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí je v ohrožení. Lékařky, které ji zajišťují, podali výpověď. Zlínský kraj podpoří lidi s postižením a zejména s duševním onemocněním. Cena plynu v dopoledni byla nejvýš od roku 2022. Dnes očekáváme v regionu převládající zataženost možností srážek a na teploměru až 21 stupňů. Matěj Neradilek připravil zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí může skončit. Lékařky, které ji zajišťují, podali výpověď kvůli neshodám s vedením nemocnice a uzavřenému dětskému lůžkovému oddělení. Radnice proto svolala na zítřek a středu společné jednání s nemocnicí a lékařkami. Jak se k situaci staví nemocnice, říká její mluvčí Radka Miloševská.
2: V současné době připravujeme novou koncepci poskytované zdravotní péče ve Valašském Meziříčí, která zohlední aktuální i předpokládané potřeby regionu. V tuto chvíli vyhodnocujeme jednotlivé varianty a probíhají odborná jednání a diskuze. Předjímat v tuto chvíli jakákoliv dílčí rozhodnutí nebo termíny by bylo předčasné.
0: Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci. Centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionů korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá ze svého rozpočtu.
3: Projekt cílí zejména na lidi s duševním onemocněním a také na ty, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Věnovat se bude rovněž dětem a mladým lidem s duševním onemocněním, pro které má vzniknout nové centrum duševního zdraví. Zlínský kraj ho buduje v prostorách Otrokovické polikliniky.
0: Velkoobchodní cena plynu dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. 1 megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to 3x víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla, jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
4: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
5: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
4: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečních slavnostech.
5: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
6: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
5: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno. Od severu budou postupovat místní přehánky i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se mohou taky vyskytnout bouřky. Večer se pak přehánky vyskytnou již jen výjimečně a na některých místech se zmenší oblačnost na polojasno. Povane mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Napajedlích na Zlínsku v ulici Palackého je prováděna oprava povrchu komunikace. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je pondělí 14. září a před námi je dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Od jeho mikrofonu vás zdraví Kristýna Fuchsová. Aktuální témata, jako je moštování, užitečné informace, které ocení každý řidič a samozřejmě hudba, která nestárne. I tak bude vypadat následující program našeho vysílání, které vám dělá společník pravidelně od 14. hodiny. Za malou chvíli se vydáme na Kudlovskou přehradu ve Zlíně, kterou čeká událost, která se za 90 let její existence ještě nestala. Podrobnosti uslyšíte už po písničce kapely Tichá dohoda. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Kudlovská přehrada ve Zlíně se letos poprvé od svého dokončení v roce 1936 úplně vypustí. Ještě předtím z ní na konci října rybáři vyloví ryby. Přímo u přehrady je teď reportérka Michaela Kočendová. Zdravím tě, Míšo.
1: Pěkný den.
0: Míšo, ty teď stojíš přímo u Kudlovské přehrady. Jak to tam vypadá?
1: Tak zatím tady není žádná změna, hladina přehrady je taková tmavě zelená, v tuto chvíli na ní pluje i několik kačer a kačerů a ta hladina je na své běžné úrovni. Změny se tady začnou dít na konci října, kdy povodí Moravy začne hladinu postupně snižovat a rybáři se připraví na výlov ryb. Zapojit by se do něj mělo až 40 rybářů. Kolik ryb nakonec z přehrady vyloví, teď ale podle jednatele zlínské pobočky Moravského rybářského svazu Jana Tomáše nedokážou odhadnout. Nádrž je totiž výrazně zanesená bahnem a v některých místech má voda místo původních zhruba 4,5 metru jen 80 cm.
2: Je to vyhlášené jako revír, ta přehrada se nikdy od nějakého 68. 69. roku vlastně neslovovala, takže pro nás je to samotné nějaké překvapení. Nicméně víme, že ty ryby tam jsou. Kolik jich tam je, tak to opravdu nevíme, to budeme vědět až při tom výlovu a bude to teda toho 31.10.
1: Jan Tomeček také potvrdil, že samotný výlov by neměl trvat déle než ten jeden den.
0: A proč vlastně musí rybáři všechny ryby z přehrady vylovit?
1: Protože po výlovu všechna voda z přehrady odteče a právě to bude historická chvíle. Od dokončení nádrže v roce 1936 se úplně vypustí vůbec poprvé. Důvodem je oprava bezpečnostního bočního přelivu, který je podle mluvčího povodí Moravy Radka Špatky na hranici životnosti. Povodí ho proto odstraní a nahradí novým. Stavební práce mají trvat do konce července příštího roku a vyjdou na téměř 9 milionů korun. Potom se přehrada začne znovu napouštět.
0: Když už ale bude přehrada poprvé úplně prázdná, nevyužije toho město také k plánovanému odbahnění a úpravě jejího okolí?
1: Ne. A přehrada se tak bude muset kvůli odbahnění v budoucnu pravděpodobně vypouštět znovu. Vedení zlínské radnice totiž zatím s úpravou nádrže ani jejího okolí nepočítá. Podle primátora Jiřího Korce z hnutí ANO, který kandiduje v letošních komunálních volbách, město stále nemá k dispozici dotační titul, který by výrazněji pomohl s financováním. Samotné odbahnění navíc podle něj nemá bez úpravy okolí dostatečnou přidanou hodnotu. Radnice chce proto v budoucnu oba projekty spojit a vytvořit z přehrady rekreační místo, kde by mohla být mola, šlapadla a případně také možnost ke koupání. Odbahnění společně s rekultivací okolí by podle dosavadních odhadů stálo nejméně 30 milionů korun. A právě proto teď podle primátora projekt nepatří mezi nejvyšší investiční priority města.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová o vůbec prvním historickém vypuštění a opravách Kudlovské přehrady ve Zlíně. Díky za informace, Míšo, a měj se pěkně.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař.
1: O továrníkovi Tomáši Baťovi se ve Zlíně mluví pořád. A v letošním roce, kdy si připomínáme 150 let od jeho narození, je akcí věnovaných jeho životu a odkazu více než obvykle. Výstavy, přednášky i další programy ukazují různé stránky člověka, který výrazně proměnil Zlín a způsob, jakým se tady žilo a podnikalo. Baťa ale nebyl jen úspěšným továrníkem, byl také vizionářem, který dokázal přemýšlet o budoucnosti a přicházet nápady, které svou dobu často předbíhaly. Naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková se dnes v podvečer vydá na výstavu věnovanou právě Baťově vizionářství. Co ji tam čeká, nám prozradí už sama, protože tady se mnou ve studiu. Petro, přeji krásné odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Dnes v podvečer si společně s našimi posluchači budeme připomínat Baťu trochu jinak. Výstava s názvem Nenapodobovat být v čele chce ukázat Tomáše Baťu jako vizionáře, tedy člověka, který přemýšlel, jak by mohl vypadat svět a život lidí v budoucnu. A právě jeho schopnost vidět věci dopředu je zajímavá určitě i dnes.
1: Takže trochu jiný pohled na člověka, kterého máme spojeného především se Zlínem obuví a továrnou.
2: Přesně tak. Tomáš Baťa samozřejmě zásadně ovlivnil Zlín a jeho způsob podnikání je dodnes známý. Tato výstava ale chce připomenout, že jeho přemýšlení bylo mnohem širší. Zajímal se o fungování města, o vzdělávání, dopravu, bydlení nebo o to, jak by se měl člověk připravovat na budoucnost. A právě na tyhle myšlenky se dnes v podvečer zaměřím.
1: Ty se dnes vydáš na vernisáž výstavy do Zlínské galerie Atrium, jedna v obchodním centru na náměstí Práce. S kým se tam potkáš?
2: Vernisáž výstavy je naplánovaná na 18. hodinu. Já ale ještě nahlédnu do zákulisí jejich příprav. S organizátorem Danilou Gorgolem si budeme povídat o tom, proč výstava představuje právě Baťovu vizionářskou stránku. Zajímat mě bude také to, které jeho myšlenky mohou být překvapivě aktuální i po desítkách let. No a samozřejmě se podíváme i na to, co všechno návštěvníky na dnešní akci čeká. Zatím můžu prozradit, že výstava představí přes 20 uměleckých objektů, mezi nimi obrazy, fotografie, různé prostorové objekty, kožené výrobky nebo také konceptuální umění od různých autorů.
1: Ještě nám, Petro, prozraď, kdy se nám tedy z výstavy ozveš do vysílání?
2: Do vysílání Českého rozhlasu Zlín se přihlásím ve 17:45 přímo z galerie Atrium -1 ve Zlíně. Výstava Nenapodobovat být v čele bude k vidění od dnešního večera až do 25. září.
1: Tak díky, Petro, a budeme se těšit. Regionální stopařka Petra Sedláčková vyráží do terénu za zajímavými místy, lidmi a projekty v našem kraji. A pokud máte tip na zajímavou akci nebo místo, kam by se měla vydat příště, můžete ji napsat na e-mail stopar.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má?

0: počasí.
1: Předpověď na zbývající část dneška, na zítřek a výhled na nový týden teď prozradí Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Povězte, jaká je aktuální situace ve Zlínském kraji?
2: Tak nad Zlínským krajem je hodně oblačnosti, i když na některých místech není úplně souvislá, je maličko třeba i protrhaná. Vyskytují se i přehánky, a to hlavně na západě a severu kraje. Teploty se pohybují okolo 20 stupňů.
1: A jaké počasí můžeme čekat dál během dneška?
2: Tak od severu budou postupovat další místní přehánky. Ty mohou být provázeny i krátkodobějšími intenzivnějšími srážkami. V nejbližších desítkách minut takové srážky třeba půjdou do oblasti severu Kroměřížska a na Vsetínsko. Ojediněle může být zaznamenána i bouřka. Večer pak bude přehánek ubývat, už se budou postupně vyskytovat jen výjimečně. Na některých místech se také začne zmenšovat oblačnost na polojasno. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, který potom večer zeslábne. A co

0: Můžeme čekat v noci?
1: V noci bude zpočátku hlavně v severovýchodní části kraje ještě místy zvětšená oblačnost, výjimečně doznívající přehánky, jinak už očekáváme polojasno nebo skoro jasno. No a v průběhu noci se na mnoha místech začnou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Čeká nás chladnější noc, ranní teploty 11 až 8, v údolích lokálně až 5 stupňů. V noci nebude téměř foukat nebo na nejvýš slabý proměnlivý vítr.
0: A co říká předpověď na zítřek? Říkal jste, že ráno bude chladno. Jak to bude přes den?
1: Přes den bude hezké slunečné počasí, polojasno nebo skoro jasno, bez srážek. Ty ranní mlhy se nejpozději během dopoledne rozpustí a odpoledne se můžeme těšit na 20 až 23 stupňů.
0: A protože je pondělí, zajímá mě i výhled na tento týden. Čekají nás nějaké výkyvy počasí?
1: Ano, čekají. Nejteplejší dnem bude patrně středa, kdy v odpoledních hodinách můžeme zaznamenat teploty až 26 stupňů a ta středa bude poměrně slunečný den, bude jen občas taková řidší oblačnost, až v noci potom začne přibývat oblačnost na studené frontě, která se potom projeví naplno ve čtvrtek, kdy už bude zataženo s deštěm v noci zpočátku výjimečně i s bouřkami. No a v průběhu odpoledne pak by od severozápadu měly začít srážky ustávat. Večer se i možná protrhá trochu oblačnost, takže čtvrtek už bude chladnější. Ranní teploty kolem 13 odpoledne, maximálně do 18 stupňů. Pátek ten je takový dosti nejistý, může se ale v průběhu odpoledne vyskytnout déšť, ale také bude poměrně chladno ráno 10 až 6 stupňů, odpoledne mezi 15 a 19 stupni.
0: Tolik předpověď počasí od meteorologa Mojmíra Martana. Díky za ní a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já ještě zopakuji předpověď na zítřek. Ve stručnosti čekáme slunečný den s chladným a mlhavým ránem a teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. V Česku začala hlavní sezóna moštování. Jablečné šťávy ale bude letos méně než obvykle. Úrodu totiž poškodili jarní mrazy i následné sucho a horko. Je to i případ rodinné moštárny v Tulešicích u Moravského Krumlova, kde šťávu vyrábějí z vlastní úrody.
1: Tady stojíme v moštárně, kde je příjem jablek bedna, který se vyklopí na přebírací stůl. Tady se jablka přebírají, případně vykrajují, jdou sem do myčky.
2: Ukazuje pěstitel Jiří Kopeček. Jednu bednu s jablky teď do moštovacího stroje vysypal. Ta po umytí přepravníkem putují do drtičky a z nerezové nádoby pod ní už vytéká čerstvá jablečná šťáva. Venku před moštárnou má Jiří Kopeček nachystané další přepravky z jablky ze svého sadu. Velkou část úrody mu letos poškodili jarní mrazy.
1: Co jako nezničený mrazy, tak zničilo sucho a teď se objevilo strašně množství škůdců, zejména mravenci a vosy, které to nabodávají, a ovoce je znehodnocené, takže veškeré ovoce, které sklízíme, tak z 95% je nestandardní.
3: Kdybychom se na ta jablka podívali, na první pohled jsou hezky červená, ale tady u toho je třeba
1: právě
3: vidět.
1: To je, ty vosy je nabodnutý a potom to začíná hnít. Jo, a časem se tam dostanou mravenci a nedělají tam takové cestičky, že to jablko je znehodnocené.
2: Část těchto jablek může po ořezání na moštování. Celkově mají tady v Tulešicích úrodu asi o 2/3 nižší než obvykle. Sucho poškodilo i mladé stromy, doplňuje Jiří Kopeček.
1: Vysazovali jsme loni na podzim 2,5 hektaru ovocných stromů, nových jabloní, a 90% uhynula.
2: Horší úrodu tuzemští pěstitelé očekávají celoplošně. Největší škody mají na svědomí už zmíněné jarní mrazy, vysvětluje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů. Trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, tedy to, co se týká hlavně jablek.
2: Největší propad v úrodě je podle Ludvíka u broskví a meruněk. Lépe jsou na tom třeba švestky, i těch ale bude asi o 1/3 méně, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Ať je za volantem bezpečno, proto si s Českým rozhlasem Zlín teď oživte pravidla silničního provozu. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu, který dobře znají například ve Valašském Meziříčí. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: I zítra se budeme věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu.
4: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
5: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
4: Co v něm uslyšíte tentokrát? Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu, 16. září. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

Brněnské prvoligové derby po takřka 90 letech nebo další ztráta Plzně. To jsou témata, kterými se budeme za okamžik věnovat v pravidelném pondělním ohlédnutí za fotbalovým víkendem.

0: Fotbalisté z Lína prohráli i 8. zápas sezony a vytvořili tak nelichotivý rekord. Slovácko taky dál čeká na vítězství. O tom už od nás víte. Teď je prostor pro pravidelný pondělní přehled toho nejzajímavějšího z ostatních stadionů. Začneme brněnským derby mezi Zbrojovkou a Artisem.
1: Dva brněnské kluby se v nejvyšší soutěži utkali po 89 letech. Přesto nebyl stadion zcela vyprodaný a zůstalo asi 1000 volných míst. Přitom, když Zbrojovka začínala sezónu doma se Spartou, všechny vstupenky zmizely dlouho před zápasem.
2: Víte co, já to nemám jako tak, že to je taková tradice, protože přece jenom je to po 90 letech a ty dva brněnské kluby, že jsou v lize a vůbec, že se tady objevil další brněnský klub, tak je to v podstatě novinka, takže ta tradice není taková jako normálně, ale kabině určitě vnímáme, že hrajou dva brněnský kluby a boj prostě o Brno a my jsme rádi, že jsme ho zvládli.
1: Říkal Martin Svědík, tedy trenér Zbrojovky, která zvítězila 2-1. Kouč poraženého Artisu Roman Nádvorník upozornil taky na čas výkopu ve 3 hodiny odpoledne. Derby by podle něj slušela večerní kulisa.
3: Furt by ta atmosféra byla za to umělý osvětlení ještě lepší, ještě by třeba přišlo pár lidí navíc. Je to pro mě zvláštní, že byl vybraný takovýhle čas na takovýhle zápas.
1: V čele tabulky zůstává Slavia Praha, která zvítězila v Teplicích 2-0. Poradila si i s tím, že druhý poločas musel být kvůli výpadku elektřiny na stadionu přerušený. Stoper Slavie Štěpán Chaloupek přiblížil, jak vypadala nečekaná pauza přímo v kabině.
4: Samozřejmě nastoupili maséři, fyzioterapeuti, aby nám pomohli uvolnit těžké nohy, zároveň zůstat v teple, přelíknout do suchého a na druhé straně videoanalytici a trenéři, aby nám ukázali prostě ty postřehy z toho, co se změnilo třeba do té druhé půle a případně naše nějaké změny a vyšlo to.
1: Výhru 2-0 si připsala i Sparta, která tímto výsledkem doma porazila Jablonec. Naopak další zaváhání potkalo dalšího z členů tradiční ligové špičky. Plzeň doma prohrála 2-3 s Olomoucí. Z 8 odehraných ligových zápasů tak stále vyhrála jen 2. Tentokrát ke ztrátě přispěla i penalta, kterou neproměnil plzeňský záložník Lukáš Červ. Ten přitom podle trenéra Radoslava Kováče nebyl na pokutový kop určený.
5: Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Cherry, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Jestli ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost a musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Cherry, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no. To stane se.
1: Zlín i po změně trenéra prohrál pod vedením Pavla Hofticha doma s Hradcem Králové 1-2. Slovácko si po výsledku 0-2 na hřišti Bohemians Praha body taky nepřipsalo. Poprvé v sezóně zvítězili Pardubice, a to 2-1 na hřišti Baníku Ostrava. Naopak premiérovou porážku zažila Mladá Boleslav, kterou porazil 3-0 Liberec. David Nekvinda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Mosko, roznesl spořádně, že mi bíňa, že umírám?
1: Vytroubil jsem to z plných plic.
0: Pak tedy brzy přitáhnou.
1: A, už jsou tady.
0: Oh, teď si lehnu. Vy jste si přišli na mistra, holomci, a můžeme začít.
2: Volpone, třaskavá komedie o chamtivosti a touze po penězích. Od září v Městském divadle Zlín.
3: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
4: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínská teplárna slaví 100 let a při této příležitosti nabízí veřejnosti mimořádné prohlídky svého výrobního areálu. Radnice v Kroměříži vybrala projektanta přestavby interiéru krytého bazénu. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu, končí prodej přes internet. Dnes bude v regionu převládat zataženost možností srážek a na teploměru až 21 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Do běžně nepřístupných prostor zlínské teplárny může celý tento týden nahlédnout veřejnost. Podnik, který letos slaví 100 let, pořádá od pondělí do pátku mimořádné exkurze. Prohlídka potrvá zhruba 2 až 2,5 hodiny a návštěvníci během ní uvidí technologie, které zajišťují výrobu tepla a elektřiny. Jak se provoz za 100 let proměnil, popisuje mluvčí skupiny Seven, která teplárnu Zlín vlastní a provozuje, Eva Maříková. Kroměříští radní vybrali projektanta na kompletní opravu vnitřních prostor a technologického zázemí plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška budou součástí bazénu nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou taky šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky.
5: Projektant musí v maximální možné míře zohlednit již dokončenou první etapu prací. Návrh dispozičních úprav vychází i z požadavku města rekonstruovat bazén tak, aby byly splněny požadavky k získání dotace od Národní sportovní agentury. Tato dotace by mohla činit až 90 milionů korun.
4: Opravu vnější části budovy krytého bazénu město dokončilo loni. Práce přišly zhruba na 6,6 milionů korun. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jako tomu bylo doposud. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Školáci se ode dneška mohou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí bezmála 600 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
6: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
4: Místo autem mohou rodiny do školy vozit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou.
3: Počasí.
4: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji zataženo až oblačno, od severu budou postupovat místní přehánky a to i s intenzivnějšími srážkami. Výjimečně se pak může vyskytnout i bouřka. Večer se přehánky vyskytnou již jen ojediněle a na některých místech se zmenší oblačnost na polojasno. Povene mírný severozápadní až severní vítr a nejvyšší teploty naměříme mezi 18 a 21 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na silnici 429 u Koryčan na Kroměřížsku je pro poruchu odstavené osobní auto. V Uherském Hradišti v ulici Verbířská se střetla dvě osobní vozidla. A ze zpráv bylo vše. Dál posloucháte pondělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Kuto, jste si nás právě naladili. Je s vámi Český rozhlas a Zlín. Jeho odpoledním vysíláním vás dnes provází Kristýna Fuchsová. Jsem ráda, že nás posloucháte. Je 14. září a k dnešku se pojí jedna zajímavost. Přesně před 140 lety se narodil Jan Masaryk, syn prvního československého prezidenta a pozdější ministr zahraničí. A v den jeho 51. narozenin, 14. září 1937, mu zemřel tatíček Tomáš Garrigue Masaryk. Letos je to tedy 89 let. Tato dvě jména tvořila kořeny Československa, na kterých stojí naše země i teď. A za kořeny se podíváme i v našem dalším vysílání. A to na původ závodu ve stopě zlínské šestidenní. Zůstaňte s námi. Poslech zpříjemní například Kenny Rogers, Hanna Zagorová nebo právě teď Valdemar Matuška. Příjemný poslech.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může dál přijímat hosty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila svoje páteční rozhodnutí, podle kterého měl hotel kvůli epidemii střevní virózy od zítřka přestat přijímat nové klienty. Podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová, která se před chvílí z Luhačovic vrátila sem do studia Českého rozhlasu Zlín. Zdravím tě, Blanko.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Vysvětli, prosím, tu dnešní situaci v Lázeňském domě Praha.
1: No tak dnešní ráno bylo pro Lázeňský dům Praha jako na houpačce. Už od pátku tady odvolávali nahlášené klienty a rušili pobyty na následujících 14 dnů a ředitelka zařízení Anna Kneblová sčítala ztráty.
2: Po ekonomické stránce je to dost problematické, protože my zaměstnáváme skoro 100 zaměstnanců, takže vlastně potřebujeme tržby na to, abychom mohli zaplatit mzdy, energie, vodu, potraviny pro ostatní, kteří tady zůstávají, což je dost pacientů. Takže odhadem přijdeme tak asi v nákladech o 4 miliony, ale když jsme spočítali tržby těch, které jsme museli za 14 dní odvolat, tak je to 5 409 tisíc.
1: Hned v pátek se Lázeňský dům proti nařízení hygieniků odvolal a já jsem byla u toho, když dnes v 10 hodin dopoledne přijala ředitelka telefonát z krajské hygienické stanice ve Zlíně s informací, že se páteční nařízení ruší.
2: No je to trošku rychlé nařízení, protože my jsme 14-denní pobyty všechny zrušili, takže je znovu obtelefonujeme a požádáme je, jestli chtějí nás u nás nastoupit nebo ne, jestli se budou bát po tom všem, co se v éteru objevilo. Oznámíme tuto situaci zpátky na všechny zdravotní pojišťovny, že se situace u nás změnila.
1: Krajská hygienická stanice i po několika hodinách na dotazy Českého rozhlasu zatím nereagovala.
0: A proč hygienici původně vydali zákaz přijímat nové klienty?
1: Tak střevní obtíže se v Lázeňském hotelu Praha objevily v první půlce července a od té doby se i přes rozsáhlá hygienická opatření nepodařilo úplně zamezit výskytu onemocnění u lázeňských hostů. Nejvíc nemocných sice bylo v červenci a na začátku srpna, ale stále se objevovaly i v těchto dnech ale jednotky nových případů. Hygienici v místě provedli rozsáhlé kontroly, stravování, pitné vody, zdroje minerální vody a všechny byly z negativním výsledkem. Podle ředitelky si norovirovou nákazu, která je vysoce infekční, klienti vždy přinesli zvenčí.
0: Jsou Luhačovice ojedinělým místem s výskytem norovirové nákazy?
1: Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové rozhodně ne.
3: V České republice je od června do konce srpna nahlášeno celkem 9 epidemií norovirů, a to v Praze, Středočeském, Jihočeském, Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji, dále na Vysočině, v Olomouckém a ve Zlínském kraji. Podle aktuálních dat je obecně patrný nárůst počtu hlášených případů v kategorii virové střevní infekce, kam spadají i noroviry.
0: Lázeňský dům Praha z Luhačovic může i nadále přijímat klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila opatření kvůli epidemii střevního onemocnění. Informace o tom přinesla reportérka Blanka Kovandová. Díky za ně a měj se pěkně.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: O 15:45 je čas na pravidelné tipy, co dnes nebo v následujících dnech můžete v našem regionu podniknout. Dnes se můžete zúčastnit školy lidových tanců v Kunovicích. Každoročně se na výuku tanců i verbuňku sjíždí lidé ze širokého okolí. Těšit se můžete na živou hudbu cymbálové muziky Lintava. Kurs začíná dnes v 18 hodin v kulturním zařízení Pálenice v Kunovicích a není nutné se předem objednávat. Milovníci divadla se mohou vypravit do Rožnova pod Radhoštěm na hru Dobře rozehraná partie. Jde o komedii s Radkem Holubem a Barborou Hrzánovou. Představení začíná v 19 hodin v Janíkově stodole v Rožnově pod Radhoštěm. V úterý se můžete ve Zlíně těšit na speciální uměleckou akci. Vernisáž výstavy Dům umění 3, průvodce chráněným územím současného umění. Vernisáž se uskuteční od 17 hodin v přízemí Krajské galerie v Baťově institutu ve Zlíně a předchází jí v 16 hodin vernisáž pro děti se speciálním programem. V den vernisáže bude výstava mimořádně otevřena už od 19 hodin. A poslední pozvánka je na víkend. V sobotu a v neděli Sad svobody ve Zlíně ožije folklorem a vínem. Festival Zámecký Ryneček nabídne legendární Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, jazzové přemžitky i slovenský trenčan. Chybět nebudou cymbálové muziky, vystoupení pěveckých a tanečních souborů, ochutnávky nejlepších moravských vín ani doprovodný program. Během dvou odpolední vystoupí před zámkem desítky malých i velkých folkloristů.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jak rychle umíte psát na počítačové klávesnici? Hostem dopoledního Českého rozhlasu Zlín bude student Jan Houdek, který tuhle dovednost povýšil na tu nejvyšší úroveň. Stal se totiž vicemistrem světa. Povídat si budu i s jeho trenérem a pedagogem Robertem Sigmundem. Rozhovor s hosty z Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziříčí si budete moct poslechnout už 15. září. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu bledou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát.

co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu.

0: Stále je s vámi Český rozhlas Zlín. Ve stopě zlínské šestidenní je soutěž historických motocyklů, která z části opisuje původní etapy slavného závodu Mezinárodní motocyklové šestidenní. Burácení motorů, desítky historických strojů a také desítky nadšenců, pro které je motorka životním stylem a velkou láskou. Tak to vypadá vždy chvíli před startem závodu, který si od roku 2012 získal velkou prestiž. Se zakladatelem akce Karlem Zámečníkem z Horní Lhoty na Zlínsku natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Ale teď už se podívejme na start. Je tu 280 jezdců a jedna čtveřice za druhou se dává do boje se 1700 kilometry náročné tratě. Od prvního mávnutí praporkem musí být každý.
2: Tak to popisoval situaci na startu jednoho z ročníků Mezinárodní motocyklové šestidenní moderátor Československé televize. První ročník se uskutečnil v roce 1913. Ve Zlíně buráceli motory poprvé v roce 1947.
3: Z důvodu asi toho, že jsme měli výborné podmínky pro organizaci, nebyli jsme tak rozbombardovaní jak ostatní státy v Evropě.
2: Přibližuje Karel Zámečník. Staré javy byly už od mládí jeho srdcovkou.
3: Jak jsem jezdíval na těch javách vždycky, tak jsem potkával místní obyvatele. Oni mi říkali, ty vypadáš, jak kdyby jsi přijel ze

0: šestidenní. Tak jsem potom nějak pátral, co to vlastně ta šestidenní je. A zjistil jsem, že se to jezdilo u nás nad barákem. Jezdívalo se ve Zlíně, jezdívalo se v Kloboukách a tady po těch svážných cestách nebo hřebenovkách, které jsou dneska turisticky velice vyhledávané.
1: Začal přemýšlet nad tím, jak legendární soutěž znovu oživit. Studoval dobové mapy, trasy i programy. Bylo jasné, že vrátit zpět celý šestidenní závod už nepůjde. Ale vydat se alespoň ve stopě zlínské šestidenní? Proč ne? A tak vznikl název nového závodu. Poprvé motorky vyrazily v roce 2012, pokračuje Karel Zámečník.
0: Protože první ročník jsme vedli přímo podle mapy z roku 59. Ta trať vedla až na Hostýnek, zpátky vlastně do Zlína. Startovalo se před velkým kinem, lidem se to prostě líbilo. Bylo 35 účastníků. A co je hezké, tak třeba tak těch 15 se vlastně účastní pořád.
1: Vzpomíná na dobu, kdy byl obnovený závod ještě v plenkách. A jaké jsou podmínky účasti?
0: Motocykl tuzemské výroby, sériový do roku výroby 75. Pak soutěžní do roku 89. Každý účastník obdrží mapu, obdrží kartičku jezdce, kde má předepsané časy, které musí dodržet. Není to rychlostní závod, je to orienták.
1: Na více než 100-kilometrové trati se samozřejmě odehrávají různé příběhy. Motorkáři jsou ale lidé s citem pro fair play a navzájem si pomáhají.
0: Jestli jsou opravdoví gentlemani a jsou ohleduplní, vesměs dojedou všichni. Občas samozřejmě někdy se stane, že motorka vypoví, ale do 5 kusů ročně.
1: Závod startuje vždy v září každý sudý rok. Ani jeden ročník nevynechal Matador z Olomoucka.
0: Nejstarší účastník je pan Lumír Hájek. Na mě se zdá, že 47. ročník. A jezdí zhodou okolosti na stejně staré motocyklu Java 250 Perák.
1: Soutěž ve stopě zlínské šestidenní si získala obrovské renomé mezi milovníky starých motocyklů. Organizace takového podniku je nesmírně náročná a rozhodně to není práce pro jednoho člověka.
0: Je to vlastně tým Java klubu Luhačovice, celkem je nás 12 lidí, ale tady je třeba opravdu těch lidí víc, takže přijedou známí ze Slovenska, taky motorkáři, javisti, kteří nám vlastně nezištně pomáhají. Je to skvělé.
1: Pochvaluje si Karel Zámečník. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
2: Další ročník ve stopě zlínské šestidenní se jede už tuto sobotu. Startuje se v 10 hodin v Army Parku ve Slavičíně. Takže pokud máte rádi vůni benzínu a rádi se pokocháte pohledem na krásné staré motocykly, určitě byste tam nebo kdekoliv na asi 110 kilometrů dlouhé trase neměli chybět.
3: Český rozhlas Zlín.

Čerstvé bylinky dokážou provonět kuchyni. Některé tradičně používáme také jako léčivky. Jak si je vypěstovat doma? A proč nám bazalka z obchodu někdy vydrží sotva pár dnů? I to bylo tématem pondělní poradny Českého rozhlasu Zlín. Ukázku z rozhovoru uslyšíte za okamžik.

0: dospívala Marie Rotrová. A teď mám malé ohlednutí za dopoledním vysíláním. Pondělní poradna s Českým rozhlasem Zlín byla věnovaná bylinkám. Pozvání dnes přijal rostlinolékař a zahradník Daniel Borísek z Horního Němčína na Uherskobrodsku. Moderátorka Anna Randárová se ptala na to, jak s pěstováním bylinek začít i co vlastně znamená být rostlinolékařem.
1: Tak já vlastně jsem vystudoval rostlinolékařství a hodně lidí mi říká, to je super, bylinkář, to je krásné. A já říkám, bylinky jsou moje velká vášeň, můj koníček, ale rostlinolékař je v podstatě doktor rostlin. My máme svého lékaře, zvířata mají veterináře, no a rostliny mají rostlinolékaře.
2: Přesuňme se tedy teď prosím k bylinkám. Jsou za vás dobrou volbou i pro úplného pěstitelského začátečníka?
1: No já si myslím, že určitě, já bylinky miluju a můžeme pěstovat od těch základních, jako je třeba máta, meduňka, tymián, rozmarin nebo i ty náročnější a záleží, jestli chceme jenom nějaké kuchyňské nebo třeba sbírat i ty, co nám rostou na louce.
2: Vy jste tedy zmínil už některé bylinky, které jste pojmenoval jako základní. Kdyby za vámi tedy přišel úplný začátečník, tak jaké bylinky byste mu tedy do začátku poradil?
1: Záleží, jestli by to chtěl pěstovat doma na zahrádce, doma někde v kuchyni nebo někde na parapetu, anebo by chtěl sbírat jako na louce, ale myslím si, že takové ty základy v kuchyni, co využije každý, je třeba bazalka, máta, meduňka nebo petrželka.
2: Existují za vás i druhy bylinek, které možná vypadají nenáročně, lákají nás k pěstování, ale potom nás v reálu dokážou poměrně potrápit?
1: Já si myslím, že určitě, ale jsou to spíše takové ty, co rostou běžně i v přírodě a my si někdy koupíme třeba sazenici nebo ze semínka to pěstujeme a není to mnohdy jednoduché vypěstovat. Já už takhle asi po třetí pěstuji arniku horskou, která je teda jako krásná bylinka, je i chráněná na Šumavě, ale je těžké ji prostě pěstovat doma.
2: Když se tedy budeme bavit o tom, kde ty bylinky pěstovat, je tedy možné je bez problému pěstovat i v bytě?
1: Určitě. Vždycky je náročnější prostě dostatek světla v bytě, takže na nějaký světlejší místo a potom se zálivkou. Hodně lidí to zalívá moc.
2: A je tedy potřeba dávat si pozor i na světovou stranu, na kterou máme to okno nebo balkon nebo parapet, aby tam právě byl dostatek toho slunečního světla?
1: Přesně tak, záleží, jaké bylinky pěstujeme, pokud jižnější středomořské, jako je třeba ten tymián, šalvy, rozmarin, tak ty mají rádi teplíčko, sluníčko a tím nevadí prostě dostatek světla, ale pokud máme ty stínomlnější, jako je třeba meduňka nebo máta, tak ty můžeme dát i na místo, kde nám sluníčko tak moc nesvítí.
2: Pro ty z nás, kteří třeba nemají tu zahrádku a jsou tedy odkázáni na pěstování v bytě, tak v rámci nějaké úspory prostoru, řekněme, je možné pěstovat více druhů bylinek i v jednom truhlíku?
1: Samozřejmě je, potom záleží, ale abychom dali takovou tu skupinu dohromady. Pokud máme rádi středomořské, tak aby v tom truhlíku byly středomořské rostlinky, které mají rádi takový jako vzdušnější substrát s přídavkem nějakého písku nebo nějakých kamínků, aby to tam bylo vzdušné, no.
2: Jak je nejlepší začít? Je to semínko nebo sazenička nebo si třeba rostlinu namnožit od někoho, kdo už ji doma pěstuje?
1: Záleží, jak moc chcete zažívat ten proces té krásy, kdy to semínko začne klíčit a rašit nám, anebo pokud se chcete už vrhnout jako na co nejrychlejší sklizeň. Pokud koupíte sazenici, tak tu sklizeň a zpracování bylinky můžete jako začít poměrně brzy, ale pokud začnete z řízku nebo ze semínka, tak to trvá delší dobu, než nám ta rostlinka vyroste. Takže pro ty, co mají rádi to zahradničení echt a chtějí od začátku, tak bych doporučil to semínko třeba.
2: Ale záleží samozřejmě na naší trpělivosti nebo možná netrpělivosti. Kdy je nejlepší doba začít s pěstováním bylinek?
1: Já si myslím a učím se to takhle i v životě v různých jako věcech, jako když něco chci udělat, udělám to hned a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Samozřejmě, že zima je asi taková jako nejméně vhodnou dobou na to začít, protože nemáme dostatek jako příznivých podmínek někde doma to pěstovat, ale teď na podzim je pořád ideální doba a i v různých zahradnictvích prodávají sazenice různých rostlinek, takže si to můžeme pěkně někde vysadit a můžeme pěstovat, pozorovat a pokud chceme sbírat, tak i teď na podzim je ještě spoustu možností, jako jaké rostlinky a dary přírody můžeme teďka sbírat.
0: Záznam celé poradny se zahradníkem Danielem Borískem si můžete poslechnout v audioarchivu pondělí 11. hodiny na našem webu.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Dohráli a dospívali nedvědi. Protože se blíží konec dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, je na řadě hudební výběr Petra Uhříka.
1: Špetka hudební Francie neuškodí, my ale před písničkou začneme vlastně úplně jinde. Připomenu vám pána v letech Vladimíra Kosmu. Dnes už je tento rodák z Bukurešti zasloužilým seniorem, na jaře slavil 86. narozeniny. Když bych řekl, že se proslavil bohatým přínosem světové filmové hudbě, tak by to i stačilo, přesto ještě pár vět přidám. Od 60. let žije ve Francii a ze země galského kohouta se k nám i za dob socialismu dostalo poměrně hodně filmů, většinou rozpustilých komedií, které svou typickou muzikou doprovodil. Ať už v nich účinkoval v hlavní roli Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès anebo Pierre Richard. Skladatel, dirigent, houslista, nositel francouzského řádu Čestné legie, rumunského řádu za zásluhy v oblasti kultury, to je Vladimír Kosma, kterého jistě znáte taky, pokud čtete filmové titulky až do konce jako já. Teď si pustíme roztomilý motiv, který vám hned připomene film Hořčice mi stoupá do nosu. Skladba se jmenuje stejně, ale její francouzský přesný název po mně nechtějte. Asi bych to popletl, nehledě na výslovnost.

0: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Zlín pomalu končí. Naladit si jej můžete zase zítra po 14. hodině. Kromě aktuálních a zajímavých informací se můžete těšit také na úterního hosta. Bude jim hlavní trenér hokejového týmu VHK Robe Vsetín Luboš Jenáček. Rozhovor poslouchejte zítra po 15:45. Teď už nás čekají zprávy s Matějem Neradilkem, které právě dokončuje, a po nich se můžete těšit na humoriádu, tentokrát s Petrem Salavou a Pavlem Kučerou. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová. Naslyšenou příště.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Pokládka nového povrchu omezí dopravu v ulici 4. Května v Želechovicích nad Dřevnicí. Pod Hvězdárnou v Uherském Brodě by tedy do 5 let mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Poslanec Turek se má omluvit hnutí Duha za výroky o parazitech. V noci bude v regionu převládat oblačno a na teploměru nejníže 5 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Neradilek. Rekonstrukce ulice 4. Května v Želechovicích nad Dřevnicí přešla do další etapy. Stavbaři tady začali pracovat na novém povrchu místní komunikace. Dojde k rozebírání stávající dlažby a výkopovým pracem. Průjezd v ulici zůstává zachovaný. Rekonstrukce by měla být kompletně hotová letos v listopadu. Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní Hvězdárnou. Iniciátorem stavby je fotbalový klub ČSK, kterému dlouhodobě chybí potřebné zázemí. Pokračuje člen výkonného výboru klubu Michal Bábíček.
5: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
4: Poslanec Filip Turek za motoristy se má omluvit hnutí Duha za své výroky na sociálních sítích. Nepravomocně o tom rozhodl městský soud v Praze. Turek v dubnu na Facebooku napsal, že při předloňských povodních zemřelo několik lidí, protože ekologická organizace zamezila stavbě potřebné přehrady. O členech hnutí Duha řekl, že jsou paraziti, které je potřeba deratizovat. Podle rozsudku jsou ale Turkovy výroky nepravdivé a zasáhly pověst spolku. Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to dnes při představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i v 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
6: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
7: Oznámila Tereza Kostková a 20-letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
8: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
7: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
9: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít, dřít a dřít.
7: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji zpočátku hlavně v severovýchodní části kraje místy zvětšená oblačnost a výjimečně i doznívající přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 11 až 8, v údolích lokálně až na 5 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V Kroměříži v ulici Obvodová osobní automobil srazil chodce. Doprava je na místě omezena. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín to bylo vše. Další v našem vysílání zase za hodinu. A do té doby je tu humoriáda. Hezký poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Končí.
11: Já mám nalíkají.
10: Co jste z toho strudaná?
11: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
12: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
13: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
12: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek, scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, i s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, přímo. Strossmayer.
2: Aha, kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, dělal.
2: Dělal!
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, seba práskačkama, seba foucama.
2: No jo, ve výslužbě.
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tuhle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79. rok? Minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: Za prvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam, bylo
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5-ky jo, na jo, D1-čku, jo, jo, jo. Neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme no, zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem nasplchování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají. Herko, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane, které, jak se tak říká, tedy jdu preventivně.

0: my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
1: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
0: No to nejde, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
1: Nepochopím.
0: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No. Tak vás mám napsaného.
1: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
0: No, k čemu, prosím, a na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
1: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
0: Ina?
1: Ina.
0: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
1: Špičkového fotbalistu? Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
0: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do

0: Karlína. Já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad 20.
0: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
0: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uhera.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
2: Přejmu úplně na druhou stranu. Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček Horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
2: A dalšího, co se pozveme, je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
3: Vystřelil, ani ses nemohl jít.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
0: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akce nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál,
1: skupina Opus.
0: Ono tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
0: Ano, to mě
1: ale
0: zajímá.
1: Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady Krtek od Buty.
0: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: 6. rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Bojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no herku, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František, zdravím vás, pánové, a... Říkanka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě vy měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No
9: před
6: jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnul, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka jak to narůstvo, co? To se včilka všude krade. Vždy jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžoti okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z tabelky pryč. A policajta ptá, že teti, a to jste necítí, že vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděla jsem, že aj krade. Ha! Lidé, zase jim můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelka i podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak bylo všelka i zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak bylo náledí, tak se už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyrazené, no. Takže to by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taková dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okoupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravance. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat ty jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocnil varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohl zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný. Nakonec té mše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám. A vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled. A víte, jak jsem pak opustil jeviště? Couvajíc. Takže taková
4: vycouval
6: hodina,
4: doslova.
6: To jsem doslova vycouval, jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohoj Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať čemu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám, si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Já si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se, to není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brejle, ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
8: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce,
7: Sice.
8: Je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Korun, tak já mám tady 2000, teda pak tady, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Ještě mi řekněte, když takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, Ježiš. Ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte? Protože jenom ohledání mrtvody už je dneska za 5 000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajská hygienická stanice ve Zlíně dnes zrušila mimořádné opatření, které mělo od zítřka zakázat příjem nových pacientů v lázeňském domě Praha v Luhačovicích. Kudlovskou přehradu ve Zlíně čeká na konci října výlov ryb a pak vůbec první úplné vypuštění. Státní zástupci by se podle vlády měli odvolávat proti podmíněným trestům za znásilnění nebo týrání zvířat. V noci bude v regionu převládat oblačno a na teploměru naměříme nejníže 5 stupňů. Matěj Neradil u mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Lázeňský hotel Praha v Luhačovicích může i nadále přijímat k pobytům nové klienty. Krajská hygienická stanice ve Zlíně totiž zrušila zákaz vydaný minulý týden. V lázeňském domě evidovali hygienici od začátku července na 170 onemocnění norovirovou infekcí. Od 9. září se už neobjevil žádný nový případ nemoci a pro provoz lázeňského domu nyní postačí jen zvýšená hygienická opatření. Rybáři chystají na konec října výlov ryb z Kudlovské přehrady ve Zlíně. Před jeho začátkem bude povodí Moravy postupně snižovat hladinu vody. Poté se do výlovu zapojí až 40 rybářů. Kolik ryb v nádrži aktuálně je, se zatím neví. Přehrada je totiž zanesená bahnem a její původní zhruba 4-metrová hloubka se místy snížila na pouhých 80 cm. Pokračuje jednatel pobočky Moravského rybářského svazu ve Zlíně Jan Tomeček.
2: Je to vyhlášené jako revír, ta přehrada se nikdy od nějakého 68. 69. roku vlastně neslovovala, takže pro nás je to samotné nějaké překvapení. Nicméně víme, že ty ryby tam jsou, kolik jich tam je, tak to opravdu nevíme, to budeme vědět až při tom výlovu a bude to teda toho 31.10.
0: Po výlovu nechá povodí Moravy přehradu úplně vypustit a to vůbec poprvé za téměř 100 let její existence. Poté opraví boční přeliv, který je na hranici životnosti. Práce mají skončit do konce července, potom se začne přehrada znovu napouštět. Vláda chce, aby státní zastupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce krokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
3: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
0: Ministr má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Letiště v italské Katánii opět dočasně omezilo provoz kvůli sopečné činnosti Etny. Všechny přílety na sicilské letiště do dnešních 16 hodin byly zrušeny. Etna je nejaktivnější sopka v Evropě a letecký provoz narušuje pravidelně. Letos v létě byly podle provozovatele letiště emise sopečného popela zvlášť intenzivní, což ovlivnilo uprostřed hlavní sezony dovolenou tisíců cestujících.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji zpočátku hlavně v severovýchodní části kraje místy zvětšená oblačnost a výjimečně i doznívající přehánky. Jinak očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Během noci se na mnoha místech vytvoří i mlhy nebo nízká oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr nebo bude bezvětří a nejnižší teploty klesnou na 11 až 8, v údolích lokálně až na 5 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Obvodová osobní automobil srazil chodce. Ve Zborovicích na Kroměřížsku v ulici Sokolská opravují povrch komunikace. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi. A teď už se dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Přeji vám krásný den a vítám vás u poslechu dnešního dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Tomáš Baťa letos ve Zlíně dostává velký prostor. Od jeho narození uplynulo 150 let a jeho život a odkaz připomínají výstavy, přednášky i další akce. Například výstava Nenapodobovat, být v čele představuje především Baťovo vizionářství a způsob, jakým přemýšlel o budoucnosti. Na dnešní vernisáž se do galerie Atrium minus 1 v obchodním domě na náměstí Práce ve Zlíně vydala naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Jak na Baťovi vizionářské myšlenky reagují současní umělci, se dozvíte už za chvíli, kdy se s ní živě spojíme. Přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Jsem ráda, že jste s námi. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Den v kraji.

0: Dnešní souhrn těch nejzajímavějších událostí připravil do vysílání Českého rozhlasu Zlín Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zlínský kraj připravuje další podporu terénních a ambulantních sociálních služeb. Na projekt, který se zaměří na sociální rehabilitaci, Centrum duševního zdraví a podporu samostatného bydlení, získal téměř 50 milionů korun z evropských a národních zdrojů. Dalších 5,5 milionu korun pak hejtmanství podle mluvčí Soni Ličkové přidá. Do běžně nepřístupných prostor Zlínské teplárny může celý tento týden nahlédnout veřejnost. Podnik, který letos slaví 100 let, pořádá od pondělí do pátku mimořádné exkurze. Prohlídka potrvá zhruba 2 až 2,5 hodiny a návštěvníci během ní uvidí technologie, které zajišťují výrobu tepla a elektřiny. Jak se provoz za 100 let proměnil, nám popisuje mluvčí skupiny Seven, která teplárnu Zlín vlastní a provozuje, Eva Maříková.
3: Od roku 1926, kdy měl závod 38 zaměstnanců, se toho v teplárně událo mnoho. Dnes má teplárna Zlín 124 zaměstnanců.
2: Rekonstrukce ulice 4. Května v Želechovicích nad Dřevnicí přešla do své další etapy. Stavbaři tady začali pracovat na novém povrchu místní komunikace. Během ní dojde k rozebrání stávající dlažby a výkopovým pracím. Průjezd v ulici zůstane zachovaný. Na místě se však bude pohybovat těžká stavební technika, proto je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Rekonstrukce by měla být kompletně hotová do konce letošního listopadu. Zlín vybuduje v areálu základní školy ve Štípě novou školní jídelnu s moderní kuchyní. Současné stravovací zázemí už kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Nová dvoupodlažní budova vznikne na pozemku vedle školy a se stávajícím objektem ji propojí prosklená lávka. Jakou bude mít nová jídelna kapacitu, popisuje mluvčí zlínské radnice Tomáš Melcr.
4: Nová jídelna nabídne 200 míst oproti současným 80 a kuchyně zvládne připravit až 600 jídel denně.
2: Kroměříští radní vybrali projektanta kompletní opravy vnitřních prostor a technologického zázemí krytého plaveckého bazénu. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou 200 milionů korun. Samotná projektová příprava vyjde na téměř 6 milionů. Práce se zaměří na interiér budovy. Podle mluvčího radnice Jana Vondráška budou součástí bazénu i nové wellness prvky, saunový svět a rekonstrukcí projdou taky šatny, sprchy, restaurace i terasy pro diváky. A takový byl dnešní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu Zlín.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tomáš Baťa byl člověk, který výrazně proměnil Zlín, ale jeho úvahy sahaly daleko za hranice výroby obuvi. Přemýšlel o městě, bydlení, vzdělávání, dopravě i o tom, jak by mohl vypadat život v budoucnu. Právě na Baťovo vizionářství se zaměřuje výstava Nenapodobovat, být v čele, která dnes začíná v galerii Artnew minus 1 na náměstí Práce ve Zlíně. Na místě je naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petro, krásný podvečer.
2: Krásný podvečer z galerie, kde aktuálně vrcholí přípravy na dnešní vernisáž. Výstava Nenapodobovat, být v čele představuje Tomáše Baťu především jako vizionáře a jeho myšlenky tady současní umělci převádějí do různých podob. Je zde přes 20 uměleckých objektů, od obrazů a fotografií až po prostorové objekty, kožené výrobky nebo konceptuální umění. A právě o tom, proč vznikla výstava zaměřená na Baťův způsob uvažování, si povídám s jejím organizátorem Danielem Gorgolem a přeji krásný podvečer.
3: Dobrý den.
2: Proč jste se rozhodli představit Tomáše Baťu právě jako vizionáře? Co podle vás na jeho způsobu myšlení stojí za pozornost i po tolika letech?
3: No, a spousta lidí vnímá Baťu jako podnikatele. Já osobně vnímám jako člověka, který měl sociální přesah. On budoval především sociální ekosystém a ne jako biznes primárně. Takže toto bychom chtěli vlastně i do budoucna prezentovat a oslavovat.
2: Já věřím, že návštěvníci dnešní vernisáže budou mít možnost to takhle pochopit. Já už jsem to tak navnímala. Jsou tady krásná díla, která dnes večer představíte. Když se řekne ale Baťa, většina lidí si především představí tu obuv, továrnu a Zlín. Vy ukazujete mnohem širší pohled na věc. Která z jeho myšlenek vás osobně nejvíc překvapuje tím, jak je aktuální i dnes?
3: Opět se vrátím k tomu sociálnímu přesahu, že vlastně Baťa se staral především o lidi v té své firmě a ne o ten výsledný produkt, takže vlastně to, že podporoval lidskou myšlenku a blahobyt, tak to mě fascinuje do dneška.
2: Pojďme se podívat teď přímo na všechna díla, nebo na všechna díla, to asi nestihneme, ale na díla, která tady dnes vystavujete. Mou pozornost zaujal Baťa jako biblický kazatel, má knihu v ruce. Autorem je Dagor, jste mi prozradil, jste dokonce vy. Není to domluvené, naši posluchači, opravdu mě zaujalo tady to menší plátno, které jsem měla možnost vidět. Co tady na tom kusu chcete vyjádřit?
3: Přiznám se, že to není úplně můj nápad. To je vlastně spíš koncentrát myšlenek, co jsem tady slyšel hodněkrát v galerii. Návštěvníci říkají, že milují Baťu, ale štve je, že z Baťi dělají modlu. Skoro svatého člověka. A oni by chtěli milovat Baťa vložně jako člověka, který něco dosáhl sám. Takže já jsem zobrazil vlastně takhle jako v biblickém kontextu, že pro někoho to je opravdu modla.
2: A vy sám máte tady nějaký oblíbený kousek, který byste chtěl vypíchnout?
3: Já se přiznám, že z začátku jsem si říkal, že mám, ale čím víc se na to dívám, tím víc chápu, že tato výstava je spíš o dialogu, o různých názorech. Takže vlastně největší krása na tom je, že můžeme se dívat na různá díla různých autorů a vnímat to trošičku odlišně.
2: Když se na výstavu podíváme jako celek, je důležitější dozvědět se něco nového o Baťovi, nebo spíš začít přemýšlet podobně jako on, tedy dívat se dopředu a hledat nové možnosti. Co myslíte?
3: Přesně tak. My bychom dokonce měli trošičku i se pohádat s panem Baťou, přestože ho máme rádi, protože vlastně ten konflikt, ten správně kontrolovaný konflikt nás vede do toho budoucna.
2: Vy budete mít, já jsem nebo zmiňovala, že máte tady i kožené výrobky. Já jsem dlouho přemýšlela, co za kožené výrobky můžete na výstavě představovat, ukazovat. Jsou to samozřejmě boty, pásky a nějaká kožená brašna. Budete tam mít dneska ale i trošku přesah do toho koženého průmyslu. Vy jste si pozval profesionálního čističe bot. Jak to bude dneska na výstavě vypadat?
3: Jo, dokonce to Japonec, který má za koníčka právě čištění bot. Každý návštěvník, co sem dojde, tak má možnost sundat ty boty, osvobodit se trošičku, odejít od ty myšlenky, že Baťa to je rovnou bota a nechat vlastně profíka pracovat. A může tady být dokonce i bosy, což je tam tom nejlepší. Já jsem sám teď z bosy.
2: To je rozhodně zajímavá třešnička celé té výstavy vernisáže, která začíná dnes. A já vám, pane Gorgole, moc děkuji. To byl organizátor výstavy Nenapodobovat být v čele, Danila Gorgol. Výstava dnes večer začíná vernisáží v galerii Artrium -1 na náměstí Práce ve Zlíně a k vidění bude až do 25. září. Návštěvníci na ní najdou přes 20 uměleckých objektů, které se na Baťův odkaz dívají pohledem současných autorů, tak věřím, že vás naše pozvánka nalákala.
1: Petro, děkujeme za informace z galerie Artrium -1 a organizátorům výstavy přejeme, ať se dnešní vernisáž vydaří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín, redaktorka Petra Sedláčková, se každý všední den vydává za vašimi příběhy po celém Zlínském kraji. Pokud chcete, aby přijela i za vámi, napište jí tip na zajímavost, akci nebo příběh z vašeho okolí, a to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Zlín. Den v kraji.
4: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
5: Jupa, já už vím.
4: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
5: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
4: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Nám by pustil?
4: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavče!
6: Záněty, alergie, šedý či zelený zákal, poruchy vidění. Oční onemocnění mají mnoho podob. Co dělat, když zrak přestane fungovat tak, jak má? Na vaše četné žádosti se do poradny pro zdraví vrací oční lékař Zlínské Baťovy nemocnice Jan Pohanka. Už 16. září v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Madony se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Aktuální informace pro nás dnes má Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme tedy teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Tak zhruba uprostřed kraje se vyskytuje i sluneční svit, jinak máme oblačnosti hodně, přeháňky doznívají na krajním jihu, ale další se začínají nasouvat od severu z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Teploměry ukazují v rozpětí od 15 do 21 stupňů.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Tak dnešní noc bude ve znamení postupného ubývání oblačnosti, také přeháněk bude ubývat nejpozději v první půlce noci by ještě mohly být nějaké na horách Vsetínska, ale potom v té druhé polovině noci už to bude beze srážek, ale potom k ránu se začnou tvořit na některých místech mlhy nebo nízká oblačnost. Do rána teploty poklesnou na 11 až 8 stupňů, v údolích to může být lokálně až k 5 stupňům. Během noci bude bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr.
0: To byla tedy dnešní noc. Jaký potom bude zítřejší den?
2: Tak ty místní ranní mlhy nebo nízká oblačnost se nejpozději během dopoledne rozpustí a čeká nás slunečný den maximálně jen s malou drobnou oblačností, odpolední teploty 20 až 23 stupňů a také přes den čekáme bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr.
0: To byla předpověď na zítřek, tedy na úterý. Jak se počasí bude vyvíjet v dalších dnech tohoto týdne?
2: Tak středa bude nejteplejším dnem, kdy čekáme ráno teploty 12 až 9 v údolích Valašska a Bílých Karpat až 7 stupňů, ale odpoledne se oteplí na 22 až 26 stupňů. Bude většinou slunečno, skoro jasno až polojasno. V ranních hodinách se můžou opět objevit mlhy, ale bude jich méně než zítra. V průběhu dne může být oblačnosti trošku více, ale často bude průsvitná. Až v noci na čtvrtek začne od západu přibývat oblačnost ve spojitosti se studenou frontou. Ta přinese hlavně ve čtvrtek potom déšť a potom také ochlazení.
0: Říká Mojmír Martan. My vám děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký večer. Naslyšenou.
2: Já děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: O 17:30 posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Kunovice na Uherskohradišťsku tento týden ožijí školou lidových tanců. A zatancovat si můžete přijít i vy. Více nám v dopoledním vysílání řekla Veronika Horáková, vedoucí odboru kultury města.
1: Takže my vás srdečně zveme na kurzy lidových tanců a v pondělí začneme v Kunovicích, kdy se budou vyučovat kunovské sedlské s hudskýma sedlskýma. Zítra se přesuneme na Staroměstsko, tam bude staroměstská sedlská a figurální tance. Ve středu nás čeká strážnický danaj, ve čtvrtek se potom přesuneme na Bílovsko, kde budeme vyučovat bílovské sedlské a v pátek jsou připravené karičky pro ženy, což je ženský tanec typický. Takže zveme tímto v pátek potom všechny ženy.
0: Kde se škola lidových tanců koná?
1: Koná se tradičně na kulturním zařízení Pálenice, tady u nás v Kunovicích, takže tam se na vás budeme těšit, na všechny.
0: V kolik hodin si mohou zájemci přijít zatancovat?
1: Každý den od 18 hodin jsou připravené kurzy.
0: Zmínili jsme, že kurzy jsou přístupné veřejnosti. Není tedy potřeba se předem registrovat?
1: Určitě ne, může přijít každý z veřejnosti, koho tady tyhle vlastně tance zajímají, mají o ně zájem. Není potřeba se předem na kurzy přihlašovat, není.
0: Ještě zmíníme, že tancovat se bude za doprovodu živé hudby. Koho návštěvníci uslyší?
1: Uslyší cymbálovou muziku Lincava.
0: Na školu lidových tanců, která se koná od pondělí 14. až do pátku 18. září v Kunovicích na Uherskohradišťsku, nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozvala Veronika Horáková, vedoucí odboru kultury města. My vám za to děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Děkujeme taky, naslyšenou, budeme se těšit.
2: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: Máme 6 minut po půl šesté a posloucháte Český rozhlas Zlín. Uherský Brod plánuje výstavbu nového fotbalového stadionu. Vyrůst by měl v lokalitě Prakšická pod tamní hvězdárnou. Pokud se tento záměr podaří dovést do zdárného konce, bude mít jeden z nejstarších fotbalových klubů v Česku, ČSK Uherský Brod, konečně svůj stadion. Po více než 130 letech existence.
1: To je dlouhodobě velký problém prostě v tom Brodě.
2: Říká k chybějícímu stadionu legenda uherskobrodského fotbalu někdejší ligový brankář František Ondrůšek. V posledních letech se ve svém mateřském klubu věnuje mládeži, kterou trápí nedostatek hracích ploch.
1: Máme strašně moc hráčů a nemáme svůj vlastní stadion, takže nemáme kde trénovat. Takže to je skvělý nápad a už aby to bylo.
3: Česká je takový v podstatě bezdomovec, ta situace je zoufalá.
2: Doplňuje Michal Bábíček, člen výkonného výboru ČSK Uherský Brod a jeden z hlavních sponzorů klubu.
3: ČSK má dneska 16 družstev, jezdíme po okolních vesnicích, kde žádáme, aby nás nechali hrát a jenom díky dobré vůli těchto organizací jsme schopni vůbec nějak fungovat. Tatran Havřice, Orel Uherský Brod, Sokol Hvězdec. Těmto klubům fakt patří velké poděkování od ČSK, že nám pomáhají, dávají nám tu možnost odehrát ty zápasy, potrénovat a bez jejich vztahu jako k ČSK, tak bychom prostě ten fotbal nemohli v Brodě hrát.
2: Orelský stadion navíc nevyhovuje potřebám třetiligového mužstva, má malou kapacitu a v okolí chybí parkovací místa. To vše by nový stadion měl splňovat, popisuje Michal Bábíček.
3: Ten stadion by mohl mít krytou tribunu se zázemím, se šatnama pro 1000 sedících diváků a dalších zhruba 1000 diváků by se vlezlo do ochozu, takže by to bylo zhruba 2000 diváků kapacita. K tomu bychom rádi tam měli tréninkové hřiště, klubovnu, nějaký bufet a parkoviště.
2: Nový fotbalový stánek by podle Michala Bábíčka měl stát 80 milionů korun.
3: My jako ČSK nestojíme před městem s nataženýma rukama, dejte nám stadion. My opravdu jsme připraveni se na to podílet, jak organizačně, tak se zajištěním financování. Pokud by cena byla třeba 80 milionů, tak si myslím, že se dá 30-40 milionů z dotací. Soukromí sponzoři, já si myslím, že jsem schopen dát dohromady 20 milionů. Na město zbyde 20.
2: Vybudování sportovního areálu v lokalitě Prakšická umožňuje územní plán. Navíc se díky vrtu podařilo najít vodu nutnou pro zavlažování hřišť. Fotbalový klub na přípravách spolupracuje s městem, které vlastní většinu potřebných pozemků. Zbylé se pak snaží získat od soukromých vlastníků, potvrzuje mluvčí uherskobrodské radnice Alžběta Řezníčková.
4: Část pozemku už jsme vykoupili, zbývá ještě dohoda s posledními dvěma majiteli. Jeden z nich tam vlastní více parcel a projevil zájem o směnu pozemků. Je důležité ty pozemky získat, proto věříme, že se nám to co nejdříve podaří a dospějeme k dohodě.
2: Plány na nový stadion chce vedení fotbalového klubu dnes představit zastupitelům města. Z Uherského Brodu Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství Zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Řeka Morava ukrývala ve Spytihněvi na Zlínsku dlouhá staletí tajemství. Ze dna řeky pak byly vyzvednuty celé kusy kostela, který tam kdysi stával. A my zjistíme, že nebyl jenom jeden. Už ve středu 16. září. Cyklus Záhady a tajemství Zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Bylo 6:45 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Narodil se v Jablunce na Valašsku ještě za Rakousko-Uherska. Dnes je to rovných 120 let. Později studoval v Praze malbu u Otakara Nejedlého. S ním také procestoval celou Evropu a přesto se vrátil na Valašsko, kde se usadil na Soláni. Řeč je o krajinomalíři, portrétistovi a valašské legendě Karlu Hofmanovi. Jeho přítel, literární publicista Dalibor Malina, před časem pro Český rozhlas Zlín popsal životní příběh Karla Hofmana a taky prozradil, že svou vzdělanost maskoval valašským dialektem.
1: No Dalibor, kde jsi tak dlouho byl? Když jsem nebyl 3 dny třeba u něho na Soláni, tak takovým způsobem. Samozřejmě bylo to kouzelné a vždycky to vytvářelo mezi jeho přáteli a ve společnosti, ve které se ocital, velice příjemnou atmosféru.
2: Když byste se měl zastavit u jeho díla?
1: Především byl vynikající krajinář. Studoval u Otakara Nejedlého na Akademii výtvarných umění v Praze. Otakar Nejedlý byl takový učitel vysokoškolský, který sebou vozil celou tu armádu studentů po Francii, po Itálii a hodně jezdili na Balkán. Jezdili za světlem, že jezdili za mořem. Karel Hofmann velice tíhl k Itálii, měl tam spoustu přátel. A ještě když mu bylo 86 let, tak udělal veliký triptych, fresku v Tajpaně v kraji Udine na severu Itálie. Její rozměry jsou 2,5×6 metrů. Při této práci spadl z lešení, zlomil si prst a takto zraněn prakticky dokončil tuto práci. No a potom bych mohl zdůraznit jeho portréty, které spodobovaly většinou lidi z okolí Soláně, z okolí jeho bydliště, byli to Valaši, ale byla to také rodina. Mnohokrát namaloval od dětství starší dceru Marcelu, také mladší dceru, známou herečku Drahomíru Hofmanovou, kterou si jistě posluchači připamatují z filmu Jasného všichni dobří rodáci, že ta hlavní ženská role. Spíše výlučně a výjimečně pracoval na grafice, ale jeho grafické listy jsou v současné době velice žádané, jsou velice působivé a vystihují valašské tradice, valašskou historii, atmosféru valašského venkova.
2: Vy jste ho znal, řekl jste, že jste byli dlouholetí přátelé, kamarádi. Jaký byl?
1: Byl to člověk nesmírně temperamentní, nesmírně živý a nesmírně vzdělaný. Ono to kontrastně vypadalo, že ten dialekt nám představuje venkovského člověka, kterého zajímá všednost, drobné starosti lidí kolem, ale zatím se skrývalo neobyčejné jednak vzdělání. Hodně cestoval a projel takřka všechny nejvýznamnější galerie světa a viděl nejvýznamnější obrazy. Například vyprávěl mi kdysi, jak navštívil Musée d'Orsay v Paříži a stál před Courbetovým obrazem Vlna. Tato Courbetova vlna ho úplně vzala, odstoupilo od obrazu, sundal ten svůj legendární baret, poklekl a hluboce se před tím obrazem poklonil.
2: Jaký byl jeho závěr života?
1: Byl mírně chmurný. Sice byl ve výborné kondici, tělesné, měl 92 let, když odcházel ze života. Měl všechny své zuby, jeden měl plombovaný. Když začal zuby skřípat, tak to opravdu bylo slyšet hodně daleko. Ovšem dostavila se stařecká záležitost zdravotní. Začaly se mu šlachy na rukou zaněcovat a stahovat. Něco podobného, co měl Renoir, když mu museli nakonec přivazovat štětce k ruky, aby mohl malovat. Krátce před smrtí navštěvoval jsem ho i v nemocnici ve Zlíně. Potom odešel do zdravotnického zařízení ve Valašském mezi Říčí, kde také zemřel. Prozradil mě něco niterného, nesmírně smutného, tesklivého. Opravdu mě jímal stesk nad těmi slovy, když mi řekl, že už chce odejít, že nemůže malovat a že by snad ještě jednou rád viděl Soláň.
0: Tolik literární publicista a spisovatel Dalibor Malina o valašském malíři Karlu Hofmanovi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Blíží se 18. hodina a s ní i závěr pondělního dne v kraji. Naše vysílání bude pokračovat pořadem Morava, krásná zem. A já se budu těšit na slyšenou zase zítra, po 10. hodině. Pohodový večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín přeje Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí je v ohrožení. Lékařky, které ji zajišťují, podali výpověď. Vsetínský hřbitov se rozroste o téměř 1000 nových míst pro urny. Práce začnou v nejbližších dnech. Cena plynu dnes dopoledne byla nejvýš od roku 2022. V noci očekáváme v regionu převládající oblačno a na teploměru nejníže 5 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dětská pohotovost ve Valašském Meziříčí může skončit. Lékařky, které ji zajišťují, podali výpověď, a to kvůli neshodám s vedením nemocnice i uzavřenému dětskému lůžkovému oddělení. Radnice proto v tomto týdnu pořádá společná jednání s nemocnicí a lékařkami. Jak se k situaci staví nemocnice, říká její mluvčí Radka Miloševská.
3: V současné době připravujeme novou koncepci poskytované zdravotní péče ve Valašském Meziříčí, která zohlední aktuální i předpokládané potřeby regionu. V tuto chvíli vyhodnocujeme jednotlivé varianty a probíhají odborná jednání a diskuze. Předjímat v tuto chvíli jakákoliv dílčí rozhodnutí nebo termíny by bylo předčasné.
2: Vsetín začne v nejbližších dnech rozšiřovat hřbitov, přidá téměř 1000 nových míst pro urny. Práce vyjdou na 47 milionů korun a skončit mají na konci srpna příštího roku. Čím začnou, říká mluvčí města Jana Rašková.
4: Součástí prací bude také výstavba nové opěrné zdi, obnova oplocení, úprava přístupových ploch a vznik 111 nových schránek v kolumbáriu a 45 urnových hrobů. Největší změny přinesou druhá a třetí etapa rozšíření hřbitova, které budou v zápětí následovat.
2: Velkou obchodní cena plynu dnes dopoledne byla nejvýš za poslední skoro 4 roky. Jedna megawatt hodina na virtuálním trhu v Nizozemsku stála 84 eur, tedy asi 2000 korun. Bylo to třikrát víc než na začátku roku. Ceny plynu rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. Investoři se obávají omezení dodávek kvůli blokádě Hormuzského průlivu. Evropské země teď navíc doplňují zásobníky před zimou. Policisté by nově mohli uzavřít prodejnu, pokud se v ní nakládá s látkami vážně ohrožujícími život nebo zdraví. Novelu zákona o policii, která by to umožnila, dnes schválila vláda. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Naznačil taky, o jaké konkrétní provozovny by šlo.
5: Ty obchody s podivnými látkami, které navštěvují zahraniční turisti a potom končí na jibkách v IKEMu. Dočasně uzavřít provozovnu by bylo možné na nejvýš na 14 dnů a samozřejmě cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů.
0: Počasí.
2: Dnes večera v noci bude ve Zlínském kraji zpočátku hlavně v severovýchodní části kraje místy zvětšená oblačnost a výjimečně i doznívající přehánky. Nejnižší teploty 11 až 8, v údolích až 5 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Holešově v ulici Masarykova se střetla dvě osobní vozidla. Na dálnici D55 na 47. kilometru ve směru na Zlín je uzavřen pravý jízdní pruh. Důvodem je sanace svahu v okolí komunikace. A to už bylo ze zpráv Českého rozhlasu Zlín všechno. Další nás tu čekají zase za hodinu a následující minuty budou patřit pořadu Morava krásná zem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Moravu krásnou zem zahájil orchestr Dalibora Kaprase pěknou písničkou Václava Maňase mladšího a Jaroslava Salače Vínko červené. Pěkný večer přeje Jiřina Ostrá. No a samozřejmě mám tady pro vás připraveny i další pěkné písničky a mezi nimi i písničky ze srdce. Pro paní Marii Maňasovou z Újezdu u Valašských Klobouk bude slou Nikoho vícem nemiloval. No a ta druhá, no, jak se říká, přátelé, čím dříve napravíš chybu, tím lépe. Řeč je o písničce ze srdce pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. Pro něho jsem omylem zahrála překrásné Valašsko. No a ještě, že mám svého poradce Marka Verbíka, který mě na chybu upozornil, tak Marku moc děkuji. Správně mělo zaznít tango Valašsko. Tak dnes bude. Kdo má svátek, asi už víte, přesto u nás Radky na Slovensku Ludomilové a Ludomily. Ještě jednou přeji vše dobré. No ale nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Šmukař a cimbalová muzika Slovácko mladší.

0: Tak Jožka Šmukař dospíval, já ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46 520. No ale beru si dopis a tady čtu. Prosila bych o hudební dárek pro milou paní Ludmilu Pavlíčkovou z Valdíkova u Třebíče při příležitosti jejich 98. narozenin. Je to stále vitální, zvídavá paní, moje stálá zákaznice v místním obchůdku. Zanedlouho oslaví i svátek Ludmily. Přeji jí hlavně zdraví, životní elán, radost velké rodiny a boží ochranu. Tereza Holá. A ještě tady píše Tereza. Děkuji za prostor, váš pořad je super. Vždy si u něj zaspívám a je mi krásně na duši. Uvědomím si, že lidová hudba stále žije v srdcích ještě mnoha dobrých lidí. Vysíláte opravdu pro radost. No tak to nás paní Holá moc těší, že i vám přinášíme radost, ale teď za maličkou chvilku přineseme radost hlavně paní Ludmile Pavlíčkové. A tady v sobotu oslavili svátek naše švagrová a neteř obě Marie Macků z Dolního Němčí. Dále Marie Bruštíková ze Strání, Marie Lísková ze Žerotína u Olomouce. Všem Mařenkám přejeme zdraví, štěstí a všechny další roky tráví v lásce se svými nejbližšími. To jim přejí Říhovi z Dolního Němčí a posílají jim dárek v podobě písničky. Tať potěší také vás v rozhlase a všechny naše přátele. No a tu písničku bude hrát Boršičanka Antonína Koníčka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička Jaroslava Kohoutka, Vladimíra Salčáka, Petrove, Petrove. A už tady mám první telefonát, paní Alena je na drátě. Dobrý večer.
1: Paní Ostrá, dobrý večer, tady je Alena Svitavská, Kyjov. Paní Ostrá, pro mě srpen a září jsou dva velice smutné měsíce. Zemřel můj ex-manžel, ale ten si zaslouží také vzpomínku. Potom milovaný druh, pan Jaroslav Hlaváč z Moravan a jeho Josef, jeho bratr Josef Hlaváč, tak prostě to jsou tady tito tři. A v září vzpomínám na svého dědečka Josefa Novotného z Lubě u Černé hory. Potom tatínek byl Josef a potom i můj bratr byl Josef. Mm-hmm. Všichni mě opustili a nechali mě tady.
0: A ještě mě, paní Aleno, řekněte, no, jestli chcete tedy, jak se jmenoval, ano, váš ex-manžel?
1: Můj ex-manžel se jmenoval Zdeněk Svitavský.
0: Ano, to jméno právě nezaznělo, třeba ho někdo zná a bude vzpomínat společně, ano, ano, s vámi. No, paní Aleno, já jsem si jistá, že nejste tady úplně sama na celíčkém světě,
1: ne,
0: že máte kolem sebe dobré lidi, kteří jsou pro vás oporou.
1: Mám rodinu, mám děti,
0: no,
1: ale... a mám svůj milovaný rozhlas.
0: Tak to
1: já
0: je
1: tady
0: krásné.
1: Já tady vidím sama. A poslouchám vás ráno, jak protřu oko, až do večera, když usnu, do nocí.
0: Tak já vám moc za nás...
1: Kdybych vás neměla, těžko bych se mě žilo a velice těžko bych tyto smutné prostě události přežívala.
0: Ano, jsou to samozřejmě pro vás velmi smutné měsíce. Samozřejmě vzpomínáte, ano, na ty, které jste jmenovala, paní Aleno. No, samozřejmě máte určitě krásné vzpomínky na ně. A písnička ta bude také krásná. Bude to písnička ze srdce pro paní Marii Maňasovou, ale jmenuje se Nikoho vícem nemilovala. To vy vlastně můžete, ano, také říct o třeba tom bratr, jste říkal, nebo tatínek, že všichni...
1: Všichni se milovala.
0: No, právě.
1: Nebo měla ráda.
0: Ano.
1: Paní Ostra, já bych ještě chtěla vzpomenout na bývalé zaměstnankyně vaše milované Marcelky. Já mám totiž 86 let, takže si hodně, nebo dost pamatuju. A vím, že jedna se jmenovala Vandrová a ta druhá už si nepamatuju.
0: Tak a já vám to připomenu, ta se jmenovala Antošová, nebo respektive jmenuje Antošová.
1: A jestli jsou ještě prostě tady na světě, mezi námi, určitě. Takže je všechny pozdravuju a přála bych jim a vzpomínám na ně, na jejich prostě uvázení v rozhlasu. Rozhlas, ať je tady ještě dalších 102 let.
0: Tak krásná slova, paní. Ale no, moc děkujeme. Tak teď už se rozloučíme.
1: Taky.
0: Naschledanou, naschledanou.
1: Naschledanou, všechny zdravím.
0: Tak děkujeme za ně, naschledanou. No a toto přání patří paní Marii Domanské z Jaroslavic u Zlína. Z Jaroslavic u Zlína, kamarádce. A teď je Marii Šišolákové ze Zlína.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Určitě znáte náš folklorní pořad Na pěknou notečku. A víte, že jej znají a pravidelně poslouchají také naši krajané ve Spojených státech amerických či Argentině? Ano, je to tak. Pěkná notečka se tak stará o pravidelný přísun lidové hudby daleko za hranicemi naší vlasti. V pondělí 7. a 14. září se o tom můžete přesvědčit, protože pěkná notečka bude patřit právě pozdravům od našich krajanů za oceánem. Poslouchejte ve vysílání po 19. hodině nebo na našem webu či aplikaci Můj rozhlas.
2: Tak, ale teď už opět Morava krásná zem. Já se vrátím k předešlé písničce, protože to byla písnička ze srdce pro paní Marii Maňasovou z Újezda u Valašských Klobouk, kterou zdravím. A paní Marie měla samozřejmě 12. září svátek, tak řekněme, že to byl takový malý hudební dárek od nás pro ní. Hrála Moravská veselka, byl to Slou Antonína Perničky, tak doufám,

0: že paní Marie poslouchala. No za chviličku už bude hrát ta zmíněná písnička pro pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem, ale předtím ještě dám slovo do Kbelů. Dobrý večer, pane Štefane.
1: Dobrý večer, paní Ostra, já vás pozdravujem aj zvukového majstra. Já bych se měl takovou prosbu. Dneska se dožívá můj dobrý kamarád životného jubilea 85 roků. S těmi jsem od těmi 40 roků jsme robili spolem, jak vždy jsme na autách. Tak chtěl bych mu nechat zahrát ještě, nech se má dobře. No. No,
0: ale tak to je od vás krásné, ale pane Štefane, povězte mi, jak se ten váš kamarád jmenuje.
1: Já, Stanislav Masaryk.
0: Aha, Stanislav Masaryk. No, vyslechne si krásnou písničku a věřím, že i v dnešní době se spolu někdy takhle setkáte, alespoň po tom telefonu a popovídáte
1: tak,
0: si. A
1: tak to se stretneme, občas se stretneme. Tak,
0: a zaspomínáte, že, na tu dobu?
1: Zaspomínáme.
0: Kdy jste společně brázdili a na čem jste jezdili, nebo co jste?
1: Na nákladních autách, na Tatrách. Aha. Každý měl Tatru svoju. A 43 roku jsme jezdili spolu.
0: No tak, to musí být kilometru a to musí být vzpomínek.
1: Je.
0: Tak jo, takže no. To byl milý pozdrav pro pana Stanislava. Nashledanou.
1: Nashledanou,
0: nashledanou. Děkuji. Není zač, paní Heleno, co pak vy máte na srdci? Dobrý večer.
2: Spoledne jste hráli paní Marii Borovičkové, ale já chci taky, ale je to vzpomínka na Marii Borovičkovou z Krumbíře, která před rokem 7. září oslavila 80 let a 10. září zemřela. Tak vzpomínka na ní. Jinak ještě bych chtěla vzpomenout na mého tatínka, který by měl 16. 120 let.
0: Mm-hmm. Ale a jak se jmenoval tatínek?
2: Karel.
0: Karel, tak jo.
2: No a ještě dnes je to 30 let, co známá, bohužel už nežije, taky děvčica měla svatbu, tak aspoň to takový veselější, tak na ní taky vzpomínáme.
0: No a jak se ta známá děvčica jmenovala? No, alespoň křestní jméno.
2: No právě se si honem.
0: Aha.
2: Pavla.
0: No vidíte, Pavla. Paní Heleno, na všechno si člověk vzpomene. No třeba to není hned, ale za čas mu to naskočí. Ano. Tak jo, tak vy máte takové pěkné vzpomínky. Tak budeme vzpomínat při následující písničce. Nashledanou.
2: Děkuji moc krát.
0: Nashledanou. No a hudební dárek životnímu jubileu k včerejším 90. narozeninám pro varhaníka Josefa Kudu z Věteřova. Hodně zdraví, štěstí, mnoho lásky, rodiny, vnoučat, nás lidiček, co ho máme rádi v naší dědině. No hodně božího požehnání, ochranu Panny Marie Žarošické do dalších let přeje ze srdce Dominik Svoboda. No a 12. září by měla svátek paní Marie Parolková. Narodila se na Kořenci, žila na Okrouhlé, dožila se 99 let, měla s Antonínem pěkné manželství, byli spolu přes 60 let. Starala se o ní dcera Emílie. Zemřela v Boskovicích, vychovala 3 dcery, syna, měla hodně vnoučat, pravnoučat. Má pravnuka Varmuže, vzpomínají 3 dcery, syn, vnoučata, pravnoučata a hlavně vzpomíná Honzík. No a Míra Lorenz Vyškova, ten píše, zítra 15. má cet a něco. Moje dlouholetá známá Katka Slámová je z Mirošovic. Ten samý den má jmeniny také moje dobrá známá Jolana Lísková z Prahy. A o něco později, nebo o něco dopředu přeji, 24. září kmeninám panu Jaromírovi Taušovi z Hamilton, velkému včelaři. Hodně zdraví, pohody, spokojenosti v dalších letech života přeje a všechny zdraví jejich známý Míra Zvyškova. No a já už teď zdravím pana Josefa Polácha z Čech pod Kosířem. No tak, pane Josefe, a vaše milá manželka určitě také poslouchá. Já se moc omlouvám, že jsem zahrála jinou písničku. Vy jste tedy si nestěžoval, to nemohu říct. Ale volal mě Marek Verbík, že měla zaznít jiná písnička, protože vy jste mě poprosil o písničku, nebo respektive vaše manželka, kde se zpívá Měj rád Valašsko krásné. Pan Josef Polách totiž pochází z Valašska a 12. září oslavil 95. narozeniny, a tak mu písničku posílá manželka Marie, se kterou je, přátelé, a dobře poslouchejte, už 69 roků. Tak já těmto milým manželům Poláchovým blahopřeji. No a pro oba pak písnička Valašsko.
3: Český rozhlas Zlín.

Tak to bylo Valašsko Bedřicha Čuby, podání Záhořanů. Tak já ještě jednou zdravím milé manžele Poláchovi. Pan Josef měl 12. září 95. narozeniny, no a paní Marie, ta měla samozřejmě svátek, tak ještě jednou jen to nejlepší. No a beru si další dopis. Krásný podvečer, paní Ostrá. Chci se podělit o moji velkou radost. Dnes dopoledne jsem u paní Jarušky Vykoupilové vyhrál knihu Temné letopis. Dovolal jsem se jako první, tak jsem dostal opožděně krásný dárek od Českého rozhlasu Brno k narozeninám. Chtěl jsem ještě něco vzkázat posluchačům i sobě. Kdybych se dožil 102 let, ale když jsem to měl vzkázat do éteru, nastal technický problém a přerušilo se spojení. Tak skrze vás vzkazuji, že bych si přál, aby mě i tak ve vysokém věku hlavně sloužil sluch a aby mě mohl Český rozhlas Brno dělat společníka, jakého mě dělá dodnes, a aby i naše děti, vnuci a další generace byli vděčnými posluchači tohoto skvělého rádia. A proto zahrajte pěknou písničku vám všem za to, co pro nás děláte. Děkuje posluchač Lubomír Páviš. Tak, milý pane Lubomíre, já samozřejmě gratuluji k výhře překrásné a hlavně velmi zajímavé knize mého kolegy Miloše Šenkýře, Temné letopisy moravské. No a děkujeme za vaše laskavá slova. No a dnes se dožívá významného životního jubilea paní Marie Maštalířová ze Stříteže u Třebíče. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje zastupitelstvo obecního úřadu ve Stříteži a posílá pěknou písničku. A mám tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají narozeniny tyto milé dámy. Je to paní Jana Holánková, bydliště tady není uvedeno, dále paní Jana Dobešová z Násedlovic a paní Miroslava Lorencová z Brna. Takže milé dámy, milé naše posluchačky, samozřejmě vám děkujeme, že nám věnujete vaši pozornost. No a přejeme vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, málo starostí. Prostě mějte se moc hezky. No a další přejeme Toníkovi Knotovi do Nivnice k jeho životnímu jubileu hodně zdraví a děkujeme za vše, co nás naučil u včeliček, staří kamarádi z Vřesovic, Jenda a Marie. A ještě jedno přání pro pana Knota, ano, dnes se dožívá krásných 80 let, pan Antonín Knot z Nivnice. Hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví mu do dalších let přeje celá rodina a vnučka Tereska. Přání se připojuje rodina Zámečníkova s Ondrou. Je čas na písničku, hrát bude Stříbrňanka.

Tak to byla Stříbrňanka. V její podání zazněla polka Iva Horkého a Antonína Perničky, byla to Kostelanská. No a mám tady přání i pro pana Karla Kocmánka z Těšetic, který dnes slaví narozeniny. Přejeme hodně zdraví a štěstí a to vše přejí manželka, dcera Marta s rodinou, synové Kája a Rostě s rodinami, no a pravnoučátka posílají velikou pusu. Hudební blahopřání k narozeninám patří panu Františkovi Konečnému z Velkých Bílovic. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a životní pohody přeje rodina Jilčíkova. No a Broněk Úher blahopřeje. Dnes má narozeniny jeho kamarád a fotbalista, hasič pan Kamil Špaček z Horního Němčí. A ještě Broněk blahopřeje k narozeninám kamarádce paní Světlaně Pagáčové z Nivnice. A ještě i pro sestru, tady písničku pro sestru paní Marcelu, ale to už je od Jaroslava Čecha, takže já ještě vím, že ještě tady Broněk Úher měl nějaké přáníčko, ale tak přečteme tady, předám tady pro Marcelu Ptáčkovou. Jaroslav Čech píše, prosím, zahrajte písničku pro moji sestru paní Marcelu Ptáčkovou ze Stříbrnic. Dnes se vrátila po měsíci z lázní. No a také pro její sousedku paní Vlastičku Macháčkovou, sedí na dvoře a plkají. Písničku posílá pro radost brácha z Popůvek. No tak, milé dámy, pěkně si popovídejte na tom dvoře. Třeba zrovna při následující písničce, kterou bude hrát Bílovčanka. Český rozhlas.

Tak to byla písnička Známě a dědinečku v podání Bílovčanky. No já jsem si během této písničky uvědomila, že jsem vůbec neřekla, co se týkalo těch přání od Broňka Uhra, co Broněk Uher blahopřeje, přeje paní Světlaně Pagáčové a také kamarádovi panu Kamilovi Špačkovi. Samozřejmě, že Broněk přeje i s rodinnými příslušníky, fotbalisty, hasiči, muzikanty. Přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. Tak a teď tady mám ještě. Milá Maruško z Dolních Dubňan, k tvému svátku ti přeji z celého srdce hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody a spoustu krásných chvil. Ať se na tebe každý den usměje štěstí, ať máš kolem sebe lidi, se kterými je ti dobře a ať ti život přináší co nejvíce radosti a důvodů k úsměvu. Užij si svůj sváteční den krásně, Maruško, ať je přesně takový, jaký si přeješ. Posílám ti velký srdečný pozdrav, přeji jen to nejlepší, je to přání od Jady Wolfa pro Marušku Jonášovou z Dolních Dubňan. Poslední. Před chvíli vzpomínala paní Vandrovou, znal jsem taky, možná si vzpomene na řidiče autobusu, že se mi přivezl zákazníka do Radostic v noci o 11:30 a zazvonil u jejich domu a chtěl je do Veverské Býtyšky. Třeba si na řidiče vzpomene, už je to hodně, hodně dlouho, alespoň 12 let. Rád Český rozhlas Brno. Poslouchám a pozdravujte paní Vandrovou, tak já vyřídím, píše pan Jaroslav Čech, no ale ještě zbývá písnička, kdyby mě tak pán Bůh.

tak to byly hovorané a já jsem tady ještě objevila jedno přání. Přeji všechno nejlepší k dnešnímu svátku radce Pálenské z Damnic a radce Fialové rozené Novotné z Vedrovic. Dnes také oslavila narozeniny pěkná a šikovná slečna Anička Šlesová, dcerka našeho synovce Honzíka. Všem holkám přeji hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a všeho, co si sami přejí. Aničce, ať se líbí a jde jí to ve škole. Za celou velkou rodinu Šlesovu blahopřeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. No a já doufám, že holkám nebude vadit, když jako hudební dárek zazní závěrečná orchestrální skladba. Je opravdu velmi pěkná. No a podle mých slov jste určitě usoudili a dobře, že Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku. Čeština a česká písnička se ozývá i daleko za mořem. Anna Jagošová vás společně s písničkou Místy i na přání a hlavně skrze pozdravy přímo od krajanů zve na výlet do Argentiny. No a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. No a na závěr slíbená orchestrální skladba patří těm milým holkám, kterým jsem před chvílí předávala přání od Radka Šlese z Jezeřan. Hraje mistříňanka ze vzpomínek.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlín postaví u základní školy ve Štípě novou jídelnu. Ta nabídne víc než dvojnásobný počet míst než ta současná. V Uherském Brodě by měl vyrůst nový fotbalový stadion za 80 milionů korun. Ztráta ovocnářů na tržbách z úrody zničené mrazy bude přes miliardu korun. Zítra očekáváme v regionu převládající polojasno a na teploměru až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich je s vámi Matěj Neradilek. Dobrý večer. Zlín vybuduje v areálu základní školy ve Štípě novou školní jídelnu s moderní kuchyní. Současné stravovací zázemí totiž už kapacitně nestačí a jeho vybavení je zastaralé. Nová dvoupodlažní budova vznikne na pozemku vedle školy a se stávajícím objektem ji propojí prosklená lávka. Jakou bude mít nová jídelna kapacitu, popisuje mluvčí zlínské radnice Tomáš Melcr.
2: Nová jídelna nabídne 200 míst oproti současným 80 a kuchyně zvládne připravit až 600 jídel denně. Její kapacita navíc umožní, aby se tam mohli stravovat také zájemci z řad veřejnosti.
0: Pod hvězdárnou v Uherském Brodě by mohl vyrůst nový fotbalový stadion pro 2000 fanoušků. Součástí areálu by mělo být i tréninkové hřiště či velké parkoviště. Podle člena výkonného výboru ČSK Uherský Brod Michala Bábíčka by výstavba měla stát zhruba 80 milionů korun.
3: My jako ČSK nestojíme před městem s zataženýma rukama, dejte nám stadion. My opravdu jsme připraveni se na tom podílet, jak organizačně, tak se zajištěním financování. Pokud by cena byla třeba 80 milionů, tak si myslím, že se dá 30-40 milionů z dotací. Soukromí sponzoři, já si myslím, že jsem schopen dát dohromady 20 milionů. Na město zbyde 20.
0: Město se v současné době snaží získat potřebné pozemky od soukromých vlastníků. Pokud vše půjde dobře, stadion by mohl stát do 5 let. Čeští ovocnáři přijdou letos na tržbách o 1 300 000 000 korun. Je to kvůli jarním mrazům, které poškodili úrodu. Informoval o tom předseda ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj má skoro polovina profesionálních sadů škodu přes 80%. Nejvíc se to dotklo úrody jablek. Letošní sklizeň by podle odhadů mohla být druhá nejhorší v novodobé historii českého ovocnářství. Koaliční rada bude o návrhu státního rozpočtu znovu jednat tento týden ve čtvrtek. Dnešní schůzka vládních špiček konečné úschodu totiž nepřinesla. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se ale koaliční strany blíží dohodě. Vládní motoristé a SPD kritizují navržený schodek 389 miliard korun, který předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní je možné deficit snížit maximálně o jednotky miliard. Podle Tomia Okamury koalice k úsporám směřuje a jedná i o škrtech pro rok 2028.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji polojasnou oblohu, místy může být i skoro jasno. Ráno se má vyskytovat i mlha nebo taky nízká oblačnost, ta se však bude během dne rozpouštět. Povane slabý proměnlivý vítr a nebo bude bez větří. Nejvyšší teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Česká havaroval motocykl. A to už bylo ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodový večer v naší společnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Vážení a milí, srdečně vás zdravím z rozhlasového studia a těší mě, že jste si i dnes naladili naše vysílání. Skrze pěknou notečku bych vás ráda pozvala na pomyslný výlet po jihoamerické Argentině. V zemi Stříbra se totiž usídlilo nemalé množství Čechů. Odcházeli ze staré vlasti zpravidla mezi válkami, jejich potomci ale žijí na druhé polokouli dodnes. Mnoho potomků českých rodin navštěvuje pravidelně kurzy češtiny, aby si udržovali znalost jazyka svých předků. A právě ti nám poslali své pozdravy. Nejdřív ale hudební vložka. Když se řekne Argentina, jistě se nám všem svorně vybaví tanec tango. Evropská varianta, s níž se potkáváme v tanečních, je na hony vzdálená té, která vznikla v přístavech Buenos Aires. I přesto má ale každá solidní muzika v repertoáru aspoň jeden takový kousek, při kterém se bezpečně zaplní parket. Své tango v novouherském stylu zahraje horňácká cymbálová muzika Martina Hrbáče. Příjemný poslech dnešní krajanské pěkné notečky vám od mikrofonu přeje Anna Jagošová.

0: Právě Buenos Aires bude naším dnešním cílem. Svými příběhy nás provedou krajané, jejichž předkové stanuli v tamnějším přístavu s nadějí, že najdou nový život v zámoří. První, kdo nám představí příběh své rodiny, je Fernando Is. Patří mezi skupinu krajanů, kteří se pravidelně setkávají při akcích v Českém domě, spolkovém středisku sdružujícím české potomky.
1: Jmenuji se Fernando Is a bydlím v Buenos Aires. Mám manželku a dva syny. Můj otec Ludvík se narodil ve Vratsově na Moravě v roce 1970 a jsem šel v roce 1996. O své zemi nikdy moc nemluvil. Studuji češtinu, protože chci cestovat do jeho vesnice s rodinou. Líbí se mi atmosféra české komunity. Jsou to skromní lidé, jako můj otec. S rodinou jsme navštívili Český dům, kde jsme se učili české recepty, dívali se na filmy a oslavili státní svátek. Moje rodina miluje guláš a moje žena to vaří každou zimu.
0: Upřímně doufám, že se ve Fernandově vyznání České republice a kultuře našli nejen Vracoviáci. Další z pozdravů a příběhů má pro nás Maria Teresa Heper Hlaholová.
2: Jmenuji se Maria Teresa Heper, narodila jsem v Argentině. Moje parodiče a maminka byli Česi. Moje maminka narodila Moravie Kudlovice, jmenovala se Bohuslava Hlaholová. Ve klubu Český dům pečené koláče, buchty, makové roladi a dělám nedliky, guláš. Taky tancuju ve skupině senior ve Český dům. Miluju Českou republiku, její umění a přírodu.
0: Jak bylo slyšet, v rodině Marie Teresy se vedle českého jazyka udržela také česká kuchyně. Kudlovice, rodnou obec svých předků, navštívila Maria Teresa poprvé v roce 2023 společně se svou dcerou. A zážitek to byl velmi emotivní. A jak lépe navázat na rodinu, pocházející z uherskohradišťských Kudlovic, než sadou my kudlovští mládenci. Hraje a zpívá Ohnica.

0: Pořad na pěknou notečku je dnes věnován příběhům a pozdravům, které přišly z Argentiny od potomků českých emigrantů. Další dvojici českých krajanských rodin otevře Patricia Cifer.
1: Jmenuji se Patricia Cifer a žiju v Argentině. Můj dědeček se narodil v Doubravě ve Slezsku. On mluvil německy i česky, ale němčina byla jeho mateřský jazyk. Přijel do Argentiny v roce 1928. Děd se zkouším učit česky. Mám moc ráda českou historii, hlavně to, jak spolu žili Česi, Němci a Židé.
0: Patricia Cifer s rodinným původem z Doubravy, z Těšínského Slezska, nedaleko Karviné, je zástupkyní emigrantských rodin s velmi pohnutým osudem. Pokud byste se totiž vypravili navštívit Pinkasovu synagogu, součást pražského Josefova, tedy původního židovského města, bezpečně byste mezi jmény obětí holokaustu našli také příjmení Cifer. To je ta část Patriciiny rodiny, která včas emigrovat nestihla. Pozdrav a svůj rodinný příběh má pro nás i Miriam Halata.
2: Ahoj, jsem Miriam Andrea Halata, bydlím v Buenos Aires, Argentině. Můj dědeček František a moje babička Ana byli z Buhlovice. Můj tatínek rodinem byla z Friedland nad Ostravicí. Obvykle chodím do slavnosti, jak vinobrání, majová oslava a velikonoce na český dům. Na České republice moc mám ráda její stará hudbu, jídlo a animovaný film.
0: Friedland nad Ostravicí i Buchlovice jsou tedy místa, odkud odešly další československé rodiny za velkou louži. Ani za mořem ale nezapomněli na české zvyky a tradice a třeba sklony ke kutilství si přivezli sebou do všech světových stran. Krajané se o český dům tradičně starali své pomocí, takže pokud se někdy vydáte do tohoto sídla české kultury v Argentině, kabát si pověsíte na věšáky, které se montoval tatínek právě zmiňované Miriam. I v tomto případě se pokusíme písničkou přiblížit rodinnému původu. Uslyšíme Broln a jeho ženský sbor s písní Ej od Buchlova.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad na pěknou notečku, který je dnes trochu netradiční. Vzala jsem vás na výlet po latinskoamerické Argentině, kam v meziválečném období emigrovalo velké množství Čechoslováků, aby se usadili buď v hlavním městě nebo na severu při paraguajské hranici. Jejich potomci v Argentině žijí dodnes. Jsou zpravidla hrdými Čechy a velká část z nich navštěvuje kurzy češtiny. Právě ti nám zaslali své pozdravy. Posledním pozdravem a posledním rodinným příběhem nás potěší Silvia de Lucas.
2: Jmenuji se Silvia de Lucas. Jsem Argentinka a bydlím v Buenos Aires. Moje babička narodila v Čech, Chodonín, na jižní Moravě. Mám tam bratranci, sestřenice, synopce a přátele. Patřím k české komunitě a moc ráda chodím na jejich kulturních aktivit. Studuji český jazyk už 8 let. Dnes se svými děti povídám o českých tradicích a mnoho praktikujeme doma. Návštěva českých domovů a studovat češtinu mi pomáhá udržovat kulturu při životě. Na české kultuře se mi nejvíc líbí jídlo a polka.
1: Rodina v Čejči, z níž Silvia pochází, nese příjmení Vojáček. Vzpomínanou Čejč a všechny jmenované příbuzné navštívila Silvia poprvé v roce 2025 a i v jejím případě to bylo setkání lidsky velmi silné a hluboké. No a protože ve své medailonku zmínila polku jako součást české tradice, pojďme si jednu poslechnout. Valašskou polku Tráva neroste zpívá Josef Laža.

provedli a jistě i náležitě česky uhostili v této vzdálené zemi. Našimi průvodci byli Fernando Is z předky ve Vracově, Maria Teresa Eperhlaholová s rodinou z Kudlovic, Patricia Cifer, hlásící se ke Slezské Doubravě, Miriam Halata z kořeny ve Frýdlantu nad Ostravicí a Buchlovicích a Silvia de Lucas s vazbou na Čejč. Moje poděkování patří Petru Táborskému s rodištěm v Ostravě. Učiteli češtiny u krajanů, díky němuž mohl vzniknout tento transatlantický díl pořadu Na pěknou notečku. No a pokud byste se chtěli společně s krajany do Argentiny vrátit, je tu aplikace Můj rozhlas a v ní tento díl znovu k poslechu. Za moře se vypravíme i s poslední písničkou. Opět s cymbálovou muzikou Ohnica. Ještě než ale zazní Verbuň, k zamořem je bílá růža, ráda bych vám popřála pěkný večer kamkoliv na světě, kde jste si nás právě naladili. Ze svých krajanských putování totiž dobře vím, že pěkná notečka se ozývá třeba v Pampa del Indio, uprostřed argentinské provincie Chaco, u krajanské rodiny Verlíků. Srdečně zdravím i tam. Za poslech dnešní pěkné notečky vám děkuji a ze studia se loučí mistr zvuku Jana Meluzinová a od mikrofonu Anna Jagošová.

Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy řeknu. Je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzní. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bralo jako dočasné omezení.
2: Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jakože když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Mm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě.

0: Dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta

0: někde ve tvý hlavě?
1: No rozhodně, já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
0: Že je profík.
1: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
0: Je ten důkaz tohle.
1: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
0: Ale tak to trvá jenom, tak to, dostane spoustu dalších herců, že jo.
1: Jasně, ale ten rok ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
0: Přesně,
1: jo?
0: Tak.
1: Nebo režisér třeba, že jo.
0: Ano.
1: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
0: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
1: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
0: Jasně.
1: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný, jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejnej jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
0: Z toho meníčka.
1: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
0: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
1: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, kterýho se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpad se v tom problému sám.
0: Budoucnost. Co tě čeká?
1: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídnem a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
0: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
1: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky a samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody. škody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Dávno.
3: No jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Laurin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak přesně to byla Laurina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Waldsteina jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Waldsteina. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Waldsteinovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Waldsteinových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Hahnkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3 500.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1 A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace, čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební polygon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístrojové desce několik ovládacích prvků, spínací skříňka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol.

0: vyvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
1: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
2: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady po poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
1: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
2: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
1: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
2: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
1: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
2: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
1: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
2: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodily do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
1: A co je tohleto žluté autíčko?
2: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
1: Atypická klika u dveří.
2: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
1: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo?
4: Pořádku.
5: V pořádku. Pánové mě vítají, že by Laurina Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Popular byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
6: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
7: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
5: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

osvačil. Na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle.
3: No.
2: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
3: To bylo jste... už 88 jsem to tam
2: 80,
3: viděl. Ne, 98.
2: 98.
3: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
3: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný. No
4: co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale no, já jsem se nechtěl vytahovat.
4: Ne, já jsem dělal
2: návod k vyloupení dneska.
4: Každý ráno na vás
2: každý
4: koukám.
2: Ráno?
4: Každý ráno na jedno z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
4: na
2: taky?
4: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
3: Jo.
4: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomášku,
4: tenkrát...
2: nevytahuj se.
4: Ne, já nemám
2: ruční domalování. Já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky. My se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
3: Ale vůbec ne.
2: Ne.
3: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
3: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
4: A to už byla přes... střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
3: ne, to byla na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascita, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
3: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
4: Dožen.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby. No, dohnal a předehnal.
3: Ironie chtěla, že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
3: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
3: jsem byl jako
2: všeho.
3: Základ všeho. A
2: přesně.
3: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
3: s Jirkou srdce.
2: Jak jsi dostal k hraní?
3: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužiju. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
3: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo? Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je krásný.
3: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď. No to je furt. A bude to platit, dokud budeme stejně stát.
3: Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady se úspěch neodpouští. No ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomio udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
4: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
3: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
3: My jsme na to čuměli. No a potom ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
4: To je úžasný.
3: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No to potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, tak to je krásný, tam když přijedu do vždycky, jdu do vždycky do bráničského sklípka na pivo.
2: Jo.
3: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
4: Úžasný.

0: poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
1: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
2: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
1: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
2: Společně s Jiřím Andrlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
1: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Pro Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví, a ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
2: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
1: Tady byla prodejna včela, Soňa s přenádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby

0: Západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze a Sonička obsluhovala a já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem a oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, Ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, Ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
1: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
0: Že mu ruší lidi kruhy, jo.
2: On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
1: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusíme se tam dostat.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, ksenon to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid, tam
2: co já jsem tam všecko vyváděl.
1: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
1: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
1: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveilleux, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
1: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. Uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita, no prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
1: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřína dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda. Když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával, tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděný desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No. Na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj Bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal si, aby na nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytyčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo? Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstínek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstínek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstínek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, tedy vlastně svatby naší. No, takže prstínek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstínek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstínku. Manka mě dala takový starší prstínek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v kalenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mě líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mi říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstínek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko a děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém, jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované, to jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko, děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi ne zdá, že chtěl bych jenom jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o sobě, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla. Já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané, podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy rozbila, to ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holčecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, Teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestáli. Čert ví, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím, že
0: pocit, paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, Norenko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se Noro, s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý dva roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vdávala zhruba rok a půl před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli o malinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezí celá, je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té banky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takhle nebo smrtěna dát někomu k svátku budíš. No ten venku přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale já jdu rád na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepila, no a on to statečně dopil a už jsme nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v půl pátý do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to do teďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té tří manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si

0: trošku práce a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no, no a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
1: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
0: No mě to mrzelo, protože, no tak, žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a o toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, hele, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucí a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí dozosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
1: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku let.
0: Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně vám, ať se všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
1: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4., do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Mm-hmm. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšlapaný pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme ještě jeli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před koncem prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako, ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seseklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: je máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Jo. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem, když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme se tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak jsem si, že si to půjčím. A jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už to už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo co.
0: Aha. Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale tenkrát, jo, to už je dávno, ale tak tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jako, že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké svoje věci. A on jako, jo, že to není problém, a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde... to spíš, no, myslím, očiliště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec se už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, jakože za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: Uh-huh. A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci. A jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Pořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kouřilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmara, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikde nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady byla Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? Letos to bude teď v září 60 let, co jsem ztratila, tak 59 vlastně. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstýnek u nich, u manželových rodičů. Řezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel, až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo i 50 roků, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitelé jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstinku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně, viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže se mě tam zalíbil s modrým slíčkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli se mi ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No tak se mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šláp. Tak se mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct k tématu.
1: No, děkuju moc a nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, jako Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No a měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvaru, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pruku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody, z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ty rolinkám, ale tam jako litevský mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nekomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jen teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, co pro mě vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel jít koupit novej, no takže to, no tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím, tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový číst, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokit Moravy.
0: No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někde přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení, kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína do noční linky.
1: No tak, taky.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, karpedy.

0: už nikdy teda jde. Tak abych začala tak.
1: No.
0: První, no, byla jsem poznáct a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší. Už jsem druhou tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to. Jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno. To ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě nese rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec, který
1: počkejte, mě opravdu měli rádi. Liduško, teda, to téma znáte?
0: Ano, však ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
1: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
0: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já s tím jako chodila, opřeji, on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, v tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli. A mě na druhý den přijela, jako zbudili mě policie, že mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu. A když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce. Ten si užila špitálu.
1: Dobře. Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
0: Tak to mě mrzíte, no. A potom největší ztráta další byla Karel Gott. Toho jsem milovala od mala. Tatička
1: ano, a to protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy, vedení, nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdan tu, Jarko, já zdravím všechny. No víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A my pak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřebů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo unesl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako u bývalý nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na zahrádě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelela, chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No tak jsme z Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztrátě nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tady já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože když se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Ale to, je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská částka, no to.
1: Velká, no, bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla manželům kupovat.
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3 500 na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít.
1: Ona to vzala.
0: A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3 500. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 000.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: S tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí, Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč, a s nima ty protivný přizraky zminula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Krásný. Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovské čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili. Ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přijernu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanárů, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si můžete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film a
5: umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá, za pět piv. A oni říkají, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je to krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý for nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně vrátí. Ano, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, on to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu, plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 cm, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu, a ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta, jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To už vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Odvrtali.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích. No ne, po armádě, že jo,

0: dneska je výcvik na školní pachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. Mm-hmm. A ten strejda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strejda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
1: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali: hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, a což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to, nádherný, to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
2: Teď to má granty jiný smysl.
1: To ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovy, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména? Brych. To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou osilnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.